0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy. Ty jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat, když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemějí celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když se k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odnetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Odnetra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanema se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni ten byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých oranžových bobulí plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo vnitra připravilo zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky. Den Šumavy na Kvildě připomene 35. výročí Národního parku. Rybářské dny ve Vodňanech vyvrcholí koncertem kapely Monkey Business. Dnešek bude na jihu Čech slunečný s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde třeba o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských vozidel. Cílem je podle rezortu posílení bezpečnosti Česka. V pondělí má návrh projednat vláda.
3: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
3: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
5: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou Přátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
3: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Národní park Šumava dneska oslaví na Kvildě 35. výročí. Den Šumavy začne v 10 dopoledne. Návštěvníci zhlédnou výstavy v obecním sále a vyzkouší si podmalbu na sklo v místním muzeu. Na místě můžou debatovat s odborníky, dodává mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
6: Potkají se s našimi odborníky, ať jsou to prostě zoologové, biologové. Budou jim tam vlastně kolegové informovat o tom, jaké jsou třeba novinky s ohledem třeba na vlky, rysy, ale na losa Emila. Děti tam budou mít celodenní možnost dozvídat se hrou nějaké novinky.
2: Rybářské dny ve Vodňanech dneska pokračují ochutnávkou rybích specialit nebo prohlídkou střední rybářské školy. Hlavní program včetně trhů a vystoupení dětských skupin se bude konat na náměstí Svobody. Návštěvníci si zároveň poslechnou odpolední koncerty, dodává Štěpánka Matušková z městského kulturního střediska.
7: Ve 2 hodiny odstartuje čistě hudební část slavností, která potrvá až přes půlnoc. Na hlavním pódiu na náměstí se jako největší hvězdy ukáží Monkey Business. Skvělá bude jistě i Eliška Kotlínová s kapelou, kterou budou znát příznivci folku a která z Vodňan pochází.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska slunečný, obloha bude jasná až polojasná, během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se začne večer rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří mezi 21 a 24 stupni. Vítr je slabý, proměnlivý nebo je bezvětří, biozátěž dál zůstává na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášené žádné komplikace ani nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pracanti se konečně dočkali, je tady víkend, sobotní ráno, brzké ráno, 5 hodin, k tomu 4 minuty a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začíná jeho české ráno s Adélou Jirkalovou. Buďte vítáni při jeho poslechu, už za chvíli si dáme kalendárium k dnešnímu dni, tedy ke 23. květnu. A říkala jsem si, že na začátek dnešního jeho českého rána se

si já, co by moderátorka nemohla přát lepší písničku na rozmluvení se a rozespívání se. Čeká nás Hej mistře basu, Hana Zagorová, Karel Wagner. Tak si pojďte zaspívat a dobré jitro.

0: Dobré ráno a krásnou sobotu. Je 23. května. Svátek slaví Vladimír, jméno slovanského původu, které můžeme vyložit jako vládce míru nebo velký vládce. A když už jsme u dnešního data, v pražském Klementinu bylo 23. května opravdu živo i z pohledu počasí. Roku 1886 tam naměřili na tehdejší poměry tropických 30,6 stupně, zatímco o 20 let dříve pouhé 2 stupně nad nulou. 23. květen je ale silný hlavně historicky. Právě dnes, roku 1618, ano, to si pamatuju z dějepisu, došlo ke třetí pražské defenestraci. Skupina českých stavů vyhodila z oken Pražského hradu královské místo držící Slavatu a Martinice i písaře Fabricia. Událost, která se stala symbolem odporu a zároveň začátkem 30leté války. O 2 století později, v roce 1788, nastoupil Jakub Jan Ryba jako učitel do Rožmitálu pod Třemšínem. A právě tam později vznikla i jeho nejslavnější česká mše vánoční. V roce 1945 vyšlo první číslo Svobodných novin, které navázaly na tradici zakázaných lidových novin. A rok 2010? Ten si čeští fanoušci hokeje pamatují dodnes. Česká reprezentace tehdy ve finále mistrovství světa porazila Rusko 2-1 a získala zlaté medaile. Ve světě si právě dnes připomínáme také patent na akordeon. Ve Vídni ho získal roku 1829 stavitel varhan a klavíru Cyril Demian se svými syny. Narozeniny dnes slaví herečka Joan Collins, hudebník Felix Slováček, šachový velmistr Anton Lee Karpov, bývalý pilot Formule 1 Rubens Barrichello nebo herečka Barbora Seidlová. Ať je vaše sobota klidná, příjemná a například i trochu slavnostní, protože některé květnové dny si o to zkrátka říkají. Třeba i ten dnešní. Jaký bude nebo jaký je, o tom nám už napište 90 011 03, číslo naší SMS brány, kam pošlete zprávu ve tvaru CB mezera, počasí mezera, text a právě počasí se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme věnovat už za pár minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, čtvrt na šest, krásné brzké sobotní ráno všem.
1: Počasí.
0: A první SMS-ka dnes dorazila z Prahy. Nebe nad Prahou opět bez mraků, 12 stupňů bez větří. Pěkný den všem přeje Josef. Děkujeme a sobota bude opravdu vydařená s letními teplotami. Bude slunečno s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se bude večera rozpouštět. Odpolední maxima 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříte 21 až 24. Vítr povane o rychlosti do 3 metrů za sekundu. Ráno můžeme očekávat i klidno a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré. Srážky dnes očekávat nemáme, tak užívejte sluníčko.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Jaké byly osudy obyvatel Liberce za druhé světové války a jak se po ní změnilo město Odry na Novojičínsku? To jsou příběhy, které nám vypráví Česká muzea. Za ty nejlepší výstavy a publikaci získala tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musealis. Podrobně o tom už za chvíli. A do té doby Petr Kolář.

0: Vytáhnout jména lidí ze zaprášených archivů a dát jim tvář. I to je úkol pracovníků českých muzeí. Ti nejlepší z nich dostali tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musealis.
1: Je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
2: Sdílí první dojmy z vítězství v kategorii Výstava roku historik Ivan Rous. Získat ocenění se podle něj Severočeskému muzeu povedlo díky výtvarnici Toybox, která se do výstavy zapojila.
1: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda. Měli jsme tam třeba německého pilota, který měl obrovské úspěchy, ale zároveň to byl nepřítel a jinak to byl také kluk, syn, který zemřel ve 24 letech. Stejně tak tam byla židovská zpěvačka, byly tam osudy Romů, které se odehrály a byly děsivé za druhé světové války.
2: Cenu za publikaci získala monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Oderska. Pokračuje oceněný historik Zdeněk Orlita.
3: To město je samozřejmě zajímavé mimo jiné i tím, že do roku 1945 z velké části, skoro 95%, bylo teda tvořeno německým, sudeto německým obyvatelstvem. Takže vlastně i z toho důvodu jsem rád, že se nám podařilo zpracovat i dějiny 20. století, které vlastně vyšly česky nebo pro českého čtenáře poprvé od roku 1945.
2: Muzejním počinem je pak nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Slovo má jeho ředitel Jiří Junek.
4: Pardubický kraj je kolébku letectví, takže i jedna z těch expozic právě věnovaná letectví, kde začínáme osudy Jana Kašpara, ale jdeme přes různé snílky a vynálezce až po slavnou firmu Orličan, která ve svých slavných letech vyráběla velice zajímavé letouny.
2: Další ročník muzejní soutěže Gloria Musealis se bude konat nejdříve za 2 roky. Asociace galerií a muzeí České republiky totiž chce, aby vláda změnila nařízení z roku 2003, které podle nich neodpovídá aktuálním potřebám soutěže, ať už z hlediska kapacity nebo financí. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: George Harrison ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Probouzíte se do sobotního rána. 5.29, za pár chvil už Petra Pitra a zprávy. Dobré jitro všem.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy můžou vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Přijímací řízení si nastavují školy sami a ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Skoro polovina veřejných vysokých škol v Česku využívá jednotné testy společnosti SCIO. Podle České konference rektorů i firmy SCIO mají uchazeči výhodu, protože je můžou využít při přihláškách na víc fakult. O případných změnách chce ministerstvo jednat přímo se školami. Jihočeští policisti pátrají po falešném kurýrovi, který na začátku května vylákal z ženy z Českobudějovicka přes 660 tisíc korun. Kriminalisti na webu zveřejnili podobiznu muže a prosí veřejnost o pomoc. Pravděpodobně jde o cizince. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Ve sportovním areálu Složiště v Českých Budějovicích dneska v poledne slavnostně otevřou nový malý pump track pro jízdu na kole. Určený je hlavně menším dětem a začínajícím jezdcům. Při dnešním otevření je pro návštěvníky připravený doprovodný program a exhibice jezdců. V čele rally Český Krumlov je po prvním soutěžním dnu Dominik Stříteský. Druhý Adam Březík zaostává jen o 1,8 vteřiny. Třetí Jan Kopecký, který obhajuje loňské prvenství a usiluje na jihu Čech o 10. triumf, má na lídra ztrátu necelé 4 vteřiny. Druhý závod domácího šampionátu bude dneska pokračovat zbylými 7 rychlostními zkouškami. Na jihu Čech bude dneska obloha jasná až polojasná, během dne s nízkou kupovitou oblačností. Teploty vystoupí k 27, na horách ke 24 stupňům. Vítr vane slabý nebo je bez větří a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5.32, to je aktuální čas. Na svém samém počátku je 23. květnové ráno a to vůbec nejlepší na něm je, že je sobotní. Zatopený lom v Solopiskách u Sedlčan bude brzy vypadat jinak. Jeho okolí totiž začali dělníci upravovat. Budou se lidé moci v lomu koupat už letos? Zamíříme tam v reportáži už za pár minut. Teď Franky Dlouhán.

0: Když už jsme si zahráli Františka Nedvěda ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak mi to naprosto evokuje fakt, že dnes nás čeká nádherný téměř letní den, tak možná k táboráku taková ideální píseň právě dnes, pokud při sobotě náhodou chystáte na některé ze svých krásných jihočeských chaloupek nebo zahrádek. Sedlčany, to už míříme mimo náš jihočeský kraj, od státu koupili zatopený lom v Solopiskách. Vedení města totiž chtělo mít jistotu, aby tam měli lidé i nadále přístup. Pracovníci technických služeb začali okolí upravovat. Zájemci si přírodní koupaliště užijí už letos v létě.
1: No jak se vám to tady líbí?
2: Líbí se mi to moc, je to velmi kouzelné místo. To už tady slyšíme nezávislého starostu Sedlčan Ivana Janečka. Jsme tady kousek za obcí Solopisky, kousek od cesty a už jsme tady u krásného romantického lomu.
1: Tak jedná se o prostor, který má asi 0,9 hektarů. Historicky se sem jezdí rekreovat občané Sedlčan i širšího okolí. Já si myslím, že by bylo škoda, kdyby tu možnost ztratili.
2: Počítáte tedy s tím, že bude sloužit k rekreaci? Teď akorát nám přijíždí pracovníci technických služeb, aby tady začali s nějakou údržbou?
1: Asi začneme u té silnice, aby se teda odstranili tady ty náletové křoviska, protože to je takový největší nešvar, který tu v tuto chvíli máme.
3: Tadyhle ty zlámané stromy vzadu taky dáme pryč, nebo?
1: Samozřejmě.
2: Tak a za námi přišel také zástupce Solopisk.
4: Luděk Dvořák.
2: Jak vy vnímáte to, že Sedlčany koupili tento lom, chtějí to tady trochu zútulnit a chtějí lidem umožnit dál, aby se tady mohli koupat?
4: Čistě pozitivně. Chtěli jsme, aby to takhle dopadlo. Nechtěli jsme, aby to mělo soukromý vlastník, aby vlastně pokračovalo ta možnost tady přes léto bejt.
2: Ta voda vypadá relativně čistá, dá se tady koupat celé léto vždycky, když to je lom?
4: Otužilci sem chodí i celou zimu.
2: Co bude s tím areálem dál ještě, tak na to bych se zeptala i místo starosty Zdeňka Šimečka z ODS.
5: Takže my jsme na jednání rady města schválili vlastně záměr jednat se státem o koupi ještě dvou pozemků, které tady přiléhají k tomu areálu. Tímto směrem, kde by mohlo vzniknout jakýsi místo pro parkování.
2: Tak a teď jsem tady zaslechla diskuzi o tom, jak je ten lom hluboký a tak. To asi tady místního se zeptám.
4: No, z místních pokusů o potápění jsme naměřili největší hloubku 7 metrů. Ale samozřejmě může být někde i hlubší.
2: A pracovníci technických služeb už tedy začínají pracovat na údržbě okolí lomu, aby se sem v létě mohli lidé už chodit pohodlně koupat. Ze Solopisk, Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: Portoricko-švédská hudební spolupráce. Aneb, když se spojí Ricky Martin s Mayou. Písnička z roku 1999 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: Aktuálně se nejnižší teploty pohybují v rozmezí příjemných 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle kolem 6 a čeká nás slunečno s letními teplotami. Abych to konkretizovala, dnešek tedy bude s jasnou až polojasnou oblohou, během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se večer bude opět rozpouštět. Nejvyšší sobotní maxima 24 až 27 stupňů, nejvyšší teploty na horách dnes 21 až 24 stupňů Celsia, pované slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidné. Rozptylové podmínky teď po ránu ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré a já se taky podívám na SMSky od vás, další z nich dorazila. Dobré ráno, v Třeboni jasno, vychází sluníčko plus 10 stupňů, zdraví Ruda. Vám všem klidné sobotní ráno.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Na Kvildě dnes bude živo a vy můžete být u toho, pozveme vás tam v tipech pro volný čas. A na své si při sobotě přijdou také příznivci roku. Podrobně o tom všem už za pár minut a do té doby hudebně další z písniček, které nestárnou, obstarají Marika Gombitová.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud ještě nemáte plán na dnešek, máme pro vás pár tipů, kam vyrazit v jižních Čechách a že bude z čeho vybírat. Na Kvildě dnes v 10 hodin odstartuje Den Šumavy. Národní park slaví 35 let a zve návštěvníky na celodenní program plný dobrého jídla, regionálních chutí a šumavské atmosféry. Čekají vás komentované vycházky, řemeslné ukázky, tvořivé dílny i program pro děti. Ideální důvod vyrazit na čerstvý vzduch a užít si Šumavu tak trochu jinak. Rockeři si dnes přijdou na své v Českých Budějovicích. Do areálu pivovaru Samson na Lidické třídě dorazí putovní festival Rockin. Brány se otevřou ve 13 hodin. První kapela spustí o hodinu později. Na pódiu se vystřídají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkehol nebo Dimitri. Takže pokud máte rádi hlasité kytary a festivalovou náladu, dnešní odpoledne má jasnou adresu. V Třeboni dnes pokvetou doslova celé ulice. Květinová Třeboň začne už v 9 hodin na Masarykově náměstí a nabídne trhy, výměnu rostlin, přednášky i květinový workshop. Ve Vodárenské věži se navíc vydáte na cestu po Asii a další program nabídne galerie i divadlo. Zkrátka pohodový den pro všechny, kdo mají rádi zahrady, barvy a inspiraci. Do Strakonic dnes zamíří vojenská technika i armádní vrtulníky. Den s 25. protiletadlovým plukem odstartuje v 9 dopoledne a potrvá do 13 hodin. Uvidíte tankovou bitvu, výcvik služebních psů nebo raketové systémy, které chrání český vzdušný prostor a nebude chybět ani oblíbený raketácký guláš. Vstup je zdarma. Příjemnou vůni čerstvého chleba dnes nabídne vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku. Akce nazvaná Z bylinkového hrnečku během dne spojí řemeslný jarmark, ochutnávky, komentované prohlídky i dílničky pro děti. A když k tomu přidáte zvuk mlýnského kola a klid venkova, vznikne výlet, který bude mít opravdu své tempo. A pokud vás to táhne spíše do lesa, právě dnešek je ideální. Den otevřených lesů pozve návštěvníky třeba ke Čkyni, Rožmberku nad Vltavou nebo k Volarům. Lesníci ukáží svou práci, přidají komentované procházky a nechají vás nahlédnout do péče o krajinu, kterou často bereme jako samozřejmost.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Záchranáři v Jihočeském kraji nově vyjíždí z moderních základen v Suchdole, nad Lužnicí a ve Volarech. Dosavadní prostory už nevyhovovaly provozu a zastaralé bylo i zázemí pro posádky a sanitky. Stavba obou objektů vyšla na víc než 50 milionů korun. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje modernizuje ještě další dvě budovy. Doplňuje ředitel Jakub Jan Hájek.
2: Což je výjezdová základna v Blatné a příští rok doufáme, že otevřeme výjezdovou základnu ve Vyšším Brodě. Zatím stávající rozmístění základen je dostatečné podle nás. Tam, kde můžeme uvažovat o nějaké racionalizaci, optimalizaci provozu, bude případně nějaké navyšování posádek, ale ze stávajících výjezdových základen.
1: Prachatice získaly jako první město v Česku označení Cycle City. To udělují organizátoři cyklistické Tour de France. Titul obdrží místa, která se aktivně zapojují do podpory sportovní nebo rekreační cyklistiky. Informoval o tom Radek Malina z projektu We Love Cycling. V Prachaticích se loni konal závod L'Etape Czech Republic by Tour de France. Má přispět k tomu, aby se v budoucnu v Česku uskutečnila část slavného závodu, přezdívaného Stará dáma. Nejdřív by to mohlo být v roce 2029. Kyberzločinci už teď využívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbalu. Zakládají nejrůznější webové stránky s falešnými obchody se suvenýry, podvodnými sázkovými platformami a podobně. Cílem je ukrást peníze i osobní údaje lidí. Varuje předtím společnost Checkpoint Software Technologies. A podle ní je každá 41. registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá. Dodává za společnost Miloslav Lujka.
3: Checkpoint odhalil například podvodnou stránku, která byla vytvořena v březnu a napodobuje oficiální obchod FIFA se suvenýry. Láká na dresy, šály, merch, figurky a další zboží, na které nabízí slevu až 80% s dopravou zdarma. Profesionální design a použití oficiálního brandingu má vyvolat dojem legitimity a přimět uživatele k nákupu a sdílení osobních a finančních údajů.
1: Fotbalové mistrovství světa začne v Americe za necelé 3 týdny. Češi se v jeho základní skupině střetnou postupně s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a s jednou z pořadatelských zemí s Mexikem.
0: Počasí.
1: Jih Čech bude dneska slunečný, obloha bude jasná až polojasná, během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se začne večer rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří mezi 21 a 24 stupni. Vítr je slabý, proměnlivý nebo je bezvětří a biozátěž dál zůstává na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez problémů a bez nehod, tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Já se krátce po 6 hodině koukám, jak celá země vstává. O tom konec konců bude hned v zápětí zpívat Michal Tučný a nabídne tak další z písniček, které nestárnou. Posloucháte Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou a to na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a také míříme k další zajímavé jihočeské reportáži. Vodáckou sezónu v Českém Krumlově letos zpestří výměna mostu u sídliště Plešivec. Vodáci už teď musí pod mostem přenášet lodě. Od června tenhle úsek projedou ve speciálním tubusu. Podrobnosti už za chvíli.

0: Řidiči v Českém Krumlově budou u sídliště Plešivec do konce roku jezdit přes Vltavu po provizorní lávce. Jihočeský kraj nechá stávající most vyměnit za nový. Tento týden začali technici s jeho demolicí. Kvůli pracím teď pod mostem neprojedou vodáci. Lodě musí přenášet několik desítek metrů po břehu.
1: Tadyhle to dotáhněte k tomu náspu a tam ať holky potom počkají a pomůžete jim s tím, ať to netahají, jo?
2: Je to na nic, je to docela dřina, radši bych si sjel ten jezd, no jako, bohužel, nejde to.
3: Svoje lodě tady u mostu v Českém Krumlově museli přinášet i žáci střední průmyslové školy stavební z Plzně.
4: To nikdy z nás nečekal na školním výletě, ale nás to nezastaví.
2: Setkal jste se už někdy s něčím takovým na hodě?
4: Popravdě nesetkal, je to pro mě novinka.
3: Plné ruce má i jejich třídní učitel Michal Chocholatý, který se na přenášení lodí připravil s předstihem.
5: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde. Komplikace to je, ale ne taková, jakou jsme si představovali. Nebyl ten přenos zas tak namáhavý.
3: Technici se do odstranění starého mostu pustili před pár dny. Právě kvůli demolici by při podplouvání konstrukce hrozil úraz. Vysvětluje za státní plavební správu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: Varianta pro bezpečný průjezd pod ním po dobu stavebních prací bohužel neexistuje a proto jsme museli sáhnout k úplnému uzavření vodní cesty a průjezd tedy nebude po první fázi rekonstrukce možný.
3: Kompletní rekonstrukce mostu za 119 milionů korun zajišťuje Jihočeský kraj. Podle mluvčího hejtmanství Davida Hokeho se oprava musela připravovat delší dobu.
7: Technologicky ale není možné zvládnout celou tu stavbu pouze v zimním období, proto část prací musí probíhat i během léta. Jsme si vědomi toho, že to znamená omezení pro vodáky i návštěvníky.
3: Jak připomíná starosta města Alexandr Nogrády z hnutí ANO, most je třeba vyměnit hlavně z preventivních důvodů.
8: Se jednalo o řešení mostu, které je poměrně rizikové, nedá se kontrolovat dostatečně dobře jeho stav. Ta předepjatá konstrukce je zalitá v betonu, tak se nedalo ty nosníky dostatečně kontrolovat.
3: Podle něho by na místě neměly vznikat ani žádné dopravní komplikace. A to díky obousměrnému provizornímu mostu, který stojí těsně vedle toho původního.
8: Musí řidiči být trochu ohleduplní, hlavně právě k autobusům, tak aby při tom najíždění jim umožnili nájezd, protože si musí najezd do protisměru.
3: Demolice původního mostu bude hotová v polovině června. Poté vodáci místem projedou, ale pouze ve speciálním tunelu. Starosta se přesto dopadů na turistickou nebo vodáckou sezonu nijak neobává.
8: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moct projet 40 metrů dlouhým autobusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
3: Vedení města i kraje počítá s otevřením mostu v polovině letošního prosince. Příští rok by tak pod ním neměli vodáky potkat žádné komplikace. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Víkend je na svém samém počátku. O tom, jaký bude, si budeme povídat ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem za půl hodinky. Teď to bude o vašich SMS-kách a také o tom, jaká nás čeká, nebo jak nádherná nás čeká sobota.
1: Počasí.
0: Jasno, plus 10 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Bóža. Hezké ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde nádherně zpívají ptáci. Je jasno, klidno, teplota 8 stupňů. Příjemnou sobotu všem přeje Milan. Děkuju za vaše SMSky, vážím si toho, že jste si našli čas na napsání, každé z nich. 24 až 27 stupňů Celsia, to jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima. 21 až 24 naměříte na horách, bude slunečno s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se bude večer rozpouštět. Vítr povane slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: V nedělním Vltavínu si vyšlápneme na Trigon, což je netradiční rozhledna u Děbulína. A pak vás čeká další díl o historii jihočeských hranic. Dnes s přihlédnutím ke vzniku českých velenic a rozdělení Vitoraska. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: Na inovativní léky čekají Češi téměř 2 roky. Déle, než tomu bylo dřív. Proč se k moderní léčbě dostávají pacienti se zpožděním a co všechno rozhoduje o tom, jestli se k ním vůbec dostanou, prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Teď Plán a kapela Kryštof.

0: 6.21, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré ráno. Češi čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní. Nové léky se k nim tak dostávají o půl roku pomaleji než před 2 lety. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že pacienti čekají na nové terapie déle než unijní průměr a výrazně déle než například v Rakousku nebo Maďarsku.
1: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
2: Češi podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře nejenže čekají na inovativní léky déle, po několika letech letos zároveň klesl i počet přípravků, které se k ním vůbec dostanou. Z celkem 168 sledovaných nových molekul se k českým pacientům podle nových dat dostala jen polovina.
1: Letos vlastně vidíme po 5-6 letech první zhoršení, prodloužila se nám ta doba, klesl nám ten absolutní počet těch nových léků na trhu.
2: Pro pacienty je to pak problematické v tom, že ne všechna léčba, která už existuje v jiných státech Evropy, je okamžitě dostupná i v Česku. A právě s tím má zkušenost i Šárka Slavíková z pacientské organizace Amélie, která pomáhá onkologickým pacientům.
3: Obrací se na nás pacienti, kteří vlastně jsou dneska díky internetu znalí, že nějaká molekula nebo lék byl v Evropě schválen, ale u nás ještě není dostupný. Snažíme se jim vysvětlit ty modely, proč ten lék není dostupný. Buď, že je ve schvalovacím procesu právě v tom správním řízení, anebo, že ten lék tady sice dostupný je, ale ta firma farmaceutická podala jenom určitou část indikace pro určitou část diagnózy a je to samozřejmě potom pro další jednání.
2: Důvodů, proč se dostupnost moderní léčby prodlužuje, je podle Davida Koláře hned několik. Patří mezi ně složitější hodnocení nových léků i delší vyjednávání o jejich úhradě.
1: Jsou ty přípravky složitější na to hodnocení. To znamená, to hodnocení potom může trvat delší dobu nebo spoliká více kapacity. Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
2: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací a úhradové procesy, posílit kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a u některých léků uvolnit pravidla pro předepisování, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek i pravidel dočasné ochrany. Rezort zároveň navrhuje nové povinnosti pro vlastníky aut. O změnách bude v pondělí jednat vláda. Opozice změny odmítá. Vodní mlýn Hoslovice na Strakonicku dneska mezi 10. a 16. hodinou zve na oblíbenou akci z bylinkového hrnečku. Návštěvníci se můžou těšit na pečení chleba v tradiční peci, řemeslný jarmark, komentované prohlídky nebo pouštění mlýnského kola. Pro děti jsou připravené dílničky. Mistrovství Evropy v dřevorubeckém sportu se dneska a zítra koná v Jihlavském amfiteátru. Závodníci se utkají třeba v přesekávání kmenů, rychlostním lezení nebo řezání obří ruční pilou. Sportovní program tradičně doplňuje jihlavské pivní pábení s nabídkou regionálních minipivovarů. Akce začíná ve 12 hodin. České hokejisty dneska čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Na jihu Čech bude dneska obloha jasná až polojasná, teploty vystoupí k 27 a na horách ke 24 stupňům. Vítr vane slabý nebo je bez větří a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S omezením dneska počítejte v Prachaticích, uzavřené je velké náměstí. Mělo by být otevřené znovu po 13. hodině. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vypuštění uzdravených zvířat ze záchranných stanic je vždy radostnou událostí. Pracovníci stanice s Vlašimi nedávno umožnili návrat do přírody Čápovi. Byla u toho i naše reportérka, tak si na její slova počkejte, a to tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Krásné sobotní ráno všem.
4: Já vím, jak láska svádí,

0: Pracovníkům záchranné stanice pro živočichy ve Vlašimi se podařilo uzdravit čápa se zlomenou nohou. Zvíře tak mohli ochránci zase vrátit do volné přírody. Vypustili ho nedaleko Trhového Štěpánova.
1: Bára nám teď poví něco o tom zvířátku, které svírá v náručí právě.
2: Tak je to vlastně čáp, kterého jsme přijali loni, měl zlomenou nohu a bylo to vlastně loňské mládě, takže teďka má přibližně rok.
3: Z náruče ošetřovatelky Barbory Vencové už je vykukuje bílá hlava.
2: A podstoupil teda operaci, dostal do té nohy hřeb a noha se mu krásně zahojila, takže teďka už je připravený na vypuštění.
3: Nezávislý starosta Trhového Štěpánova Josef Korn dostává tu čest, že bude moci čápa vypustit.
4: No, my jsme stanici ČSOP do Vlašimi přispěli příspěvkem na nemocnici tam a na to jsme dali 100 000 jako město a tak jsme rádi, že tady jsou a že takovýhle věci se dějou, že zachraňují nám tady ty zvířátka, které potom tady zase lítají u nás volně v přírodě.
3: Co byste mu popřál?
4: No tak ať mu to hezky lítá, ať se mu tady líbí s těma bobrama tady na tom potoce Štěpánovskom a potom až odlítne, tak z jara zase se na něj budeme těšit, až přiletí a určitě už přitáhne nějakou partnerku a my mu tady postavíme to hnízdo na tom stožáru. Tak kluci, pojďte se na něj podívat, ještě blíž.
3: Tak a jsou tady i malé děti, které se přišly na něj podívat. Zajímá vás, co jí takový čáp?
5: Víte to někdo?
6: Žáby.
5: Jo, žáby, nebo ryby, myši, přesně tak.
7: A jak je asi starý, víme?
5: Rok mu je teďka. Vlastně loni na jaře se pravděpodobně někdy vylíhnul, pak hned nějak se dostal k nám, takže tak rok.
7: Kolik tak ročně mají mláďat?
4: Ve Zdislavici říkal pan starosta dneska 3,
5: no,
4: že v loni odchovali.
5: Málo jich mají a mají jenom jednu snůžku.
4: Takže ho hodíme do vody, ať plave, ne? Nebo ať letí. Tak ho vybalte.
8: Bacha na zobák.
3: Čáp je tady vypuštěný, zatím neodletěl, prochází se tady po louce, prozkoumává nový terén a jde se tady užívat opětovné svobody. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České

0: nabitá kapela ABBA ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ve 6:45. Dobré jitro všem.
1: Počasí.
0: A dobré ráno přeji i meteorologovi Tadeáši Gregorovi a hned se ptám, jaké je aktuální počasí. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme v celých jižních Čechách jasno, jen zcela výjimečně se vyskytují mlhy, zejména přízemní. Teploty aktuálně mezi 7 a 12 stupni, v šumavských kotlinách jen těsně nad nulou. V Českých Budějovicích máme 11 stupňů, jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1031 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 14 stupňů, což je aktuálně nejteplejší teplota z celých jižních Čech a slabý východní vítr 2 metry za sekundu.
0: Polechtá nás dnes trošičku léto?
2: Bude tomu tak, počasí ve střední Evropě ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše. Dnes čekáme slunečný den s jasnou až polojasnou oblohou a teploty vystoupají na letních 24 až 27 stupňů, na horách pak na 21 až 24. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno a biozátěž dnes na jedničce.
0: Sluníčko už nám krásně svítí, v kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce vyšlo v 5 hodin a 10 minut, zapadne pak 48 minut po 20. hodině večerní. Maximální teplota pro dnešní den je 29 stupňů z roku 2014 a minimální 0,4 desetiny stupně z roku 1980 a průměrná teplota pro dnešní den v Českých Budějovicích 14,9 desetin stupně.
0: Jaká bude dnešní noc a co přinese den zítřejší?
2: Noc na zítřek bude i nadále jasná až polojasná a teploty nám klesnou na 13 až 10 stupňů, v údolích ojediněle až na 8 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. A i zítra bude převážně slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, později odpoledne a večer bude od severu přechodně až oblačno a jen výjimečně se vyskytne přeháňka, to zejména na horách. Zítřejší maxima mezi 27 a 30 stupni, na horách 23 až 26 a bude vát slabý proměnlivý. Odpoledne vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Biozátěž zítra kvůli vyšším teplotám už na dvojce, tedy střední zátěž.
0: A kdo ví, možná tento víkend opět bude lámat teplotní rekordy. S námi byl Tadeáš Gregor a my se společně uslyšíme opět za hodinu. Prozatím děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Se zelenými světy tentokrát navštívíme mladý pár zahradních architektů, kteří si v Modlešovicích na Strakonicku přestavili původní venkovské stavení a vybudovali u něj doslova ukázkovou zahradu. S farmářkou Lenkou Šulcovou probereme pěstování angreštu a Pavel Chlouba do zahrady doporučí kalinu řásnatou. V neděli po 11. dopolední vás k poslechu zve Hanka Šoberová.
0: Táborský šermíř a filmový zbrojíř Petr Nůsek prorazil ve světě. Více si o tom popovídáme už za chvíli. Bude toto téma součástí dnešního jihočeského rána s datem 23. května.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 6 hodin k tomu 51 minut. Máme tady nové ráno, to nejlepší na něm je, že je konečně víkendové. Petr Nůsek je učitel a poradce dobových šermů i bojů, specialista na sportovní šerm, na zbraně a zbroj pro film a divadlo. Vlastní a provozuje Housův mlýn v Táboře a Filip Černý si ho pozval do dnešního vydání pořadu Jihočeši. Ten vysíláme po 17. hodině a mluvit se v něm bude i o tom, jak se Petr Nůsek díky svým profesím podíval do Ameriky a kam ho to poposunulo. Tady je malá ukázka z podvečerního povídání.
1: Tak Amerika je rozhodně celá jiná než Evropa. To dneska jako zažíváme, že jo? Tak jak se prokousáváme k nějakému meridu věci, ke kterému si myslím, že se prokouše jenom málo kdo, ale pryč s politikou. Já jsem v Hollywoodu nepůsobil, jo? Já jsem Hollywood navštívil, ale už jsem měl to štěstí, že mě provázel po studiích člověk, který prostě tam všemi Jirko, Pepiku, všem prostě tykal, to byly lidi prostě z Warner Bros. Z takových jakoby velkých společností, jak říkám. My jsme si prošli to LA, udělali jsme si fotku toho obrovského nápisu, kterému se nedá jako normálně dostat, že jo? To mám tak jako krásný zážitek, jsme se o to pokusili. A za pár týdnů jsme letěli zpátky, protože už jsme tady měli kontrakt, no.
2: Nezatkli vás tedy, když jste teď nakousl ten zážitek, že máte fotku z míst, kam se normálně nesmí.
1: Zatkli, ale ne tam.
2: Ten první kontrakt, který jste měl po návratu, tady byl jaký?
1: Jovanka Sarku. My jsme dělali na Jovance Sarku. Tady se točila francouzská a kanadská. Já jsem přímo jako nebyl jako účastný, ale už jsme vlastně přes ty lidi tam dodávali jakoby nějaký zbraně. Ten jako první opravdu velký biják, kde jsme se ocetli snad ve všech departmentech, jak v kostýmní departmentu, tak ve zbrojním, tak v kaskaderském, tak byly mlhy Avalonu.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: krajští hygienici. Výskyt této infekční nemoci je v Česku vzácný díky povinné vakcinaci. Dítě ale očkované nebylo. Od konce dubna se léčilo v pražském Motole.
1: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
2: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
1: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
3: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
1: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Český rozhlas.
0: V Písku pokračuje druhým dnem festival Pískoviště. Na řadě míst ve městě lidi zhlédnou divadelní a hudební představení nebo se zúčastní rodinných dílen. Hlavním dějištěm festivalu je areál venkovního bazénu v Ostrovní ulici. Jedním z bodů programu je expedice archeologů z budoucnosti. Doplňuje za pořadatele ředitel sladovny Adam Langer.
4: Bude objevovat to, co v budoucnu prý chybí, a to jsou nejvšednosti, úplně nejobyčejnější věci, které, když se jim dá pozornost, se můžou stát těmi nejbáječnějšími. V tom areálu bude začínat ten program už ráno, ale ta hlavní událost začne v 1 hodinu na lávce u ostrova, kde se právě tahle expedice zjeví a bude tam potom až do večera.
0: Národní park Šumava dneska oslaví na Kvildě 35. výročí. Den Šumavy začne v 10 hodin dopoledne. Návštěvníci zhlédnou výstavy v obecním sále a vyzkouší si podmalbu na sklo v místním muzeu. Na místě můžou debatovat s odborníky, dodává mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
5: Potkají se s našimi odborníky, ať jsou to prostě zoologové, biologové. Budou jim tam vlastně kolegové informovat o tom, jaké jsou třeba novinky s ohledem třeba na vlky, rysy, ale na losa Emila. Děti tam budou mít celodenní možnost dozvídat se hrou nějaké novinky.
6: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1031 hektopaskal. Jih Čech bude dneska slunečný, obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří od 21 do 24 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý nebo je bezvětří a biozátěž dál zůstává na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Doprava na jihu Čech dál zůstává klidná, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Nádraží v Pacově mění barvu, to bude první téma této hodiny. Svítivě oranžová fasáda, kterou budova z konce 19. století dostala po 2leté rekonstrukci, vyvolala u místních obyvatel i fanoušků železnice vlnu kritiky. Správa železnic slíbila nápravu původně už v březnu. Pracovat se ale začalo až teď. Více už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu i nadále zůstává Adéla Jirkalová. Krásné sobotní ráno, prosluněné s datem 23. 20. května.

0: Zářivě oranžová fasáda na nádraží v Pacově postupně mizí. Svítivou barvu dostala historická budova v závěru dvouleté rekonstrukce. U velké části tamních obyvatel se to ale nesetkalo s pochopením. Správa železnic přislíbila koncem února nápravu. Kvůli diskuzi o vhodném barevném provedení se ale všechno zpozdilo.
1: Tak to nemohli skopírovat žlutý rohy, červenou, tmavou, támhle tu dole.
2: Kritizuje jeden z kolem jdoucích současnou podobu nádraží v Pacově a ukazuje na jednu ze starých budov v původních barvách. Jasně oranžová fasáda, kterou pacovské nádraží dostalo po rekonstrukci, vzbudila u některých místních mírně řečeno rozpaky a správa železnic se proto rozhodla, že to všechno napraví. Teď, když se podívám za roh, už tady stojí lešení, už jsou tady natěrači.
3: Jedna z těch, takhle máme tady ta vrchní. Ta oranžová, chová. Je ona, tady to je moc malý.
1: Tak zase bude to.
3: A tohle bude tady tím, takhle, vybusáže.
2: Když se podívám na jednu z těch starých budov opodál, tak ty barvy úplně původní nejsou. Není to ta kombinace tmavě, cihlově červené a žluté. Tady vidíme spíš o něco tmavší oranžovou, už ne tak svítivou, jako tady byla doposud. A nahoře, kdy už je to hotové, tak je šedivá. S nápravou se původně mělo začít už v březnu. Všechno se ale protáhlo kvůli složité komunikaci mezi městským úřadem a správou železnic. Nakonec ale k dohodě došlo. Popsal bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
4: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechcem, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako to město prostě nemůže tohle určovat, jo? A není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
2: Na některé dílčí opravy došlo už dřív, například na posunutí nádražních hodin, které zasahovaly do nápisu Pacov. A pokračovat se bude i po novém nátěru fasády, jak mi řekl mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží začaly minulý týden. Hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
2: Rekonstrukce nádražní budovy trvala 2 roky a stála necelých 17 milionů korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Musím přiznat, že krásně sestavený playlist Českého rozhlasu České Budějovice máme dnes k dispozici. Léto, jak má být, se totiž jmenuje tato písnička od Karla Zicha a právě k počasí směřujeme a to bude dnes opravdu téměř letní.
1: Počasí.
0: Takže nám to sedí. Ve Velešíně jasno 10 stupňů, všem dobré ráno a pohodu přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, slunečno, 9 stupňů, hezkou sobotu přeje Marie. Volary Rafanda jasno bez mlhy, slunečno a je 8, Luděk a 5, dále to nekončí, respektive dále to nepokračuje. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vánek a teplota je plus 10 stupňů, zdraví a pohodovou sobotu přeje Marie. Takové jsou aktuální SMSky, za které velice děkuji. Dnešní teploty, však už jsem to nastínila, 24 až 27 stupňů Celsia. I na horách bude příjemně, 21 až 24 stupňů. Očekáváme slunečný den s jasnou až polojasnou oblohou. Vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, množství srážek 0, naprostá. Ráno mírně nepříznivé rozptylové podmínky se během dne přemění v dobré, což jsou dobré zprávy a vy si užijte krásný téměř letní den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Přestože jsou ještě středoškoláci, svým vrstevníkům předávají cenné poznatky z vědy. Série přednášek Zvaž vědu přinesla včera posluchačům na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích kromě odborných témat jedinečné lidské příběhy. Už za chvilku se o ně podělíme v reportáži Jihočeského rána tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Kylie Minogue už za chvíli bude vystřídána Xindlem X, další z písniček, které nestárnou, zaspívá, zazní Popelka, tak si na ní počkejte. Na biologii, techniku, ekologii nebo třeba kosmonautiku se zaměřují mladí vědci ze středních škol. O své poutavé zážitky s vědou a osobní příběhy se včera podělili se svými vrstevníky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V zaplněné univerzitní aule jim tleskalo přes 200 středoškoláků z celého Česka.
1: Mně se asi nejvíc líbila ta buňka. My jsme teď měli přednášku o tom, jak vypadá ve skutečnosti, než jako v učebnicích, tak to bylo velice zajímavé.
2: Načerpat inspiraci od svých vrstevníků přišla na univerzitu Eliška Schweinerová z Českobudějovického gymnázia Jírovcova.
1: Já bych se určitě chtěla věnovat mikrobiologii, protože za mě je to obor, který má budoucnost. Myslím si, že by mě to velice bavilo.
2: Ujít si nenechala například přednášku Erika Sedláčka ze třetího ročníku Českobudějovického gymnázia Česká. Ten se už několik let věnuje vlivu hormonu dopamin na lidské závislosti.
3: Jednoho dne jsem si řekl, že zkusím napsat do laboratoře, kde právě toto zkoumají. Pan Kašička, můj vedoucí stáže, mi řekl, že rád bude se mnou spolupracovat a jsem tam.
2: Na vědě ho lákají hlavně možnosti experimentování.
3: Občas se to i nepovede, což je taky jedna z částí toho, co na jednu stranu mě potom mrzí, že vlastně to nevyšlo, ale na druhou stranu mi to dává prostor pro to se zlepšit.
2: Posluchači se v aule seznámili třeba s podrobnostmi o vesmírné misi Artemis 2, kterou přednedávnem sledovala na vlastní oči studentka pražského gymnázia Evolution Julie Beritová.
4: Kromě všech možných technologických vychytávek mise Artemis 2, na které třeba v televizních časech není prostor, se dozvěděli taky, jak oni sami se můžou zapojit třeba v rámci projektu Česká cesta do vesmíru nebo vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury.
2: Mladou studentku k výzkumu nám známého vesmíru přitáhla hlavně jeho neprobádanost.
4: Já jsem se o kosmonautiku zajímala už vlastně od malička, protože mě fascinuje vesmír a jak jsme jako lidstvo schopní ho zkoumat. Všechno to asi začalo misí Zero G, kde jsme postupně prošli šestikolovým výběrovým řízením. Po půl roce jsme tady zažili stav bez tíže.
2: České vědecké naděje přišel podpořit mimo jiné parazitolog a popularizátor vědy Julius Lukeš. Podle něho přednáškami pomůžou posluchačům vyznat se ve světě plné dezinformací.
5: Už je to obtížné pro ně mezi tímhle s tím si vybrat. Akce tohohle z toho typu je navádějí, ukazují jim, jak s informacemi pracovat, jak být chytří.
2: Jak zdůrazňuje hlavní pořadatel akce Matyáš Mata, přednášky mají zájemce hlavně přitáhnout k vědě a výzkumu.
6: Ten rozdíl jako toho, co se učí ve škole a toho, co se opravdu potom dělá, je úplně propastný. Takže jsme chtěli studentům ukázat, co se opravdu dělá v té laborce a třeba ty, kteří to nenatchne ve škole, tak natchneme tady.
2: Přednáškový cyklus se koná na několika místech po celém Česku a končí 8. června v Praze na půdě Senátu parlamentu České republiky. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Česká.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: kapelko, půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policejní zásahová jednotka zadržela organizovanou skupinu prodávající kokain na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Šestice mužů skončila podle jihočeských policistů tento týden ve vazbě. V posledních 5 letech na území kraje prodali skoro 10 kilogramů drog za 15 milionů korun. Hrozí jim až 12-leté vězení. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy můžou vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Přijímací řízení si nastavují školy sami a ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Skoro polovina veřejných vysokých škol v Česku využívá jednotné testy společnosti SCIO. Podle České konference rektorů i firmy SCIO mají uchazeči výhodu, protože je můžou využít při přihláškách na víc fakult. O případných změnách chce ministerstvo jednat přímo se školami. Ve sportovním areálu Složiště v Českých Budějovicích dneska v poledne slavnostně otevřou nový malý pump track pro jízdu na kole. Určený je hlavně menším dětem a začínajícím jezdcům. Při dnešním otevření je pro návštěvníky připravený doprovodný program a exhibice jezdců. V čele rally Český Krumlov je po prvním soutěžním dnu Dominik Stříteský. Druhý Adam Březík zaostává jen o 1,8 vteřiny. Třetí Jan Kopecký, který obhajuje loňské prvenství a usiluje na jihu Čech o 10. triumf, má na lídra ztrátu necelé 4 vteřiny. Druhý závod domácího šampionátu bude dneska pokračovat s bylými 7 rychlostními zkouškami. Na jihu Čech bude dneska obloha jasná až polojasná, teploty vystoupí k 27, na horách ke 24 stupňům. Vítr vane slabý nebo je bez větří a biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez vážnějších komplikací a hlavně bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A krátce po 7:30 pokračuje jihočeské ráno. Máme tady sobotu s datem 23. května. I chystané atraktivní derby Bček Táborska s Dynamem si pod rozhlasovou lupu vezme náš sportovní reportér Kamil Jáša už za pár minut. A herní víkend čeká i na baseballisty Hluboké. Také to bude tématem, tak vydržte. Teď Neil Diamond.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Sportovní pozvánku začínáme fotbalem. Třetí liga nabídne jihočeské derby. Také o něm bude řeč.
0: Sport na víkend.
1: V neděli v 17 hodin rozehrají fotbalisté derby ve třetí lize. Akademie Táborska přivítá Bčko českobudějovického Dynama. Zápas začne v 17 hodin. Jen pro úplnost, Písek pojede v neděli do Plzně, kde už ve 14 hodin nastoupí proti Petřínu. Po pátečním večerním utkání ve čtvrté lize Hluboká Komárov v sobotu nastoupí Soběslav v 17 hodin proti Milínu. Milevsko tradičně až v neděli bude hrát od 17 hodin s Křimicemi. Tady je kompletní program páté ligy, tedy krajského přeboru. Po pátečních zápasech Kaplice Dolní Dvořiště a Strumkovice Olešník. V sobotu v 10.15 začne utkání Mirovice Sokol se Zimovo Ústí. Ve 14 hodin se poprvé ozve Píšťalka v Semicích, kam přijede Týn nad Vltavou. V sobotu jsou na programu od 17 hodin tři duely. Dražice Strakonice, Osek Protivín a Meteor Tábor Roudné. Třeboň po prohře ve finále poháru nastoupí v neděli v 10.30 proti Jindřichovu Hradci. Pokračuje 26-letý třeboňský fotbalista David Širhal.
2: Vlastně na podzim jsme hráli docela dobře, teď si myslím, že to trošku takový na houpačce, bych řekl. Třetí místo je výborný, zatím nejlepší, co jsem tady, takže paráda.
0: Sport na víkend.
1: Baseballisty Sokola Hluboká čeká další extraligový víkend, tentokrát proti týmu Eagles Praha. Série se odehraje ve formátu tří utkání, kdy první zápas je na programu v pátek od 19 hodin v Praze. Druhý duel v sobotu od 13 opět na hřišti Eagles, ale série vyvrcholí v neděli od 13 hodin v Hluboké nad Vltavou. A v sobotu se můžete vydat i na atletiku. Krajská soutěž talentů se uskuteční v Táboře, kde ve stejný den proběhne i soutěž pod názvem Sprinty a překážky. Tak možná se společně potkáme přímo na stadionu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. A nezapomeňte, že v pondělí krátce po půl třetí odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: A na telefonu už se 7:45, která tady bude za jednu pouhou minutu. Čeká meteorolog Tadeáš Gregor, kterého zdravím a ptám se, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 11 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme 13 stupňů, jižní Vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1030 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 14,5 stupně a slabý východní vítr 2 metry za sekundu.
1: Jaké počasí nám přinese ten dnešní sobotní den s datem 23. května?
2: Počasí ve střední Evropě ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše, bude slunečno s jasnou až polojasnou oblohou a teploty odpoledne vystoupají na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách pak na 21 až 24. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno, aby ho zátěž dnes na jedničce.
1: Jaký je stav vody v jihočeských řekách? To se nám celkem hodí, protože nás určitě poslouchá celá řada vodáků.
2: Na Vltavě na Soumarském mostě je 43 cm, takže je zakázáno splouvání. Vyšší Brod hlásí 58 cm, což je tak na limitu pro splouvání, ale ještě dostatečný vodní stav. Lužnice Pilař 125 cm, taky méně vody, ale dostatek. V Bechyni jenom 85 cm a v Bechyni je Lužnice nesízdná. Otava v Katovicích hlásí 42 cm, což je opět méně vody, ale ještě dostatek pro splouvání. Teplota vody včera byla na Lipně necelých 16 stupňů Celsia.
1: Zpět k počasí, jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy nedělní den?
2: I nadále bude jasno až polojasno a teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, v údolích ojediněle až na 8 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. A zítra bude převážně slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, ale později odpoledne a večer bude od severu přechodně až oblačno a jen výjimečně se může vyskytnout přeháňka, a to zejména na horách. Zítřejší maxima mezi 27 a 30 stupni, na horách 23 až 26 a bude vát slabý proměnlivý. Odpoledne pak vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a ráno bude i klidno. Biozátěž zítra kvůli vyšším teplotám, na dvojce tedy střední zátěž.
1: A pro úplnost vás ještě poprosím o předpověď na den pondělní.
2: Pondělí bude jasno nebo skoro jasno a teploty ráno klesnou na 15 až 11 stupňů a vystoupají odpoledne na 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Tak jenom připomenutí opalovacích krémů, dodržování pitného režimu. Vám poděkuji za spoluúčast na předpovědi počasí a za hodinu opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli poví Martin Písařík, odpověď není zas až tak jednoduchá.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: A teď už je také nejvyšší čas poslechnout si čerstvé zprávy. Připravena je ve studiu Petra Pitra.
4: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Sněhová mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě ještě v květnu. Rybářské dny ve Vodňanech vyvrcholí koncertem kapely Monkey Business. Čeští hokejisti odpoledne nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Obloha na jihu Čech bude dneska prosluněná, teploty vystoupí až k 27 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Sněhové pole v Krkonoších známé jako mapa republiky.

0: rybích specialit nebo prohlídkou střední rybářské školy. Hlavní program, včetně trhů a vystoupení dětských skupin, se bude konat na náměstí Svobody. Návštěvníci si zároveň poslechnou odpolední koncerty, dodává Štěpánka Matušková z Městského kulturního střediska.
1: Ve 2 hodiny odstartuje čistě hudební část slavností, která potrvá až přes půlnoc. Na hlavním pódiu na náměstí se jako největší hvězdy ukáží Monkey Business. Skvělá bude jistě i Eliška Kotlínová s kapelou, kterou budou znát příznivci folku a která z Vodňan pochází.
0: Ornitologové dneska připravili vycházku za ptačím zpěvem v ptačím parku z Budovská Blata na Českobudějovicku. Účastníci při ní pozorují jednotlivé druhy a rozeznávají jejich hlasy. Pokračuje za organizátory Krištof Chmel.
2: Čeká vás ornitologická vycházka jarní přírodou, včetně ukázky kroužkování ptáků. Česká společnost ornitologická letos slaví 100. výročí své existence. Od 11 hodin proto na vycházku navazuje u pomníku Kubaty společná oslava s bohatým programem pro děti i dospělé. Sport.
0: Čeští hokejisti si dneska můžou zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Potřebují k tomu porazit Slovensko. Souboj s tradičním rivalem přinese víc emocí, ale podle kapitána Romana Červenky spíš na straně soupeře.
3: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
0: Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Jih Čech bude dneska slunečný, obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří mezi 21 a 24 stupni. Vítr je slabý, proměnlivý a biozátěž dál zůstává na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Bez komplikací a bez nehod, tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Osm hodin k tomu přesně právě teď 4 minuty. Posloucháte i nadále Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A s vámi zůstává Adéla Jirkalová. Ovšem, teď už o těže vysílání také převezme Martin Šustr. Přichystal pro vás sobotní písničky z cizí kapsy. Tak si to užijte a za pár minut také aktuální předpověď počasí. Počkejte si na ni.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A to je zrovna teď. Dneska s dobře známým hlasem a písničkou, která je klasikou jak na countryové, tak i na rockové scéně. Jenže v angličtině. V naší mateřštině se mezi nezapomenutelné neprokousala ani na dva pokusy. A je to vlastně škoda.

Jak jste určitě poznali, zpíval nám Vaby Daněk, konkrétně z jedné ze svých posledních desek, alba A život běží dál, vydaného v roce 2009. Vaby Daněk a producent Luboš Malina totiž tenkrát kápli na zdroj skvělých songů. Je jim autorský šuplík v Čechách nezrovna známého Miroslava Skunka Jaroše, téměř zapomenutého romantického písničkáře, jemuž zasvětili hned dvě celé desky. Dodejme ještě, že Skunk Jaroš, rodák ze Dvora Králové, hrál a zpíval svoje písně nebo vlastní překlady countryových oblíbenců ve společnosti Přátel. V roce 1979 pak emigroval do Německa. Banjista a kytarista Luboš Malina i Vaby Daněk s Jarošovými písněmi vyrůstali a po letech mu tedy na dvakrát vzdali hold. Není to nostalgické vzpomínání na mládí a country music, která se u nás v 70. letech provozovala. Malina, jinak šéf skupiny Druhá tráva, má přímou zkušenost s Amerikou, kde často s kapelou hrají. Ví, že tamnější lidová hudba je směsicí folku, country, rocku i blues a má naprosto autentickou hodnotu. Tohoto ducha nahony vzdáleného pivní či dechovkové halekovosti přenesl i na desku. A na tu se vešla i slavná Me and Bobby McGee, písnička z repertoáru zámořského klasika Chrisa Christophersona. Ta v sobě v originálu nese výraznou tuláckou náladu v duchu Jacka Kerouaka a podobně ji v polovině 70. let vybavil i Mirek Skunk Jaroš, tedy ve stejné době, kdy se o to samé úspěšně pokusili Pavel Bobek s Vladimírem Poštulkou. Tou dobou už byla Bobby McGee i součástí rockových zpěvníků. Nikoli náhodou ji, a vpravdě geniálně, naspívala rocková divoženka a slavná dračice z Woodstocku Janis Joplin. Není totiž žádným tajemstvím, že Christopherson s ní nějaký čas chodil a, jak známo, písně se proplétají s lidskými osudy. A aby těch jmen nebylo málo, přidám další, kteří si skladbu taky zkusili. Vlastně ještě dřív než samotný autor ji natočil Roger Miller. Další přišli později, namátkou kapela Grateful Dead, Kenny Rogers nebo Gordon Lightfoot. Nás ale čeká hlas Chrisa Christophersona, který k ní patří nejvíc, už proto, že si ji sám vymyslel a zvěčnil na svém vůbec prvním albu z roku 1970, které je dodnes považováno za jeden z nejsilnějších debutů hudební historie. Me and Bobby McGee. Zdraví vás, Martin Schuster. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

0: Přesně takové pohodové byly dnešní písničky z cizí kapsy sobotní. Máme tady 23. květen a čeká nás opravdu skvostný den. Jaký je a bude, o tom právě teď.
1: Počasí.
0: Čtvrt na devět, k tomu jedna minuta a SMSky od vás. Dobré ráno, azurové nebe, 14 stupňů, klidno, pěkný den vám i posluchačům přeje a zdraví Věra Stín. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, 14 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán Jindra. Já velmi děkuji za všechny SMSky, které jste dnes po ránu zaslali o tom krásném počasí, které máme přislíbené. A krásné je už opravdu takhle po ránu. Nicméně přes den se teploty dostanou na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách na 21 až 24. Očekáváme slunečnou sobotu s jasnou až polojasnou oblohou. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Ráno je ještě i klidno. Rozptylové podmínky, mírně nepříznivé po ránu, během dne už ale dobré. Za chvíli nás také čekají tipy pro volný čas, tak si na ně počkejte, kam dnes vyrazit na přehlídku vojenské techniky nebo naopak za ulicemi plnými květin, kde bude znít rok a kde si užijete vůni lesa i s výkladem. O tom všem budeme mluvit.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Třeboni dnes pokvetou doslova celé ulice. Květinová Třeboně začne už v 9 hodin, což je za pár chvil, na Masarykově náměstí a nabídne trhy, výměnu rostlin, přednášky i květinový workshop. Ve vodárenské věži se navíc vydáte na cestu po Asii a další program nabídne galerie i divadlo. Prostě pohodový den pro všechny. Do Strakonic dnes zamíří vojenská technika i armádní vrtulníky. Den s 25. protiletadlovým plukem odstartuje v 9 hodin a potrvá do 1 odpoledne. Uvidíte tankovou bitvu, výcvik služebních psů nebo raketové systémy, které chrání český vzdušný prostor. A nebude chybět ani oblíbený raketácký guláš. Vstup je zdarma. Na Kvildě dnes v 10 hodin odstartuje Den Šumavy. Národní park slaví 35 let a zve návštěvníky na celodenní program plný dobrého jídla, regionálních chutí a šumavské atmosféry. Čekají vás komentované vycházky, řemeslné ukázky, tvořivé dílny i program pro děti. Ideální důvod vyrazit na čerstvý vzduch. Rockeři si dnes přejdou na své v Českých Budějovicích. Do areálu pivovaru Samson na Lidické třídě dorazí putovní festival Rockin. Brány se otevřou ve 13 hodin. První kapela spustí o hodinu později. Na pódiu se vystřídají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol nebo Dimitri. Takže pokud máte rádi hlasité kytary a festivalovou náladu, dnešní odpoledne má jasnou adresu. Příjemnou vůni čerstvého chleba dnes nabídne vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku. Akce nazvaná Z bylinkového hrnečku během dne spojí řemeslný jarmark, ochutnávky, komentované prohlídky i dílničky pro děti. A když k tomu přidáte zvuk mlýnského kola a klid venkova, vznikne výlet, který bude mít opravdu své pomalé tempo. A pokud vás to táhne do lesa, právě dnešek je ideální. Den otevřených lesů pozve návštěvníky například ke Čkyni, Rožumberku nad Vltavou nebo k Volarům. Lesníci ukáží svou práci, přidají komentované procházky a nechají vás nahlédnout do péče o krajinu, kterou často bereme jako samozřejmost. Ať už si dnes vyberete koncert, les, květiny nebo Šumavu, užijte si sobotu co nejvíc a hlavně v klidu a s dobrou náladou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek i pravidel dočasné ochrany. O změnách bude v pondělí jednat vláda. Opozice změny odmítá. Vodní mlýn Hoslovice na Strakonicku dneska mezi 10. a 16. hodinou zve na oblíbenou akci z bylinkového hrnečku. Návštěvníci se můžou těšit na pečení chleba v tradiční peci, řemeslný jarmark, komentované prohlídky nebo pouštění mlýnského kola. Pro děti jsou připravené dílničky. Mistrovství Evropy v dřevorubeckém sportu se dneska a zítra koná v Jihlavském amfiteátru. Závodníci se utkají třeba v přesekávání kmenů, rychlostním lezení nebo řezání obří ruční pilou. Sportovní program tradičně doplňuje jihlavské pivní pábení s nabídkou regionálních minipivovarů. Akce začíná vždy ve 12 hodin. České hokejisty dneska čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Na jihu Čech bude dneska obloha jasná až polojasná, teploty vystoupí k 27, na horách ke 24 stupňům. Vítr vane slabý a biozátěž je nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Když mu bylo 5, začal hrát na klavír. Od 7 pak už s úspěchem objížděl soutěže nejen u nás, ale také ve světě. Řeč je o 19-letém Janu Schulmeisterovi z Olomouckého kraje, který za svůj talent před nedávnem získal cenu BBC Music Magazine Award. Mladého umělce uslyší dnes poprvé i návštěvníci festivalu Pražské jaro. A my se tomu podrobněji budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Místo toho, aby hrál počítačové hry, několik hodin denně sedí u klavíru a trénuje. Student Kroměřížské konzervatoře Jan Schulmeister dnes vystupuje na Pražském jaru.
1: Takový to naprosto jasný uvědomění, že tohle je prostě ta cesta, kterou se chci vydat, přišla tak v 6, možná v 7 letech.
2: Vzpomíná 19-letý Jan Schulmeister na rozhodnutí stát se klavíristou. Souviselo to i s tím, že jeho otec je houslista. Hra na klavír pro něj není mechanickou záležitostí. I přesto, že interpretuje díla druhých, potřebuje v tom zažívat svobodu.
1: Bez svobody prostě to bychom byli muzikanti, v podstatě neoriginální roboti. Ten vnitřní výraz by nebyl třeba. Ono je důležitý si nějakou tu svobodu podložit v podstatě informacema, zkušenostma a znalostma, řekněme, o stylu, který hrajeme.
2: První ceny i absolutní vítězství si mladý umělec dovezl z více než 40 soutěží napříč Evropou i Spojenými státy. Schulmeisterovy úspěchy sleduje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík už od jeho dětství.
3: Krom toho, že je laureátem slavné Van Cliburn soutěže v Americe, její větve pro mladé hudebníky, tak také nedávno získal mi prestižní cenu BBC.
2: Na Pražské jaro ho pozvali, aby zahrál v rámci dopoledního matiné v Anežském klášteře.
3: A já bych řekl, že to skoro stalo takovou tradicí, že my na tomto místě často uvádíme koncerty, často na Pražské jaro debutujících mladých hudebníků, a oni krátce předtím, než se ten koncert koná, získají významnou cenu.
2: Na festivalovém debutu zahraje Jan Schulmeister skladby Johanna Sebastiana Bacha i Leoše Janáčka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice.

0: Kapela Pink Floyd, za chvíli už také v rámci jeho českého rána zazní Jana Kirschner a její Modrá. Teď míříme za počasím, a to proto, že máme krátce před 8:45. Dobré jitro všem.
1: Počasí.
0: A že je to opravdu dobré ráno, aspoň co se počasí týče. Na telefonu už čeká meteorolog Tadeáš Gregor, i vás zdravím.
2: Dobré ráno.
0: A prozraďte, jak se to změnilo za tu hodinu, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme stále jasno a teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasná obloha 17 stupňů Celsia, vane jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1031 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 16 stupňů a slabý východní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jaké počasí nám přinese sobotní den?
2: Počasí ve střední Evropě ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše. Dnešní den bude slunečný s jasnou až polojasnou oblohou a teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů, na horách pak na 21 až 24. Bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu a teď ráno ještě i klidno. Biozátěž je dnes na jedničce, tedy slabá zátěž.
0: Taky nám prozraďte, jaký bude zbytek víkendu.
2: V noci bude i nadále jasno až polojasno a teploty kránu klesnou na 13 až 10 stupňů, v údolích o 1 až na 8 stupňů Celsia. Bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a i zítřek bude převážně slunečný, a to zejména ráno a dopoledne, kdy bude jasná až polojasná obloha. Později večer a odpoledne bude od severozápadu převážně přechodně až oblačno a jen výjimečně se vyskytne přeháňka, a to zejména na horách. Zítřejší teploty budou skutečně vysoké, mezi 27 a 30 stupni, na horách mezi 23 a 26. Bude slabý proměnlivý, odpoledne pak vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a ráno bude i klidno. Biozátěž zítra kvůli vyšším teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Tak to vidíte, ještě před pár dny jsem tomu nevěřila a konečně hřejivé paprsky. Jaké bude pondělí?
2: Pondělí bude jasné nebo skoro jasné. Ráno bude relativně teplé, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů a odpoledne vystoupají pak na 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: A ještě vás poprosím o předpověď na úterní den.
2: I úterý bude slunečné s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty ráno klesnou na 14 až 10 stupňů a vystoupají odpoledne na 26 až 30 stupňů Celsia. Bude slabý proměnlivý, odpoledne vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. V noci a ráno bude i klidno.
0: Tolik meteorolog Tadeáš Gregor, vyčerpávající prosluněná předpověď počasí. Děkujeme za ni, mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: V nedělním Vltavínu si vyšlápneme na Trigon, což je netradiční rozhledna u Děbulína. A pak vás čeká další díl o historii jihočeských hranic. Dnes s přihlédnutím ke vzniku českých velenic a rozdělení Vitoraska. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
4: Café Grol, sběratel sněhu, paví hody nebo krajina roztavených zvonů. Autorem všech těchto románů je jihočeský spisovatel Jan Štifter. Kromě toho, že vydává časopis Barbar, taky často a rád spolupracuje s Českým rozhlasem. Ale my si Jana Štiftra představíme taky jako organizátora kulturního a společenského dění v Trhových Svinech a na Novohradsku. K poslechu kavárny vás v neděli krátce po 17. hodině zve Pavla Kuchtová.

byla zpěvačka Jana Kiršner ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Já se dívám do kalendáře a shodou okolností Jany, aspoň tedy v tom českém kalendáři, mají právě zítra svůj svátek a stejně tak i Vanessy, tak to jenom, abyste byli připraveni pro případnou gratulaci. Právě dnes, 23. května v sobotu, slaví svátek Vladimír, je to jméno slovanského původu, které se vykládá jako vládce míru či vládce světa, popřípadě jako velký vládce. K jeho známým nositelům patří například spisovatel Páral, politik a ekonom Dlouhý, hudebník Mišík či hokejista a trenér Růžička anebo fotbalista Šmicr. To jen tak pro úplnost. Ode mne pro dnešek úplně vše. Mějte se krásně, přátelé, a abychom se neloučili nadlouho, tak můžu slíbit, že i zítra si zahraju na pomyslné ranní ptáče a ozvu se vám tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice krátce po 5. hodině. Teď ještě ode mě na rozloučenou a s přáním nádherného prosluněného dne Valdemar Matuška.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Den Šumavy dneska na Kvildě zahájí oslavy 35 let Národního parku. Expedice archeologů z budoucnosti se zjeví na píseckém festivalu Pískoviště. Teploty dneska vystoupí k 27, na horách ke 24 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, potvrdili to krajští hygienici. Výskyt této infekční nemoci je v Česku vzácný díky povinné vakcinaci. Dítě ale očkované nebylo. Od konce dubna se léčilo v pražském Motole.
3: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
4: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
3: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování.

0: založení Národního parku Šumava. Den Šumavy začne v 10 hodin a návštěvníci se dozví třeba zajímavosti o šumavské přírodě i sousedním bavorském lese. Chystá se i food festival nebo koncert, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
1: V obecním sále bude výstava s názvem Kvilda ve filmu. Oceňovaný dokument Voda ztracená a voda vrácená a také se tu budou moci návštěvníci vyfotografovat v historických kostýmech. Program bude probíhat také v místním muzeu, kde si lidé mohou vyzkoušet podmalby na skle. Připravené jsou speciální vycházky, například za filmovými místy nebo hry pro děti.
0: Výročí bude správa parku různými akcemi připomínat celý rok. V Písku pokračuje druhým dnem festival Pískoviště. Na řadě míst ve městě lidi zhlédnou divadelní a hudební představení nebo se zúčastní rodinných dílen. Hlavním dějištěm festivalu je areál venkovního bazénu v Ostrovní ulici. Jedním z bodů programu je expedice archeologů z budoucnosti. Doplňuje za pořadatele ředitel sladovny Adam Langer.
2: Bude objevovat to, co v budoucnu prý chybí, a to jsou nejvšednosti, úplně nejobyčejnější věci, které, když se jim dá pozornost, se můžou stát těmi nejbáječnějšími. V tom areálu bude začínat ten program už ráno, ale ta hlavní událost začne v 1 hodinu na lávce u ostrova, kde se právě tahle expedice zjeví a bude tam potom až do večera.
3: Počasí.
0: Jih Čech bude dneska slunečný, obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni. Na horách naměří od 21 do 24 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na dálnici D3 na 141. kilometru u Roudného ve směru na České Budějovice je odstavené osobní auto. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloupal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: V začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce a syna Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně v tom kostelci právě ta stavba o těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlédnutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kostelečtí bránili. A tak narychlo postavili tuhletu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

V magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas – Skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Jiřího Schellingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé 2 roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřeli veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Neznabohů, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla Jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A kresli jsme své stopy.
1: Co ty máš ve své stopě?
6: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, svátcích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrobla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když jsem u tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. A byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
1: prosinci.
2: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
2: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

kam jen s tímhle snem, který váží moc. Na co mám ho po kapsách, jak den,

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihočeští záchranáři mají nové výjezdové základny, zvýší kvalitu i dostupnost zdravotní péče na Třeboňsku a na Volarsku. Na jihu Kalifornie unikly do okolí nebezpečné chemikálie, úřady evakuovaly desítky tisíc lidí a připravují se na možnou explozi. Návštěvníky festivalu piva v Českém Krumlově dneska čeká prohlídka historické barny s ochutnávkou piva. Odpoledne bude prosluněné s teplotami kolem 25 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Záchranáři v Jihočeském kraji nově vyjíždí z moderních základen v Suchdole nad Lužnicí a ve Volarech. Dosavadní prostory už nevyhovovaly provozu a zastaralé bylo i zázemí pro posádky a sanitky. Stavba obou objektů vyšla na víc než 50 milionů korun. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje modernizuje ještě další dvě budovy. Doplňuje ředitel Jakub Jan Hájek.
3: Což je výjezdová základna v Blatné a příští rok doufáme, že otevřeme výjezdovou základnu ve Vyšším Brodě. Zatím stávající rozmístění základen je dostatečné podle nás. Tam, kde můžeme uvažovat o nějaké racionalizaci, optimalizaci provozu, bude případně nějaké navyšování posádek, ale ze stávajících výjezdových základen.
1: Úřady v kalifornském okrese Orange County evakuovaly kvůli úniku nebezpečných chemikálií na 40 tisíc lidí. Vysoce toxický a hořlavý metylmetakrylát unikl z nádrží.

0: Zdůrazňuji, že nejde o nic předčasného. Tohle se opravdu stane.
1: Hasiči nádrže chladí vodou a tím se snaží získat čas na nalezení cesty, jak únik opravit. Prohlídka historické varny a současného provozu pivovaru Krumlov je dneska pro zájemce připravená v Českém Krumlově. Program je součástí festivalu piva. Víc doplnila mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
2: Je spojená s ochutnávkou piva a opět se návštěvníci dozví o historii místního piva, poznají historickou varnu bývalého schwarzenberského pivovaru.
3: Počasí.
1: Jih Čech bude dneska slunečný, obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni. Na horách naměří od 21 do 24 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na prvním nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný z kořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
2: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat, když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
2: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
0: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměly celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když se k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odnetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněný, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Odnetra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Oprava mostu v Českém Krumlově omezí letošní vodáckou sezónu na Vltavě. Den Šumavy dneska na Kvildě oslavuje 35 let Národního parku. Hokejová reprezentace odpoledne nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Teploty se dneska na jihu Čech dostanou až k 27 stupňům. Příjemné sobotní dopoledne vám přeje Petra Pitra. Rekonstrukce mostu u českokrumlovského sídliště Plešivec omezuje plavbu vodáků po Vltavě. Stavaři na místě demolují původní konstrukci a postavili provizorní most. Po něm teď vede veškerá doprava. Vodáci ale musí v místě lodě přenášet. Od poloviny června pod stavbou proplují speciálním tubusem.
3: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde. Komplikace to je, ale ne taková. Nebyl ten přenos zas tak namáhavý.
4: Vysvětluje učitel Michal Chocholatý, který vyrazil na vodu se studenty Plzeňské střední průmyslové školy stavební. Podle starosty města Alexandra Nográdyho z hnutí ANO stavba turistickou sezonu neohrozí.
5: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moct projet 40 metrů dlouhým tubusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
4: Přestavbu mostu za 119 milionů korun financuje Jihočeský kraj. Hotovo bude do konce letošního roku. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Na Kvildě je dneska první akce k 35. výročí založení Národního parku Šumava. Den Šumavy nabízí návštěvníkům třeba zajímavosti o šumavské přírodě i o sousedním Bavorském lese. Chystá se i food festival nebo koncert, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
6: V obecním sále bude výstava s názvem Kvilda ve filmu. Oceňovaný dokument Voda ztracená a voda vrácená a také se tu budou moci návštěvníci vyfotografovat v historických kostýmech. Program bude probíhat také v místním muzeu, kde si lidé mohou vyzkoušet podmalby na skle. Připravené jsou speciální vycházky, například za filmovými místy nebo hry pro děti.
2: Výročí bude správa parku různými akcemi připomínat celý rok. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do

0: Ní čtyři vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
1: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekávám skvělý zápas samozřejmě, hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
2: Počasí.
0: Jih Čech bude dneska prosluněný, obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří od 21 do 24 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na prvním nejnižším stupni.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor v Katovicích, na Strakonicku, na Husově náměstí se srazila 2 osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
3: Dobrý den a dobrý poslech k pořadu, který vám na rádiu našeho kraje už pěknou řádku let chce dělat dobré chutě. A věřím, že ani tentokrát to v kuchařském čarování nebude jinak. Je květen, jsme za jeho polovinou a to je znamení, že v gastronomii je to období nebo sezóna, řekněme, chřestu. A pravidelně jeden květnový díl kuchařských kouzel mu věnuji. A tak tomu bude právě v příštích chvílích. Takže dobrou chuť ke kuchařskému čarování s asparagusem vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Ještě než se pustíme do chřestové polévky nebo do májového zeleninového ragu, případně do kuřecích biftečků s bílým chřestem a dalších specialit, tak nahlédněme do historie. Je prokázáno a doloženo, že Řekové chřest konzumovali, ale nejspíš ho nepěstovali, jen ho volně sbírali tam, kde roste, protože chřest je asparagus, to znamená záhojíček, a jestli si dobře pamatujete, na mnohých zahrádkách ten asparagus úplně běžně vyrůstal. A když se vlastně na jaře zakryje, tak ty mladé výhonky, to je vlastně chřest. Takže i v našich krajích se tu a tam chřest asi konzumoval, ale jeho pěstění, tak jak je tomu dneska, začalo až někdy v roce 1470 a později. Od roku 1470 už je zaznamenáno, že se v některých klášterech Francie pěstoval, ale pěstoval se k léčebným kůrám. A o jeho uplatnění jako výborné lahůdky v kuchyni se zasloužil až zahradník Ludvíka 14., který ve Versailles založil první chřestové plantáže. Samozřejmě tedy bylo to ve Francii, posléze se to o 100 let později dostalo do Anglie a tak dál a dál. A je doloženo, že první chřestovny už byly také v okolí Stuttgartu v roce 1567. A až v 18. století si chřest našel cestu z feudálních zahrad a z klášterních zahrad i do polních kultur a jeho pěstování se rozšířilo a i v Rakouské říši, nebo Rakousko-Uhersku, chcete-li, se tedy začíná jeho slavná historie. A tam se také začíná slavná historie ivančického šparglu, jak se mu tenkrát říkalo. A ve své době byl tehle ten výhonek jarní daleko slavnější než nějaké plzeňské pivo. Bohužel, ale v době totalitní ta jeho sláva, toho šparglu pěstovaného v Ivančicích a v okolí, tak trošku uvadla, dokonce zahynula. A dokonce si pamatuju, že před asi 15 lety jsme věnovali pěstitelům právě v Ivančicích finanční dary přes různé projekty, které tuto tradici obnovily. A dneska můžu říct, že v Ivančicích už zase vaříme a dáváme ochutnávat místní chřest. Takže to je jenom něco z historie. A než se tedy pustíme do takových těch dalších zajímavostí ze světa chřestu, tak mám pro vás takové základní informace. Ty nejdůležitější, které by každý měl vědět, když se chce do chřestu pustit. Za prvé, kupte co nejčerstvější chřest. To se dá snadno říct, ale horší je to s tím nákupem. Ideální je, když je někde pěstírna chřestu, tak jako to v Rakousku někdy bývá, že to koupíte přímo ze dvora, tak ten nejčerstvější chřest přímo z pole, ten je opravdu ten nejlepší a nejzdravější a lze ho konzumovat i syrový. To je taková základní věc, že se často setkávám s tím, že někteří kuchaři tvrdí, že bílý chřest se, stejně tak zelený chřest se dá jíst syrový. Tak ano, určitě ten zelený, proč ne, ale ten bílý, ten totiž roste pod zemí, zakrytý. Takže má na sobě silná vlákna, která je třeba oloupat a zároveň, když to nebude úplně ten čerstvý spole, tak je dobré ho přece jenom, jak říkáme odborně kuchařky, zblanžírovat, tedy krátce spařit. Takže pokud najdete recept, že to má být zelený chřest, syrový nakrájený na nějaké plátky, válečky v tom salátě, to určitě je možné, ale ten bílý bych vždycky alespoň na krátkou dobu blanžíroval. On totiž chřest po určité době, jak je utržený, tak ze sebe vlastně vydává takové nahořklé látky, ochranné, v podstatě se brání tomu, že ho někdo uškubnul a že mu hrozí nebezpečí a ty nahořklé látky tam potom jsou docela nepříjemné. Ale když to povaříte, tak té hořkosti jednoznačně ubyde. Další důležitá věc je, že chřest je docela drahá zelenina, protože se sklízí ručně, je s ním opravdu práce, než se vypěstuje a jako sklidí a než se k nám dostane do našich domovů.
Takže i když se dole ten chřest ulamuje, že se loupe, tak všechny ty odřezky, všechno to oloupané, co není tedy samozřejmě nějak špatné, tak to je třeba dát zvlášť a nevyhodit to do bioodpadu hned, ale je třeba to uvařit a když nic jiného, tak ten vývar potom vypít, protože i ten vývar z toho chřestu, z těch odřezků a slupek je velice vydatný a velice léčivý, jak si řekneme až za chvilku. Takže může to být vývar jen tak na vypít, anebo to může být polévka, o které bude také za chvilku řeč. Jak už jsem zmínil, existuje mnoho návodů, jak chřest upravit, ale mnoho návodů je také takových, že radí, abyste si ten chřest doslova do písmene zničili teplem. Podle mého by ten chřest měl při zkousnutí ještě lehce křupnout. Měl by být prostě křehký uprostřed, ne převařený, rozvařený, takový chřest už je mdlý v puse, už si na něm nepochutnáte, ne že by vám nepředal nějaké své cenné látky. Takže to je asi tak do úvodu, teď si dejme muziku a po ní se pustíme už do jednotlivých receptů.

Kdybyste se mě zeptali, jaký je můj nejoblíbenější pokrm z chřestu, tak bych řekl, že to je vždycky chřest na všechny možné způsoby. Možná bych vynechal ten smažený, který je velice populární, ale já osobně si myslím, že chřest lze upravit a pochutnat si na něm docela jinak. Ale nejčastěji jsem připravoval, ať už doma nebo pro své hosty, chřestové jarní nebo rád mu říkám májové ragu. Kdy používám zelený a bílý chřest, používám mladou karotku, pokud můžete koupit tu opravdu čerstvou, pak používám řetkvičky, samozřejmě jarní cibulku, když je to jarní chřestové ragu, no a potom smetanu nebo mléko, nemůže chybět máslo, protože to si myslím chřestu dokonale ladí. A pak používám na zahuštění a doplnění toho ragu buď krémový sýr, anebo tavený sýr. A trošku muškátového květu, případně malinko pažitky, ale ne zase moc, aby jsme ten chřest, tu chuť té jarní mladé zeleniny, aby jsme přílišnou sílou té pažitky, aby jsme to neponičili. A dělám to tak, že si nejprve připravím sýrovou omáčku, kdy vlastně jenom do toho teplého mléka nebo smetany na vaření dám smetanový sýr anebo tavený sýr. Tím smetanovým sýrem může být lučina nebo něco podobného, nebo nějaký, jak se dneska prodává, přírodní čerstvý sýr z farmy. Může být i kozí pochopitelně, anebo ten nějaký dobrý tavený, který vlastně v tom mléce nechám pozvolna rozehřát a on mi to vlastně to mléko nebo tu smetanu, ten sýr zahustí a to mám připraveno. Není třeba to nějak zvlášť solit podle toho, jak je slaný ten sýr. A potom tuhletu omáčku, kterou mám, tak jim případně nechám trošičku provařit, ale není to ani nutné. A potom už vlastně pracuju tak, že když používám zelený a bílý chřest, tak ten zelený jenom ze spoda oškrábnu, případně zalomím, kdyby ten spodek toho chřestu byl dřevnatý a ten vršek opravdu stačí jenom důkladně opláchnout, pěkně opláchnout a je to. A ten chřest si nakrájím na takové šikmé válečky nebo šikmým řezem na válečky a ty hlavičky ty nechávám trošku delší, ty potom dávám jako na ozdobení. A bílý chřest, ten je třeba oloupat opravdu od zvršku, od té hlavičky, protože jakmile prochází ten chřest tou zemí, jak prorůstá přikrytý, přihrnutý zemí, tak si vytváří hned za tou hlavičkou, si vytváří silná vlákna, která vlastně obalí ten křehký, jemňoučký výhonek. Za prvé ho zpevní a zároveň ho i chrání. Takže ta vlákna jsou opravdu velice silná a pevná. Dokonce se mi stalo, že jsem je chtěl rozmixovat do polévky a zadřel jsem mixér doslova do písmene právě těmi vlákny. Ty je třeba opravdu s ostrou škrabkou oškrábnout od zvrchu dolů a zase dole ten chřest, případně když je zaschlý nebo tvrdý už dřevnatělý, tak ho zalomit. No a tenhle ten bílý chřest, jak už jsem zmínil, nepoužívám syrový, takže i ten si případně můžete na chviličku spařit. Stačí opravdu ho dát třeba do pánve a zalít ho vařící vodou z konvice. Dál ho nepotřebujete tepelně opracovávat, protože v tom ragu se ještě kraťonkou chvilku také zadusí. No a potom si jemně nakrájíte ty jarní cibulky, tu jejich spodní část. Jemně nakrájím na plátky, většinou krájím karotku, ale mohou to být i nějaké nudličky, jak budete chtít. A tuhle zeleninu všechno mám připravenou. A když bych řekl na 4 porce, kolik toho potřebuji, tak potřebujete mít tak půl kila chřestu, když to bude jako hlavní chod, a 200 gramů karotky, 200 gramů řetkviček a nějakých 80-100 gramů, to je prostě jeden svazek jarní cibulky. A čtvrt litr smetany nebo mléka, 150 gramů nějakého taveného sýra a 50-60 gramů másla. No a potom už je to velice jednoduché, protože vy dáte do té pánve, dáte nebo do rendlíku dáte máslo,
To máslo nechám zapěnit a jakmile to máslo stichne, tak jsem připravil podle Francouzů takzvané oříškové máslo, totiž ta syrovátka se tam odpaří, vypeče, to je právě to šumění a potom vlastně, když to stichne, tak tam vidíte takové malé ťublinky, malinké kousíčky té spečené syrovátky a hned v tu chvíli musíte přidat ty nakrájené jarní cibulky. Ty samozřejmě necháte kratunce jenom tak osmahnout, hned přidáte řetkvičky a přidáte karotku a za sto chvilinku takhle podusíte. Nakonec přidáte zelený chřest a úplně nakonec zase na takové ty válečky menší nakrájený i ten bílý chřest. No a vše zalijete tou připravenou omáčkou, přivoníte tu muškátovým květem a máte chřestové ragu. Té omáčky má být jenom trochu, tato má, jak se říká, oblepit, jen tak jako spojit. A v té omáčce to nechávám tak 2 minutky pod pokličkou jenom zlehka zadusit. Ne žádné dlouhé vaření. Tahle ta zelenina, to si dovedete všechno představit, je křehká, mladá, tak by bylo hloupé, aby z toho člověk udělal nějakou dušeninu, která se bude rozpadat a která ani barevně nebude příliš hezká. Případně dochucení může být ještě malinko tou solí a nebo ještě i citronovou šťávou. Také jsem dělal jednou takovéhle chřestové ragu, do kterého jsem přidal jen tak z experimentu, z nápadu, trošku sladké chili omáčky a také to bylo docela zajímavé. A stejně tak můžete použít třeba i nějaké orientální koření, které do té opékané, restované zeleniny nakonec přidáte, aby se tam promísilo s tím tukem a potom rozvinulo ho vlastně v té samotné omáčce. Tak to bychom měli takovou základní recepturu na chřestové ragu a samozřejmě mám tady další recepty a nápady. Takové ty šéfkuchařské nápady, kdy se třeba ten chřest krátce povařený potom doplňuje omáčkou, které se říká espuma a sype třeba takovým práškem z hříbků, tak takovéhle recepty ty já si nechám na příští týden, protože to budu tady už doma z Ivančic a povím vám, co jsem tam s kterým šéfkuchařem vařil. Ale každopádně, když budete chtít si udělat chřest, jako to dělávaly naše babičky, nebo takový ten prvorepublikový, tak ten se dělával tradičně, že byl posypaný strouhankou, která se na másle, na pánvi s trošku másla pěkně osmahla, případně se do toho přidávaly ještě posekané petrželová náť nebo trochu libečku, prostě bylinky a ten vařený chřest se na talíři posypal touhletou máslovou strouhankou. Italové to dělají, že do té strouhanky přidávají ještě půl na půl dají strouhanku a půl dají strouhaný parmazán, promíchají to s tím máslem, uplácnou to na plech, na pečicí papír a dají to do trouby a tam to rozpečou, to by je za 2-3 minutky, když tu troubu máte předehřátou na 170 stupňů, tak je to hotové za chviličku. Pak tu placku vyndají, ten sýr se tam rozpeče, takže z toho vznikne taková křehká placka, která se docela snadno prsty rozdrobí a právě takovouhle extra křupavo sírovou strouhanku na ten chřest, politý samozřejmě máslem, přidávají. Takže to jsou takové nejčastější úpravy chřestu, ale po písničce vám povím, jak udělat třeba po švýcarském způsobu chřest zapečený se šunkou a sýrem nebo nějaký dobrý chřestový salát.

Posloucháte Kuchařské čarování a tentokrát je šparglové, čili chřestové. A když jsem před lety byl ve Švýcarsku, tak jsem tam byl právě v období chřestu a zároveň i medvědího česneku. Tehdy jsem o tom v Kuchařském čarování určitě povídal. A pamatuji si, že tam jsme měli jako specialitku právě k večeři zapečený chřest, který byl obalený vlastně plátkem sýra. Byly to takové ty silnější bílé chřesty. Takže ten chřest byl, protože byl právě ten silnější, který se tady v obchodech málo kdy koupí, v běžných obchodech, takže byl předem krátce vařený v osolené vodě a potom byl obalený plátkem sýra, samozřejmě to byl ementál švýcarský, jaký jiný, a zároveň pokrytý, ten zarolovaný byl zároveň i šunkou a ta šunka zase byla toho italského typu, prostě prosciutto, nebo bych to mohl být tyrolský nějaký špek, který také je výborný. A takhle zavinutý chřest se vložil do máslem vymazané a strouhankou vysypané formy a navrch se ještě zastrouhal sýrem a zasypal semínky a vrazil se do trouby a takovýhle zapečený chřest jsme dostali jako jeden chod k večeři a velice jsem si na tom pochutnal, protože ten chřest uprostřed zůstal opravdu ten křehký, ještě prostě šťavnatý, výborný a pochopitelně, když si představíte ten lehce nahořklý sýr a tu výraznou šunku, tak opravdu to byla lahůdka. Nepamatuju si, jestli k tomu byla ještě nějaká omáčka. Nicméně takhle připravený chřest je zase jednoduchý, ať už použijete tu speciální šunku nebo naší dušenou a docela snadno během pár minut v troubě bude ten sýr zapečený, tedy chřest se sýrem a šunkou zapečený a nic na něm nepokazíte. Dnes je populární, nebo stále populárnější chřest zelený, má víc vitamínu C, ale jinak jako ostatní výhonky chřestu je velice zdravý, stejně jako ten bílý, nebo dneska je vypěstovaný už i fialový a podobně. Ten seznam všech těch profitů pro naše zdraví chřestu je opravdu, dá se říct, nekonečný, vydal by na jednu celou A4 stránku. Ale já vypíchnu jenom takové ty tři nejdůležitější, které jsem si tu zakroužkoval. Ten chřest, jeho konzumace, zvláště teď v období jara, opakovaná, oni doporučují, aby si člověk udělal chřestovou kůru, kdy ho jí nějakých 10 až 20 deka denně po dobu 5 až 10 dnů. To opravdu existují takovéhle hotely, které tu kuru nabízejí a které v té době spolu s masážemi v podstatě prezentují, že vás omladí. A ve skutečnosti to platí, protože krom toho, že zlepšují naši imunitu a všechno, oči a zrak a sluch a něco všechno a klouby, tak opravdu chřest má, jeho konzumace má vliv na zásobování našich buněk kyslíkem, působí celkově na osvěžení, omlazení nebo očistu krve a opravdu startuje omlazovací proces uvnitř nás. Takže ne, že by člověk po 14 dnech konzumace chřestu byl najednou jako ve 20 zvenku, ale zevnitř bude určitě očištěn a podstatně zdrav. A navíc je prokázáno vědecky, tohle to jsem četl nedávno na internetu, že je potvrzeno, že pozbuzuje naše hormony, které navozují pocity štěstí a radosti. Takže to je taky zajímavý profit, který můžeme konzumací téhleté jarní zeleniny získat. Ale pojďme ještě něco připravit, uvařit. Tak když byste měli chřest, tak vedle té polévky, kterou si myslím nemusíme její recept nějak asi rozpitvávat, protože vlastně stačí mít ten vývar, potom bych udělal máslovou jížku a nebo měl vařenou bramboru, přidal máslo a tou rozmixovanou vařenou bramborou a nebo tou máslovou jížkou bych ten vývar zahustil a to v podstatě je celá polévka.
Každopádně já třeba do takovéhle bílé, jemné polévky zjemněné smetanou bych samozřejmě přidal ještě trochu chřestu, který bude, ať už to budou ty hlavičky, anebo i kousky nakrájené na plátky na závěr. Někdy se ten zelený chřest třeba také ještě opeče z prutka, ogriluje na grilu nebo na pánvi, ale nutné to není. Ale ještě bych určitě tu polévku doplnil nějakými krutonky, které zase budou dostatečně nasáty máslem při tom opékání. Takže chřestovou polévku máme za sebou, ale já ještě dělám velice rád třeba i takové bramborové pyré, to znamená bramborovou kaši s chřestem. Někteří lidé se nad tím chřestem jako, cohle mám jíst, to je divný, ale když vezmete bílý chřest, uvaříte ho, potom ho rozmixujete nebo rozšleháte spolu s bramborami, nebudete šetřit máslem a potom třeba ten zelený chřest ještě do tohohle bramborového pyré trošku zamícháte nakrájený na plátky, tak věřte mi, že to bude zase zajímavá příloha a lidé ho zbaští. A nevím, kdy to bylo, myslím, že jsme před asi 3 lety na ivančických slavnostech připravovali chřestovou bábovku. Ten recept někde mám schovaný a určitě vám příští týden ho dám k lepšímu. Takže chřest lze využít, jak ten bílý, tak ten zelený, lze využít i na přípravu sladkých věcí. Třeba takový cheesecake, který je dnes velice populární, tak tam by byl bílý chřest, který se uvaří samozřejmě do měka, potom se rozmixuje společně s tvarohem, vyšlehá se takový krém a ten se zpevní bílou čokoládou a nalije se to do toho korpusu základního a máte cheesecake s bílým chřestem a ještě bych na to určitě dal něco citronového, nějakou citronovou nakyslou polevu. Dělá se taky taková citronová drobenka, která je nakyslá a dává se na tyhle ty zákusky. Každopádně ten chřest by měl být vždy doplněn nějakým tukem, především máslem. To k tomu ladí nejvíc, jak už jsem zmiňoval, ale může tu roli jeho odehrát i kysaná smetana, kterou mám v oblibě. A letos se chystám, že budu na chřestových slavnostech připravovat takové chřestové omeletky, to je takový poslední tip můj, chřestové omeletky, kdy vlastně do té vaječné směsi, kam dám trošku strouhanky, trošku síra, přidám zelený a bílý chřest, ten bílý budu mít spařený, zelený dám jenom na tenké plátky a vlastně to bude taková omeletka s chřestem a doplněná sýrem, tak k tomu právě budu dávat jenom takové malé pyré z kysané smetany a navíc, protože teď kvete pažitka, aspoň u nás na zahradě se na to chystá, tak otrhám spoustu těchto pažitkových květů a do toho dipu, do té kysané smetany, rozdrobím ty květy. Oni jsou jedlé, oni se dají jíst. Babička je vždycky vybírala, zahazovala a já teda je to baštím a věřte mi, i třeba máslo, které se udělá s těmi kvítky namíchané, je velice zajímavé, ochucené máslo, takže já budu právě tyhle kvítky s kysanou smetanou dávat k těmhletěm chřestovým palačinkám se sýrem. Já myslím z chřestu, že jsme toho pro dnešek navařili až. Dejme si zase hudební pauzičku a po ní kuchařský kalendář, který bude veskrze bez chřestu.

0: Kuchařský kalendář.
1: 7 nápadů pro vás, kdo stále řešíte otázku, co mám zase zítra nebo pozítří nebo dnes večer vařit. Tak třeba mezi 7 nápady najdete nějaký, který se vám hodí. Co takový kroupový řízek? No, kroupy každý nemá rád, ale já osobně tedy ano. A naši předkové to dělali tak, že kroupový řízeček připravili z vařených krup a semletého, zpravidla vepřového masa. Řekněme půl na půl maso a kroupy. A samozřejmě majoránka a česnek a trošku kmínu drceného, nebo můžete ochutit i jinak takovouhle směs. Ale stejně tak můžete vynechat kroupy a udělat takzvaný valašský řízek, kdy vlastně místo krup použiji pohanku. Spařím pohanku kroupu, ona je podobná jako kroupy, ale stačí jenom zalít vařicí vodou a nechat jí 4 hodinky stát, za tu dobu nabobtná a potom už ji namícháte do toho mletého masa. A nemusí to být zrovna nějaké tučné vepřové, ale naposledy jsem to dělal z krůtího, rozsekaného masa s troškou sýru a tyhle řízečky byly výborné a chutnaly malým i velkým, mladým i starším. Takže to je první tip. Další tip je kuskus. To je rychlovka. Většinou na krabičce nebo sáčku, kde ho koupíte, je uvedeno, jestli je to kuskus 3minutový nebo někdy bývá 5minutový, ale zpravidla ho stačí vhodit do něčeho vařícího nebo zalít vařicím vývarem, případně jenom vodou, ale raději použiju vývar. A úplně nejraději to dělám tak, že dám nejprve na trošku oleje cibulku, tu nechám zesklovatět, pak tam přidám rajčatový protlak, pak tam přidám ten protlak také v tom tuku trošku osmahněte a pak tam přidám koření, řekněme, a la pizza nebo nějaká Itálie, aby to mělo prostě chuť a také to osolím, zaliju to trochu vody nebo vývaru, zpravidla zeleninový vývar a do téhle té řídké směsi tomatové nasypu ten kuskus, přivedu to k varu, pak to vypnu, nechám pod pokličkou dojít těch 3-4-5 minut a mám hotový tomatový kuskus, který sám o sobě je velmi dobrý, zvlášť když ho doplníte bílým smetanovým jogurtem nebo kysanou smetanou. A pochopitelně, kdo má rád, může si k tomu dát i kousek masa. No a těstovinový salát, tak ten se u nás dělá třeba tradičně, ale já mám rád takové netradiční, kdy třeba do těch těstovin udělám šunkové omeletky, ty nakrájím na nudličky a přidám je do těch vařených těstovin a zároveň tam přidám třeba sušená rajčata a trochu oliv, aby to bylo do toho italského stylu nebo středozemního, a nebo naopak tam můžete přidat třeba pár bílých fazolek nebo něčím prostě doplnit ten salát. Teďkom bych určitě použil třeba řetkvičky, které ještě jsou báječné a čerstvoučké a v tom salátu budou křupat. A nezapomeňte na dostatek lístků a podobně. Prostě těstovinový salát podle vašeho gusta je třetím typem. No a co takové kedlubnové zelí? Já mám takovou vzpomínku na moji babičku, která dělala na jaře nebo na konci toho jara dělala kedlubnové zelí a dělala ho takovéto klasické zadělávané v bílé omáčce a dávala do toho trochu kmínu a taky, myslím, muškátového oříšku. A ono to tak krásně vonělo a kolikrát jsem k tomu ani nemusel mít nějaké to maso. Ona k němu většinou dělala maso z konzervy, tak jak se po zabíjačkách zavařilo maso do sklenic, tak tohleto vepřové jenom rozpekla v troubě a k tomu bylo kedlubnové zelí a případně šťouchané brambory a byla to lahůdka. No a něco sladkého? Tak samozřejmě, že se dají koupit různé šlehané tvarohové a smetanové dezerty. Ale já mám rád šlehaný tvaroh a k němu lívanec a trošku povidel a co si budem povídat, to je lahůdka. Tak takovýhle obyčejný sladký tip mám pro vás. No a nezapomeňte na rybu. Já mám velice rád recepty ze starodávna A jeden z těchto letitých receptů říká, že máte připravit rybu tak, že ji opečete z prutka a potom ji položíte na chlebovou topinku a vrazíte do trouby, případně přelejete ještě něčím, jako je vinná omáčka nebo žlutá omáčka, takhle to bylo v těch receptech napsáno, a necháte to v té troubě dopéct. Takováhle dopékaná ryba na chlebové topince, na které třeba bude dostatek česneku a ještě opečené cibule, tak to je podle mě výzva pro každou rybu nebo i jiné pokrmy. No a na závěr, tak minule nevím, jestli byly závitky, ale tentokrát mám chuť na krutí stehno. A rád to krutí stehno připravuji na víně, kdy dám do pekáče cibuli, kořenovou zeleninu, podleji to všechno vínem, trošku divokého koření, osolenou krutu, tedy to krutí stehno, kůží navrch, pěkně to peču pod pokličkou, řekněme 2 hoďky, ať je to měkonké, a potom to jenom z prutka dopeču a potom část toho výpeku s tou zeleninou rozmixuji na omáčku, kterou můžete zjemnit i trošku smetany, a druhou část jím k té krůtě a k těm bramborám, nebo já bych si dal asi rýži. No a to je pro dnešek úplně všechno. Nechť jsou vaše příští dny příjemné a veskrze radostné. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou to byl mistr zvuku Michal Kolář a do mikrofonu mluvil váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.

0: Petr Nůsek je učitel a poradce dobových šermů i bojů, specialista na sportovní šerm, na zbraně a zbroj pro film a divadlo. Vlastní a provozuje Housův mlýn v Táboře, narodil se ale v Písku a tak samozřejmě bude také hostem v pořadu Jihočeši. Nalaďte si ho v sobotu po 17. hodině na Českém rozhlasu České Budějovice. K poslechu zve Filip Černý.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně.
1: A celé jižní Čechy.
3: Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech zastavili v Drahově na Táborsku. Ve věži kostela na nebevzetí Panny Marie se nachází památkově chráněný barokní zvon, který má hlavní tón Fis 2, průměr 55,5 cm a váží přibližně 110 kg. Roku 1653 ho ulil zvonař Šimon Urndorfer v Českých Budějovicích. Na zvonu je německý nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: roku 1653 byl tento zvon ulit k slávě Boha a Panny Marie. Na plášti je relief ukřižovaného Krista se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: S příchodem teplého počasí začíná sezóna letních koupališť. Otevřené už je třeba v Písku a ve Volyni. Ministerstvo vnitra připravilo zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky. Soukromé hrady a zámky se tento týden otevírají veřejnosti. Zítra na jihu Čech naměříme až tropických 30 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Sezóna letních koupališť v Česku se rozjíždí. První areály už fungují, další otevřou během následujících týdnů. Pomáhá tomu i předpověď počasí, podle které bude víkend slunečný a teploty se můžou přiblížit k 30 stupňům. Na koupališti ve Volyni je i naše reportérka Kristýna Baršíny.
2: Koupaliště je otevřené, moc plavců tady ale zatím není. Voda má totiž aktuálně kolem 11 stupňů Celsia. Koupaliště čerpá každý týden čerstvou vodu z řeky Volyňky, která má kolem 8 stupňů. Už večer by ale podle provozního koupaliště Vlastimila Jirzy mohla být díky slunečnému počasí o dost teplejší. Prvorepublikový plavecký bazén je zároveň kulturní památkou a když je v létě hezky, navštíví ho stovky lidí za den a nevadí jim ani ta chladná voda. Otevřená už je taky plová u svatého Václava v Písku. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde třeba o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských vozidel. Cílem je podle rezortu posílení bezpečnosti Česka.

0: ve většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
1: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na mnoha místech republiky se tento víkend konají dny soukromých hradů a zámků. V Plzeňském kraji se k akci připojil Hrádek u Sušice. Jeho prohlídka začne ve 14 hodin, říká majitel Pavel Lejsek.
3: Program bude tvořen prohlídkou celého zámeckého areálu v mém doprovodu. Návštěvníky seznámí nejenom s historií objektu, ale i úsilím, které bylo nutné vynaložit za posledních 25 let k jeho stavební záchraně, ale i k navrácení kulturního a společenského života.
4: Počasí.
2: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech jasné až polojasné s teplotami do 27, na horách do 24 stupňů. Noční minima budou mezi 13 a 10 stupni, v údolích ojediněle klesnou teploty na 8 stupňů. I zítřek bude prosluněný, jasný nebo polojasný, odpoledne a večer bude od severu přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví nějaká přeháňka, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí k 27 až ke 30 stupňům, na horách budou maxima kolem 24. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne pak severní nebo severozápadní. Biozátěž se zvýší na druhý stupeň.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kvůli rally Český Krumlov je dneska uzavřený průjezd přes Malonty a Malšín a taky silnice ze Soběnova ke křižovatce na Bídu. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Ano, jsou tady písničky pro radost, a to sobotní s datem 23. května. Jejich dobrý a ničím nerušený poslech a taky dobrou chuť k dnešnímu obědu vám přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. Tak pojďme hned gratulovat. První přání je pro kapelníka Božejáků, tím je Petr Randlík, je z Chýnova. Náš milý kapelníku, když jsi se narodil, tak Božejákům bylo zrovna 92 let. Uběhlo pár let a tvůj děda ti prvně pustil Božejáky a tebe to tenkrát natolik zaujalo, že jsi se kvůli tomu začal učit hrát na klarinet a vystudoval i konzervatoř. Dneska je ti 30 let a už druhým rokem nám děláš kapelníka. Tak ti všichni přejem, ať ti to pořád tak skvěle hraje, ať máš s námi i nadále pevné nervy a nikdy ztratí svůj typický smysl pro humor. Tvoji Božejáci. Samozřejmě Božejáci pro vás, Petře, vybrali písničku. Dokonce přišly gratulace dvě, tak přečetla jsem jenom jednu. Byli aktivní a je vidět, že vás mají rádi. Tak ať vám to hraje a ať vám to kapelničení dobře jde. No a ještě jedno přání, protože zařazujeme ho v tuto chvíli už z toho důvodu, že si přejete něco od Božejáků, které budeme hrát. Dne 25. května se dožívá 50 let pan Radek Aldorf z Ondřejova u Pelhřimova. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí do dalších let přejí bratr Petr se Šárkou z Boršova, Péťa, Dáša a Ondra a pusu posílají Štěpánek a Vítek. Tady je solo pro dva klarinety v podání Božejáků.

Dohrávají Božejáci 11 minut po 12. v písničkách pro radost. A je tu další gratulace. Pěkný den všem a obzvláště naší krásné oslavenkyni Irence Daňkové, která dneska slaví dvakrát 25. narozeniny. Nejmilejší Irenko, přejeme zdraví, ať se tě drží pevně, Jenda, ať tě líbá něžně, sil, ať máš furt jak pár volů, pevné nervy na tu školu. Dneska hoduj, tanči, pěj, až s ránem se domů měj. Máme tě moc rádi, posíláme obrovitánskou pusu. Všechno nejlepší. To je přání pro vás, paní Ireno, od rodiny. A ještě poznámka, prosíme nechat zahrát živelnou polku s rozverným textem, jako je Škoda lásky. Tady je v podání Strahovanky.

Strahovanka Škoda lásky, píseň dozněla a my jdeme gratulovat dál. 55. narozeniny oslavuje Radim Bína z Korosek. Všechno nejlepší k vašim narozeninám dnešním, hodně štěstí a zdraví do dalších let vám Radime přeje obecní úřad z Vrábče. Pan Josef Kubeš z Dynína, tak ten slaví pro změnu kulatiny. Milý Pepčo, chtěli bychom ti z celého srdce poděkovat za péči, obětavost a lásku, které nás provázejí každičkým dnem. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti a hodně elánu do dalších let přejí maminka Anička, sestra Maruška s manželem Peťou, synovec Petřík s manželkou Hankou, Krištůvkem a Kačenkou, synovec Ondra s manželkou Lenkou, Ondráškem a Baruškou, neteř Kristýnka s manželem Pepou, Matyáškem a Mikuláškem. Máme tě všichni moc rádi. No a přejete si píseň hasičskou, tak co jste hasiči, malá česká dechovka?

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, to je právě teď 2 minuty po 12:15 a budeme gratulovat dál v dnešních písničkách pro radost. No a mám tady oslavenkyni, zaměstnankyni motoru Jikov Strojírenská, nechají vám zahrát paní Lenko Esenej. Doufám, že to čtu správně, je to cizí jméno, tak doufám, že oslavenkyně ví, o kom je řeč. Životní jubileum Lenka oslavuje, přejí vám z firmy hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. A ještě František Bartoš ze Soběnova. On má narozeniny taktéž. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody vám přeje obec a sbor pro občanské záležitosti v Soběnově. Hrají Žani tou píseckou branou.

Ano, Jižani, píseň tou píseckou branou dozněla, ale další už je připravená v podání Křídlovanky. Jedná se o Noční slzy. No a komu je pošleme? Zastupitelstvo obce Dírná nás žádá o zahrání písničky pro pana Pavla Kotouna, občana obce Dírná. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a Noční slzy od Křídlovanky posílá i kronikářka obce paní Věra Novotná. Helena Jurčíková z Rychnova nad Malší oslavuje kulatiny, krásné, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody vám paní Jurčíková do dalších let přeje starosta obce Dolní Dvořiště a přidává se občanská komise obce.

Milé rádio, měla bych na vás prosbu. Těmito slovy začíná další přání dnešních písniček pro radost. Zahrajte prosím písničku Když jsme byli ještě mladí pro mou švagrovou paní Helenu Jorčíkovou z Rychnova nad Malší, která slaví 23. května své krásné 70. narozeniny. K tvému jubileu ti přejeme oceán zdraví, moře lásky, potůček porozumění a nikdy nevysychající pramínek štěstí. To vše ti přejí švagrová Hanka, manžel Petr, dcera Helenka s Romanem, švagr Josef, švagrová Květka s Laďou a vnoučata Markéta a Jakub. Děkujete nám za zahrání, skutečně rádo se stane, hraje řečická kapela.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Se zelenými světy tentokrát navštívíme mladý pár zahradních architektů, kteří si v Modlešovicích na Strakonicku přestavili původní venkovské stavení a vybudovali u něj doslova ukázkovou zahradu. S farmářkou Lenkou Šulcovou probereme pěstování angreštu a Pavel Chlouba do zahrady doporučí kalinu řásnatou. V neděli po 11. dopolední vás k poslechu zve Hanka Šoberová.
0: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách budeme teď gratulovat do obce Zdemyslice, kde žije pan Josef Benedikt a oslavuje dneska krásné kulatiny. Přicházíme tobě přát, neb dnes slavíš krásných 70. I když už tě čas od času někde píchne nebo něco zabolí, co se týče kondice, jsi stále skvělým vzorem pro své okolí. Přestože v bráně míče dávno nechytáš, svůj věk ty si nepřipouštíš a stále nových věcí ty se pouštíš. Teď tě chytla anglina, však na jazyky ty jsi nadán, to potvrdí i rodina. Celý život korunky si střádal a cestovatelské své plány spřádal. Tak ať tě jako dosud život baví a na cestách provází tě štěstí a neopouští zdraví. Nyní zvedni číši a ve tváři úsměv měj a klidně další 70 si dej. To všechno přeje manželka Ivana, dcera Ivana s partnerem, syn Jan a pusu dědovi posílají vnoučata Jakub, Eliška a František. A pro pana Josefa si přejete sokolíky od babouků.

Prosíme vás o zahrání písničky od Keramičky na Staré Mohelně pro pana Vladimíra Nováka z Kaplice k jeho jmeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v životě přeje manželka Eva, syn Tomáš a dcera Klárka s partnery, vnoučata Martin s manželkou Dianou, Tereska, Jiří, Eliška a Karolínka, která posílají dědovi velkou pusu. K přání se připojují rodiny Nováků, Kostků, kamarádi z Bělé a okolí. Vladimíre, hezky oslav své jmeniny s rodinou a kamarády a poslechni si písničku svého mládí. A písničku na Staré Mohelně pošleme ještě do Václavova u Slavonic pro pana Jiřího Soukupa, který oslavuje dneska narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a životního elánu vám, pane Soukupe, přeje kamarád Jirka s rodinou na Staré Mohelně.

Píseň Na staré mohelně zahrála krajanka a keramička, ta se dostane ke slovu právě teď. Paní Vlasta Suchá z obce Dvorec u Nepomuka oslavuje narozeniny. Prosím, zahrajte hezkou písničku pro naši maminku a babičku k zítřejším narozeninám, a to 80. Maminko, k tvým zítřejším narozeninám přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohodu a k tomu dobrou náladu. V klidu prožij další léta, ať tě provází samá radost, naděje a žádná starost. To vše přejí syn Milan s rodinou a dcera Jana s rodinou a vnoučata.

0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Písničkách vás pozvu taky za muzikou a samozřejmě za tou dechovou. Tak budete si muset trošku pospíšit, kdybyste chtěli slyšet vyhrávat B Quintet. Ti vystoupí na setkání rodáků v Dubičném, které se dneska koná. Je tam připravený celodenní program, ale právě B Quintet vystupoval od 10 hodin a následně ještě jednou od 14. A nebo zajeďte do Pištína, kde právě v tuto chvíli vystupuje Budvarka, ale vystřídá ji jihočeská cymbálovka, a to mezi 13. a 15. hodinou. Tak pokud bydlíte poblíž, zastavte se v Pištíně, čeká vás tam gastronomická akce s tradičním jarmarkem, bohatým doprovodným programem pro celé rodiny. Podtitul té akce je velmi sympatický: pečeme, vaříme, smažíme a pomáháme. No a pokud dneska už nestíháte, tak snad zítra Řepeč u Opařan na Táborsku, i tam bude znít dechovka od 13.30, Řepečské pouťové odpoledne s Doubravankou. Tak, tolik pozvánky, ale ještě gratulace a dvě písně stihneme do 13. hodiny. Touto gratulací od jihočeské Podhoranky míříme do Nových Hradů a necháme prosím zahrát panu Vladimíru Hokrovi do Českých Budějovic a panu Vladimíru Janoškovi, oběma oslavencům, k jejich dnešnímu svátku. Pevné zdraví přejí kolegové muzikanti a zpěváci z této kapely. Pánové, užijte si pohodový den s pěknou písničkou od jihočeské Podhoranky. A ještě obecní zastupitelstvo obce Kocelovice přejí paní Janě Míkové k jubilejním 80. narozeninám. Přeji vám, paní Míková, všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, dobré pohody a mnoho spokojených chvil s těmi, které máte ráda.

teď už poslední dva oslavenci. Náš děda Josef Suda z Čenkova u Malšic oslaví zítra krásné 85. narozeniny v rodinném kruhu. Do dalších let mu přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. To všemu ze srdce přejí manželka Miloslava, synové Vládě a Slávek s rodinami a jako nejmilejší v řadě přichází dát dědečkovi pusu pravnoučátka Filipek, Emička, Natálka, Matyášek, Davídek a Sebastiánek. Dědovi chceme dát zahrát písničku. Láska nejkrásnější. Tak bohužel tu už připravenou v tuhle chvíli nemám, tak se prosím nezlobte. Píseň obstará křídlovanka, jmenuje se Borový háj a pošleme ji taky do Dráchova na Táborsku pro paní Marii Řehořovou. Krásné narozeniny, kulaté 90. Mnoho zdraví, štěstí a pohodových let prožitých v naší obci přejí zastupitelé obce Dráchov.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě, hrozí mu 10 let za mřížemi. Do Česka zítra dorazí prach ze Sahary. Nová výstava v Písecké galerii Dragoun připomíná přínos Oldřicha Smutného českému výtvarnému umění. Na jihu Čech máme slunečné počasí s letními teplotami do 27 stupňů. Zítra se ještě oteplí. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích, informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná žena chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace. Prohlídka historické varny a současného provozu pivovaru Krumlov je dnes pro zájemce připravená v Českém Krumlově, a to mezi 17. a 19. hodinou. Program je součástí festivalu piva. Více doplnila mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
2: Je spojená s ochutnávkou piva a opět se návštěvníci dozví o historii místního piva, poznají historickou varnu bývalého schwarzenberského pivovaru.
0: Písecká galerie Dragoun vzdá hold malíři Oldřichu Smutnému. Loni uplynulo 100 let od jeho narození. Rodák z Debře u Mladé Boleslavy se díky studijnímu pobytu seznámil s krajinou Písecka. Spolupracoval s Národním divadlem v Praze nebo Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích. Podílel se na audiovizuální prezentaci kanadského pavilonu na Expo 1985 v Bruselu a výtvarně spolupracoval na světové výstavě v Osace v roce 1970. Jak informuje galerie Dragoun na svém webu, vernisáž výstavy, kde barva a světlo vyprávějí příběh jižních Čech, začne v 17 hodin. Výstava bude přístupná do 13. června.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech jasné až polojasné s teplotami do 27, na horách do 24 stupňů Celsia a slabým proměnlivým větrem. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni, v údolích klesnou i kosmy. Zítřek bude jasný nebo polojasný, odpoledne a večer přechodně oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka, to hlavně na horách. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách se můžou dostat až k 26. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne pak severní nebo severozápadní. Biozátěž se zvýší na 2. stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto narazilo do značky v Tušti u Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku na silnici 24 směrem na Halámky a kvůli rally Český Krumlov počítejte dnes.

0: A dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v Pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu.

0: na kole Polaně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila, tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd Lysou horu. Prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděny úplně nádherně Jeseníky, Pradědy, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru, Jinovec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin, dobrý den, přeji. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, je to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, že tam je řada hysterických výlevů a výjevů, tak tady myslím na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící, spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálů. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, nevylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: děkuju ti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa.
2: Tady do těch schodů.
3: A potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomysleným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro hravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: Tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště. Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy. Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
2: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě. Lesa, vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
2: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
1: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářišti je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
2: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
1: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kůžel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
2: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
1: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytily a teď rostou závratným tempem.
2: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
1: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestála. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo se strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix, a tak to společnost i přijala.
0: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Varnsdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát. Ale kde? Za A nebo za B? Rumburk, Varnsdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu. Její znění je takovéto. Výlety, následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko, následuje druhá mezera. A pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. A do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera augustiniánů a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple neboli svatá chýše má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bářila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale Českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale Českolipská loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro Českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště. A naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů. No a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO ukázat konkrétní plán, jak chce navýšit obranné výdaje. Soud zpochybnil rozhodnutí fotbalové asociace v případu bývalého hráče Hladíka. Ševětínští včelaři slaví 120 let, školní zahrada se odpoledne promění ve včelí království. V neděli bude letní počasí, teploty můžou dosáhnout 30. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou. Vládní koalice jako jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Podle Landovského je jednou z možností, že se jednání zúčastní i on jako zmocněnec.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z Aliance Česká republika přiveze, byl úplný. A už teď vám můžu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší.
2: Česko se podle Landovského drží v NATO mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu. Kolem spodní povinné hranice 2% HDP se pohybuje společně se Slovinskem a Albánií. Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný. Fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně bývá Vrchní soud v Praze. Celou kauzu podrobně popisujeme na serveru irozhlas.cz. Včelaři ze Ševětína na Českobudějovicku si dnes připomenou 120 let existence místního svazu. Mezi 15. a 18. hodinou bude zahrada u základní školy plná her, výstav a o historii místních včelařů, laboratoří nebo pozorovacím úlem. Jak informuje spolek Ševětín žije na webu, návštěvníci taky můžou ochutnat medy, absolvovat včelí stezku, vyrobit si medový sprchový gel nebo zažít včelí jarmark. Do tradiční muzejní noci se dnes zapojí i muzeum doktora Aleše Hrdličky v Humpolci. Program začíná v 17 hodin a je zaměřený hlavně na zpracování dřeva. Vedle stálých expozic si lidé prohlédnou i výstavu Dřevo vesele i vážně. Podle vedoucího muzea Dagmar Kluchové se akce zúčastní i místní řezbáři Petr Vaněček a Pavel Boháček.
4: Pan Petr Veněček dělá takové žertovné figurky a loutky a ty figurky jsou o to žertovnější, že on má každou pomenovanou a jsou to opravdu zajímavé věci. A ještě když víte, že podle koho to dělal, tak je to opravdu pytelegrace. A ten druhý kolega, to už je takový serióznější, ten se věnuje vyřezávání hlavně betlému.
2: Od 19 hodin bude následovat i komentovaná prohlídka národopisné expozice.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech jasné až polojasné s teplotami do 27, na horách do 24 stupňů Celsia a slabým projenlivým větrem. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni, v údolích klesnou i 8. Zítřek bude jasný nebo polojasný, odpoledne a večer přechodně oblačný a jen výjimečně se objeví přehánka hlavně na horách. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách se můžou teploty vyšplhat až k 26. Vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne pak severní nebo severozápadní. Biozátěž se zvýší na 2. stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

právě startuje novou sezónu. Také nás čekají pravidelné rozhlasové perly z našeho archivu a budeme si hrát písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Františka Nedvěda. Hezký víkendový poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 10 minut po 14. hodině. Plavky ze skříně, ručníky do tašky a první odvážlivci už zkouší teplotu vody. Se slunečním počasím v Česku postupně otevírají letní koupaliště. Třeba ve Volyni na Strakonicku už se návštěvníci koupou. Je u toho i naše reportérka Kristýna Baršiny. Dobré odpoledne do Volyně přeji.
1: Pěkný den. V areálu koupaliště už jsou návštěvníci. Někteří skáčou do bazénu, další sedí na jeho okraji nebo se vyhřívají na sluníčku, na trávě nebo u stolu. Na žádné velké koupání voda zatím není. Jak mi se smíchem říkal provozní koupaliště Vlastimil Jirza. Říkají totiž voda závodní. Je velmi studená a nikdo v ní dlouho nevydrží. Každý týden čerpají čerstvou z řeky Volyňky a ta má momentálně 8 stupňů Celsia. Naštěstí během pár dní se trochu ohřeje, například dnes dopoledne měla kolem 12 stupňů.
0: Koupaliště ve Volyni ale není jenom tak obyčejné koupaliště, mám pravdu?
1: To je pravda a výjimečné není jen tou studenou vodou. Vzniklo to totiž za první republiky a je kulturní památkou. Koupaliště má i své štamgasty, lidi, kteří si sem chodí zaplavat bez ohledu na počasí a jsou i tací, kteří tady dědí kabinky z generace na generaci. Jedna rodina tady má kabinku číslo 1 od samotného otevření koupaliště v roce 1941. S pár takovými plavci jsem mluvila a všichni zmiňovali, že mají koupaliště moc rádi pro jeho jedinečnou atmosféru i partu, která se okolo plovárny pohybuje. Kromě jednoho bazénu, občerstvení a krytého sezení tady návštěvníci najdou třeba i dětské hřiště a výběh, kde bydlí ochočené kozy. Na místním pódiu se pak odehrávají koncerty, divadelní představení, různé festivaly nebo letní kino.
0: Kristýno, pro provozovatele koupališť ten loňský rok nebyl úplně nejlepší, je to tak?
1: Je a mohlo za to hlavně deštivé počasí. Jak mi popsal provozní volyňského koupaliště Vlastimil Jirza, sám takhle špatné léto nepamatuje za celou dobu svého působení ve Volyni, tedy víc než 20 let. A přiznává tady... A příznivá tady ve Volyni nebyla pro koupaliště ani zima. Kromě škod, které způsobily mrazy, se sem nastěhovaly taky nutrie. Zvířata poničila zařízení pro čerpání vody z řeky i elektroinstalaci. A to hned několikrát.
0: Pozvánku na volyňské koupaliště si pro nás připravila reportérka Kristýna Baršiny. Tak přeji do Volyně krásný zbytek slunečného dne a naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli písničku od Petra Ryska, tak si počkejte. Petr Nůsek je učitel a poradce dobových šermů i bojů, specialista na sportovní šerm, na zbraně a zbroj pro film i divadlo. Vlastní a provozuje Housův mlýn v Táboře a Filip Černý si ho pozval do dnešního vydání pořadu Jihočeši. Ten vysíláme po 17. hodině a mluvit se v něm bude i o tom, jak se Petr Nůsek díky svým profesím podíval do Ameriky a kam ho to posunulo. Tady je malá ukázka z podvečerního povídání.
1: Tak Amerika je rozhodně celá jiná než Evropa. To dneska jako zažíváme, že jo? Tak jak se prokousáváme k nějakému meridu věci, ke kterému si myslím, že se prokouše jenom málo kdo, ale pryč s politikou. Já jsem v Hollywoodu nepůsobil, jo? Já jsem Hollywood navštívil, ale už jsem měl to štěstí, že mě provázel po studiích člověk, který prostě tam všemi Jirko, Pepiku, všem prostě tykal, to byli lidi prostě z Warner Bros. Z takových jakoby velkých společností, jak říkám. My jsme si prošli to LA, udělali jsme si fotku toho obrovského nápisu, kterýmu se nedá jako normálně dostat, že jo? To mám tak jako krásný zážitek, jsme se o to pokusili. A za pár týdnů jsme letěli zpátky, protože jsme tady měli kontrakt, no.
2: Nezatkli vás tedy, když jste teď nakousl ten zážitek, že máte fotku z míst, kam se normálně nesmí?
1: Zatkli, ale ne tam.
2: Ten první kontrakt, který jste měl po návratu, tady byl jaký?
1: Jovanka Sarku. My jsme dělali na Jovance Sarku. Tady se točila francouzská a kanadská. Já jsem přímo jako nebyl jako účastný, ale už jsme vlastně přes ty lidi tam dodávali jakoby nějaký zbraně. Ten jako první opravdu velký biják, kde jsme se ocetli snad ve všech departmentech, jak v kostýmním departmentu, tak ve zbrojním, tak v kaskaderském, tak byly mlhy Avalonu.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď v našem vysílání uslyšíte Olgu Fikotovou. Pamatujete si na ní ještě? S velkou pravděpodobností si vzpomenou jen sportovní fanoušci atletiky a znalci historie. Olga Fikotová byla československá diskařka, která na olympiádě v Melbourne roku 1956 získala zlato a vytvořila olympijský rekord. Původně byla všestranná sportovkyně a sport brala spíše jako zálibu, přitom patřila ke světové špičce. Její život ovlivnila politika kvůli otci, politickému vězni a později kvůli sňatku s Američanem měla problémy s československými úřady. Nakonec emigrovala do USA, přijala americké občanství a dál závodila za Spojené státy. A my tady v jihočeské redakci Českého rozhlasu máme zaznamenaný její hlas v unikátní nahrávce z roku 1962. Rozhovor s Olgou Fikotovou natáčel Ludvík Milštajn.
1: Jsem rád, milí chlapci a děvčata, že mohu nyní v českobudějovickém studiu přivítat nejlepší diskařku světa, nositelku zlaté medaile z 16. olympijských her v Melbourne, mistryni sportu Olgu Fikotovou, a že jí mohu dodatečně za vás všechny, kteří nás nyní posloucháte, ještě jednou blahopřát. Blahopřát k tomu krásnému výkonu, o kterém bychom teď rádi také chtěli něco vědět.
2: V tu chvíli mi bylo moc dobře, totiž v tu chvíli mi nebylo nijak, až potom, když se na stojanu objevila čísla, prvně tam lezla pomalučku pětka a potom trojka a potom dokonce šestka a devítka, tak jsem měla strašnou radost a pak už jsem měla jenom strach, aby mě ty ostatní nepřehodili.
1: Ještě no. Abychom to vysvětlili chlapcům a děvčatům, 53 metry 69 centimetrů, to byl ten výkon, kterým jste vlastně dosáhla olympijské zlaté medaile, že?
2: Ano, ano, to byl ten výkon. To bylo pátým hodem, šesté hody proběhly už tak dost klidně a jenom v mém velikém strachu, že přece jenom ty dobré Sovětky mě ještě mohou porazit.
1: No, tak to byla vlastně první taková zpráva v Československu, která nás hned všechny osvěžila, protože to vlastně byla první olympijská zlatá a hned zlatá Československa. Já bych se rád ještě zeptal na život chlapců a děvčat v Austrálii. Vy jistě, když jste chodili jako olympionici po těch všech sportovištích, tak jste jistě byli stále a stále obtěžováni těmi mladými chlapci a děvčaty o autogramy, že?
2: No to jsme tedy byli. Já vám toho moc neřeknu o životě dětí v Austrálii, protože na mě to tam dělalo dojem, že mají pořád prázdniny, protože jich tam byly takové, no jak bych to řekla, hordy, které se zajímaly jenom o to, aby sbírali autogramy a to člověk šel po ulici a kolem něj 20 kluků a děvčat, ale jsem tam i nějaká stará babička a všichni chtěli, to byla taková nemoc, prostě tyto podpisy.
1: No, každý malý chlapec nebo děvče by se jistě, když slyší o Austrálii, zeptal třeba na Klokana, že?
2: No, samozřejmě. Víte, to jsme byli na takovém výletě v Bushi. Bush to je les, jako hodně hustý les, rostou tam eukalypty. Eukalypty to jsou takové stromy jiné než u nás, mají takové podlouhlé lístečky a rostou tam jako u nás smrčky třeba, anebo jako jinde rostou palmy, tak tam rostou eukalypty. Je jich asi 200 druhů nebo 150 druhů, no a každý jiný. A tak jsme vyjeli do toho Buše a tam bylo moc zvířátek, to je taková rezervace, taková zoologická veliká zahrada. No a první nás přivítali klokani a oni jsou tam náramně rozmazlení a zhyčkaní a tak tam jenom leželi a byli dost tlustí a líní. No jak vypadá klokan? Vypadá jako naše srnka, jenomže zadní nohy má takové veliké a přední nohy má takové malinké, pořád pokrčené. A protože patří mezi vačnatce, tak samičky mají na bříšku takový vak a v tom vaku chovají mláďata. Mláďata se totiž rodí slepá, holá a taková nanicovatá prostě. A to, ta maminka je honem strčí do vaku, kde jako dochovává. A jako třeba v umělé líhni jsou kuřata. No a má tam spoustu takových otvorů do břišní stěny, tam se přisajou mláďata a odtamtud pijí mléko. A tak náramně jim to chutná, že i když to mládě už má samo mladé, tak všechny ty generace chodí pořád ještě k té staré matce na to mléko. No tak to jsou klokani. A když se klokan bojí, tak skáče takovou rychlostí, že je to 70 km za hodinu. Skoky jsou tak dlouhé 6 až 8 metrů.
0: Slyšeli jste hlas Olgy Fikotové z roku 1962, olympijské vítězky v hodu diskem z olympiády v Melbourne, jako další archivní perlu nahrávek Českobudějovické rozhlasové stanice. Všechny tyto archivní unikáty si také můžete pustit i na našem webu. Adresa zní budějovice.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Víte, že dnes v Třeboni můžete potkat zpěvačku a herečku Dášu Zazvůrkovou. Ve zdejším divadle má totiž koncert, kde bude zpívat hity Hany Hegerové. Nedávno zase v Českých Budějovicích se s ní před koncertem potkala Mirka Nezvalová a tuto votickou rodačku vyspovídala pro naši pravidelnou sobotní rubriku o oblíbených místech. Možná vás překvapí tipem na výlet nedaleko Příbrami.
1: Místa v srdci.
2: Samozřejmě do Votic, protože já jsem z Votic, já jsem Votičanda, čili Česká Sibiř, tam je moc krásně Polský vrch a tak. A jinak pozor, ještě mám koncert v Bechyni, to je možná asi nejblíž Českým Budějovicím, takže 2. října do Bechyně vás zvu.
3: Skvěle, takže to jsou takové hudebně geografické pozvánky, ano, Votice, co vás tam táhne, jezdíte tam?
2: Víte co, já jsem z Votic, takže vlastně mě tam táhne dětství a moje krásné vzpomínky na dětství. Takže mám tam teďka tetu a strejdu, jezdím tam, pokud mi teda samozřejmě čas dovolí, a mám tam hlavně neteř a synovce, takže se tam vždycky těším, že s nima strávím kus svýho času a ten jejich růst je strašně krásný pozorovat.
3: Předpokládám, že vy jste Pražanda.
2: Ano, jsem naplavenina. Já jsem vlastně z Votic, narodila jsem se v Benešově, ale žiju už opravdu dlouho v Praze, takže já tu Prahu miluju. Pro mě Praha je na prvním místě, když jste teda říkala, jaký mám ráda třeba i geograficky ty města, tak Praha je na prvním místě a druhý je Řím.
3: Tak to je krásné, protože já jsem si přečetla, že vy studujete italštinu. Co vás na tom okouzlilo?
2: Já jsem měla to štěstí, že jsem poznala svoji paní profesorku Marii Krombergerovou, a to je dáma, která skutečně naučila celý operní, budu říkat, český svět, krásný italštině. A já jsem teda tomu byla tak jako přítomná, že jsem díky ní vystudovala italianistiku na Fildě, na Karlově univerzitě. A teď jsem se tak jako dala do toho, že pokračuju na italštině v Olomouci, a mě ta Itálie nesmírně baví. Jako po stránce, nebudu říkat gastronomický, to ani tak jako, i když to je samozřejmě taky jako chutný, ale já mám ráda hudbu italskou, literaturu, takže baví mě se tam vracet a objevovat nová místa.
3: Předpokládám, že si neodskakujete na procházky do Říma, že spíš chodíte po Praze, pokud na to máte čas. Máte nějakou oblíbenou trasu, třeba na Petřín?
2: Já, protože jsem vlastně byla holka z Davids, tak já mám strašně ráda, když potom v centru dohraju představení, třeba v divadle v Řeznický, že jdu opravdu přes Karlův most, Nerudovou ulici, až přes Nový svět dolů do Davids, takže tohle je třeba moje oblíbená trasa. Já nevím, kolik to má kilometrů, ale poměrně tak jako projdu se hezky po tom představení.
3: Jak relaxujete? Procházkou anebo úplně jinak?
2: Tím, že buď napíšu písničku, to je pro mě asi vlastně takový jako zásadní, že tvořím, anebo sportuju. Takže hraju tenis a teďka zase po dlouhý době se vrátím k veslování. Tak to je pro mě asi takový to nejkrásnější. A jinak samozřejmě relaxuju tím, že jedu na chalupu k rodičům.
3: A ta je kde?
2: Chalupu mám v Příbrami. Jsem opravdu, jakože střední Čechy, to prostě tam je to všude tak jako obsaženo Zázvůrkovejma.
3: Zázvůrkovi, to je takové poměrně ne tak tradiční jméno, protože známe Stelu Zázvorkovou, ale tam teda pochopitelně chybí to kroužkované U.
2: Na který jsem velice háklivá, teda musím říct, protože jsem dlouhá léta vlastně vždycky bojovala s tím, jestli náhodou nejsem vnučka Stely Zázvorkový, tak už jsem říkala, že nejsem, ale že jsem její starší sestra. Čili tím pádem samozřejmě pochopili všichni, že to je asi legrace. A ano, já jsem U s kroužkem a myslím, že tady jsou jenom 2 rodiny v České republice.
3: Tak to je skvělé mít takové jméno, které je nepřehlédnutelné, ale když si povídáme o tom cestování, tak Prahu jsme prošli. A co v Římě? Míříte do divadel, na operu, anebo si také občas střihnete nějakou římskou procházku?
2: Já teda do Říma vždycky jedu se učit, protože já tam jezdím na měsíc vždycky studovat italštinu. Ty jsem tam teda dlouho nebyla, ale ty tam jezdím spíš jako vejletnice. Naposledy jsem tam byla se svým právě tady hudebníkem Honzou Horáčkem, se kterým mám tady dneska koncert. Bylo to krásný, protože jsme prošli skutečně od Forum Románum až po Piazza Navona, takový ty klasiky, ty highlighty. Ale jinak jako asi Řím, třeba pro mě je nádherná Villa Borghese, to bych asi třeba doporučila těm, kteří tam ještě nebyli, a není to tak úplně plánový, jako třeba Koloseum.
3: No a v Příbrami předpokládám, že byste doporučila výšlap, to je skutečně výšlap, na Svatou horu.
2: Svatá Hora je krásná a je tam, řekla bych, klid, když tam třeba jdete ve všední den, ale já bych možná doporučila určitě Vysokou u Příbramě, protože to je místo Antonína Dvořáka, tam má vlastně vilu Rusalka, kde bydlel nějaký čas a tvořil, a na té Vysoké skutečně taky jako je tam ten jeho duch, takže památník Antonína Dvořáka stojí za to vidět a je tam krásný park a klid.
3: Takže jsme se pozvali na různá místa, ale Dášo, předpokládám, že ještě máte nějaký cestovatelský sen. Tak je italský, nebo je celosvětový, anebo je třeba, že si projdete stezku Českem pěšky a budete si přitom zpívat a učit se divadelní role.
2: Tak já mám několik snů. Můj sen je jet na Aljašku a sjet si Yukon. To by mě asi bavilo. Aljaška, Kanada, to je taková jako moje srdcovka. Pak bych chtěla asi vidět Nový Zéland. A z České republiky jsem třeba nebyla ještě v kostele, je to kostel Neratov, tak tam bych třeba strašně chtěla se jako je podívat, to mám slíbeno od rodičů, tak uvidíme.
3: Tak já vám přeji, aby se vám všechny vaše cestovatelské, ale i umělecké sny splnily. A možná jste teď právě inspirovala posluchačky a posluchače Českého rozhlasu České Budějovice k návštěvě nějakých míst, která jste zmínila.
2: Já moc krát děkuju a já vám přeju, ať vám je hezky, ať věříte v brzké lepší příští.
3: Říká zpěvačka a divadelní herečka Dáša Zázvůrková na koncertě v Českých Budějovicích. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
1: Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.

0: by, jak žil bych rád.
1: Petr Nůsek je učitel a poradce dobových šermů i bojů, specialista na sportovní šerm, na zbraně a zbroj pro film a divadlo. Vlastní a provozuje Housův mlýn v Táboře, narodil se ale v Písku a tak samozřejmě bude také hostem v pořadu Jihočeši. Nalaďte si ho v sobotu po 17. hodině na Českém rozhlasu České Budějovice. K poslechu zve Filip Černý.
2: Grol, sběratel sněhu, paví hody nebo krajina roztavených zvonů. Autorem všech těchto románů je jihočeský spisovatel Jan Štifter. Kromě toho, že vydává časopis Barbar, taky často a rád spolupracuje s Českým rozhlasem. Ale my si Jana Štiftera představíme taky jako organizátora kulturního a společenského dění v Trhových Svinech a na Novohradsku. K poslechu kavárny vás v neděli krátce po 17. hodině zve Pavla Kuchtová.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: pozdravení Jiřího Kasala.
1: Oblíbený český písničkář Tomáš Klus před více než týdnem oslavil 40 a přesně v den svých narozenin seznámil veřejnost se svou novinkou, která může zaujmout nejenom jeho fanoušky, ale také příznivce stálice české country Věry Martinové. S touto populární zpěvačkou totiž natočil duet s názvem Magnetické bouře. V něm se jako autor Tomáš Klus snažil propojit žánry a generace. Písničku chtěl původně věnovat Věře Martinové k jejím loňským 65. a tak s písničkovým dárkem přichází ex post o letošním pozdním jaře. Tomáš Klus, jehož mimochodem jedním z prvních krůčků popularitě byla účast na i s naší stanicí spojené přehlídce talentů Houpací kůň v Třeboni, ke svému novému songu Magnetické bouře připojil tento komentář. Magnetické bouře jsou mým dvojitě splněným snem, prvně si zaspívat po boku královny country Věry Martinové, nádherné ženy s nádherným hlasem a srdcem, že mu slovo nádherné malé. A druhé splnění jest, že píseň svítí na každou z cest bez snahy někam ji vést. Jen konstatuje, co jasnější nad nebe, že je čas mířit k sobě, ne na sebe. A tady už jsou pro vás, milí posluchači, Magnetické bouře s Tomášem Klusem a Věrou Martinovou.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: České výdaje v souvislosti s válkou na Ukrajině loni meziročně klesly, ukazuje to státní účet za minulý rok. Jindřichohradecké kino Střelnice hostí Mezinárodní festival filmové komedie. Šumavskou přírodou letos zájemce provede ornitolog nebo lesní ekoložka. Noční teploty budou na jihu Čech většinou nad 10 stupni Celsia. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Vláda loni vydala meziročně míň peněz na podporu Ukrajinců zasažených válkou. Přímé výdaje klesly zhruba o 2 miliardy na 15 miliard korun. Kabinet to uvedl ve státním závěrečném účtu za loňský rok. Upozornil ale, že číslo nezahrnuje utajované údaje. Největší část výdajů tvořila humanitární dávka nebo platba veřejného zdravotního pojištění za válečné uprchlíky. Naproti tomu klesla podpora školství nebo příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny. Současná vláda tvrdí, že nelze jednoznačně vyčíslit dopady zaměstnanosti Ukrajinců. Ovšem podle posledních údajů, které zveřejnila minulá vláda, odvedli Ukrajinci jen za třetí čtvrtletí 2025 do státního rozpočtu víc než 8 miliard korun. Jindřichův Hradec se opět promění v centrum filmového humoru. V kině Střelnice tam dnes startuje další ročník Mezinárodního festivalu filmové komedie. Až do příští soboty nabídne 16 projekcí. Slavnostní uvedení je na programu v 17:30 za účasti festivalové poroty a patrona festivalu Zdeňka Trošky. Součástí zahajovacího odpoledne bude soutěžní projekce studentských filmů. Diváci zhlédnou polský krátkometrážní snímek Kde dva bojují, českou komedii Tenkrát v Argentině a černou komedii Živý mrtví. Následovat bude beseda s režiséry a herci. Návštěvníci Šumavy se i letos můžou zúčastnit komentovaných vycházek do přírody s odborníky. O prázdninách společně navštíví Bučinu, okolí Lenory nebo Českých žlebů. Volné termíny jsou vypsané na webu npsumava.cz. Kdo vycházky povede, zmiňuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
6: Budou na různá místa na Šumavu ornitolog Aleš Vondrka. Budou s ním třeba za sovama na Stožecko. Nebo kolegyně Pavla Číšková monitoruje vlastně, jak ten les se obnovuje. Budou vlastně na dvě místa na Národním parku v průběhu celého léta. Budou do hodně zajímavých míst. Sport.
5: Hokejisti Lotyšska porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Spojené státy 4-2. Dánsko vyhrálo nad Slovinskem 4-0. Češi nastoupí v 16:20 proti Slovensku. Čínská oštěpařka Jen Cin na mítinku Diamantové ligy v Siamenu předvedla druhý nejdelší hod všech dob, 71,74 metru. Den po 18. narozeninách se v historických tabulkách zařadila hned za dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou. Jejímu rekordu z roku 2008 se přiblížila na 54 cm.
4: Počasí.
5: Odpoledne je na jihu Čech jasné až polojasné s teplotami do 27, na horách do 24 stupňů Celsia a slabým proměnlivým větrem. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni, v údolích klesnou i k 8. Zítřek bude jasný nebo polojasný, odpoledne a večer přechodně oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka hlavně na horách. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům, na horách se můžou vyšplhat až k 26. Vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne pak severní nebo severozápadní. Zátěž se zvýší na druhý stupeň.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Vážnou nehodu máme hlášenou ze Šumavy mezi Borovými Lady a Kvildou a policie vyšetřuje taky nehodu ve Šmidingerově ulici ve Strakonicích. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Kaktusy patří mezi oblíbené rostliny pěstitelů. Budeme se jim věnovat už za pár minut v našem zahrádkáři. Také prozradíme, kdy se poprvé objevila zmrzlina. A budeme si i hrát písničky, které nestárnou, zaspívá Karel Gott. Pohodový víkendový poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Kaktusy patří mezi oblíbené rostliny pěstitelů díky své rozmanitosti tvaru, květu i nenáročnosti. Jsou známé svou schopností přežít v suchých podmínkách a přizpůsobit se i velmi odlišným stanovištím. Péče o ně se ale v průběhu roku výrazně mění a vyžaduje citlivý přístup, zejména při přechodech mezi sezónami. O tom, jaká práce čeká kaktusáře v létě, nám v rozhovoru s Hankou Šoberovou víc poví Jan Honca ze spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Táboře.
1: Teprve nedávno jsem já osobně vystěhoval všechny kaktusy ze sklepa do skleníku a do pařeniště. Sukulenty z domova, z obýváku, taky už do skleníku. No, udělali se první zálivky, no a teďka čekáme, až nám to začne kvést.
2: U kterých kaktusů se objevují první květy?
1: Jedny z prvních jsou echinofosulokaktusy, ponovu se jim říká teda stenokaktusy, potom některý gymná, například gymnobruchy, lofofory, v současné době kvetou živé kameny, to je taky paráda se na to dívat. No a víc se toho teďka moc nenechá dělat. Nějaký ten postřik preventivní, boj s vlnatkou, boj s různýma parazitama, hnilobama.
2: Kolik let vlastně, pane Honco, pěstujete kaktusy a sukulenty?
1: No, tak já osobně 25 let. No, dá to hodně práce, hlavně na jaře a na podzim. Přes léto je spíš ta radost se na to dívat, občas zalejt, i když kaktusy se zalévají tak jednou za měsíc, ale sukulenty se musí zalévat častěji. Já osobně zalévám tak za 10 až za 14 dní sukulenty.
2: Používáte k zálivce dešťovou vodu?
1: Používal jsem dešťovou vodu, ale poslední zkušenosti, které máme, je, že je lépe používat vodu městskou, upravenou, protože v té dešťové vodě jsou různé ty splašky z těch střech, zejména v oblastech, kde jsou hodně komíny, kyselosti a takovýhle podobný neřesti.
2: Možná za ty roky už jste si vychytal takový ten boj s různými predátory. Máte nějakou vychytávečku svoji vlastní osobní, nějaký postřik, nějakou speciální zálivku, kterou čelíte těmto neduhům?
1: Popravdě řečeno, je to všechno špatný s těma přípravkama. To, co bylo účinný, tak to je u nás zakázaný používat. A třeba na vlnatku jsme používali velice dobrý přípravky a dneska už na ty rostliny, na ty škůdce nepůsobí. Takže objevují se takové nové metody, že používáme technický líh a nějaké prostředky proti hubení parazitů na zvířata.
2: Když mluvíte o tom technickém lihu, uděláte z něj roztok nebo postřik?
1: Uděláme z něj jenom postřik. Čistým technickým líhem. Buď to štětečkem, když je toho víc, anebo jemným postřikem. A v případě, že je ta rostlina hodně nakažená, poškozená, musí se zasáhnout i do kořenů, takže je nutný celou rostlinu vyndat z květináče, vydezinfikovat všechno, rostlinu ošetřit tím líhem, včetně kořenů, no a potom zasadit do nového substrátu.
2: Jak se ta vlnatka vlastně šíří? Pokud se objeví, musíte tu napadenou rostlinu nějak separovat od těch zdravých?
1: Lépe je separovat a hlavně to nezasáhne jenom tu jednu rostlinu, ale i nejbližší rostliny. Takže je nutný preventivně postříkat i ty ostatní kolem rostliny.
0: Pokud patříte mezi obdivovatele kaktusů a sukulentů, rádi vás zveme na jejich výstavu do botanické zahrady v Táboře. Koná se tam od 29. května do 1. června. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Michal Hovorka vám přeje krásné odpoledne.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice právě teď.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Marcela Holanová vám už za chvíli zaspívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak si počkejte. Na biologii, techniku, ekologii anebo třeba kosmonautiku se zaměřují mladí vědci ze středních škol. O své poutavé zážitky s vědou a osobní příběhy se včera podělili se svými vrstevníky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V zaplněné univerzitní aule jim tleskalo přes 200 středoškoláků z celého Česka.
1: Mně se asi nejvíc líbila ta buňka. My jsme teď měli přednášku o tom, jak vypadá ve skutečnosti, než jako v učebnicích, tak to bylo velice zajímavé.
2: Načerpat inspiraci od svých vrstevníků přišla na univerzitu Eliška Schweinerová z českobudějovického gymnázia Jírovcova.
1: Já bych se určitě chtěla věnovat mikrobiologii, protože za mě je to obor, který má budoucnost. Myslím si, že by mě to velice bavilo.
2: Ujít si nenechala například přednášku Erika Sedláčka ze třetího ročníku českobudějovického gymnázia Česká. Ten se už několik let věnuje vlivu hormonu dopamin na lidské závislosti.
3: Jednoho dne jsem si řekl, že zkusím napsat do laboratoře, kde právě toto zkoumají. Pan Kašička, můj vedoucí stáže, mi řekl, že rád bude se mnou spolupracovat a jsem tam.
2: Na vědě ho lákají hlavně možnosti experimentování.
3: Občas se to i nepovede, což je taky jedna z částí toho, co na jednu stranu mě potom mrzí, že vlastně to nevyšlo, ale na druhou stranu mi to dává prostor pro to se zlepšit.
2: Posluchači se v aule seznámili třeba s podrobnostmi o vesmírné misi Artemis 2, kterou přednedávnem sledovala na vlastní oči studentka pražského gymnázia Evolution Julie Beritová.
4: Kromě všech možných technologických vychytávek mise Artemis 2, na které třeba v televizních časech není prostor, se dozvěděli taky, jak oni sami se můžou zapojit třeba v rámci projektu Česká cesta do vesmíru nebo vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury.
2: Mladou studentku k výzkumu nám známého vesmíru přitáhla hlavně jeho neprobádanost.
4: Já jsem se o kosmonautiku zajímala už vlastně od malička, protože mě fascinuje vesmír a jak jsme jako lidstvo schopní ho zkoumat. Všechno to asi začalo misí Zero G, kde jsme postupně prošli šestikolovým výběrovým řízením. Po půl roce jsme tady zažili stav bez tíže.
2: České vědecké naděje přišel podpořit mimo jiné parazitolog a popularizátor vědy Julius Lukeš. Podle něho přednáškami pomůžou posluchačům vyznat se ve světě plném dezinformací.
5: Už je to obtížné pro ně mezi tímhle s tím si vybrat. Akce tohohle z toho typu je navádějí, ukazujou jim, jak s informacemi pracovat, jak být chytří.
2: Jak zdůrazňuje hlavní pořadatel akce Matyáš Mata, přednášky mají zájemce hlavně přitáhnout k vědě a výzkumu.
6: Ten rozdíl jako toho, co se učí ve škole a toho, co se opravdu potom dělá, je úplně propastný. Takže jsme chtěli studentům ukázat, co se opravdu dělá v té laborce a třeba ty, který to nenatchne ve škole, tak natchneme tady.
2: Přednáškový cyklus se koná na několika místech po celém Česku a končí 8. června v Praze na půdě Senátu parlamentu České republiky. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. 24letá studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Debrníka na Táborsku prožila 134 dnů v divočině. Ušla více než 3100 kilometrů přes celý Nový Zéland. Na cestě prožila 3 roční období a prochodila 3 boty. Díky patří 325 dárcům, kteří si adoptovali její kilometry na platformě darujme.cz/tichý hrdina. Kde se už podařilo vybrat úžasných 323 505 korun. Všechny peníze putují na konto Českobudějovické Arpidy. Ta za ně zatím nakoupila pro své klienty 2 elektrostimulační přístroje pro nohy a ruce. Pokud se vybere víc, je šance pořídit přístroj další, a to konkrétně motomet, tedy jakýsi rotoped pro uvolňování a posilování horních a dolních končetin. A jak se Anešce Pecháčkové daří, můžete v jejich pravidelných reportážích slýchávat v našem rozhlasovém vysílání od konce prosince a také si je poslechnu na našich webových stránkách v sekci pořady Jihočeské odpoledne. Tady je další díl.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková a přešla jsem sama pěšky celý Nový Zéland po trase zvané Te Araora, což je v překladu z maorštiny dlouhá cesta, a prožila jsem neuvěřitelných 134 dní v divočině. Jdu to celou dobu s charitativním přesahem a tak i putuju. To znamená, že vy si můžete adoptovat moje virtuální kilometry a tím tak podpořit Českobudějovické centrum Arpida. Do celého projektu se můžete zapojit pasivně, a to právě adopcí mých virtuálních kilometrů, anebo aktivně, a to tak, že si založíte svoji vlastní podvýzvu na platformě Darujme pod mým projektem Tichý hrdina a vyzvete své okolí, aby si adoptovalo právě vaše virtuální kilometry. Skvělé je to v tom, že podpoříte stejně tak jako já Českobudějovické centrum Arpida a veškerý výtěžek putuje tam, ale zároveň se budete hejbat a uděláte dobro nejenom pro Arpidu, ale i sami pro sebe. A to, že můžeme chodit, není samozřejmostí. Aktuálně jsem vám chtěla moc poděkovat, protože v Arpidě mohli pořídit 2 zařízení, a to Omni High Five, což je elektrostimulace na ruku, a potom slíbený Volcate. Volcate už se pořídili a už je v provozu, a to je elektrostimulace na nohy. Aktuálně teďka se snažíme pořídit v Arpidě ještě 3. zařízení, a to je motoped, a to právě pomáhá lidem se zdravotním postižením. Takže prosím, chtěla bych vás vyzvat, abyste si znova adoptovali historicky poprvé moje kilometry na oceánu. Protože stejně jako Popelka má 3 oříšky, tak i mé dobrodružství je rozdělené do 3 částí. A tak jsem na samotném konci po 134 dní v divočině mé pěší poutě věděla, že tentokrát budu hledat pevninu. No a tak jsem si stopla loď do Nové Kaledonie. Bylo to neuvěřitelné. V Nové Kaledonii mě čeká teďka přechod, další thru-hike skrz Kaledonii, který je ale hrozně krátký, je to přes 100 kilometrů, takže si myslím, že to půjde jenom pár dní. No a myslím si, že když člověku začnou chybět všední věci, což jsem nikdy nečekala, že mě by se mohlo stát, tak je čas se vrátit domů. A tak předtím, než se podíváme společně na další cesty, tak se na chvilku vrátíme domů do Česka, kde konečně budu moct trochu vydechnout a vyspat se na svoji vlastní postel. Mějte se a smějte se, adoptujte si prosím moje virtuální kilometry, a za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková.

0: Petr Nůsek je učitel a poradce dobových šermů i bojů, specialista na sportovní šerm, na zbraně a zbroj pro film a divadlo. Vlastní a provozuje Housův mlýn v Táboře, narodil se ale v Písku a tak samozřejmě bude také hostem v pořadu Jihočeši. Nalaďte si ho v sobotu po 17. hodině na Českém rozhlasu České Budějovice. K poslechu zve Filip Černý.
1: V nedělním Vltavínu si vyšlápneme na Trigon, což je netradiční rozhledna u Děbulína. A pak vás čeká další díl o historii jihočeských hranic. Dnes s přihlédnutím ke vzniku českých velenic a rozdělení Vitoraska. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Víkend nás překvapivě potěšil letními hodnotami. Teploty se dostanou v dalších dnech až k tropické třicíce.
1: Počasí.
0: Více už nám prozradí Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, přeji krásné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Teploty jsou opravdu příjemně letní. Jak bude v noci a zítra? Můžeme se opět těšit na vysoké teploty?
2: I nadále bude teplé a slunečné počasí, protože střední Evropu ovlivňuje rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. V noci bude jasno až polojasno a teploty nám k ránu klesnou na 13 až 10 stupňů, v údolích ojediněle až na 8 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a i zítra bude převážně slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, ale odpoledne a večer bude od severu přechodně až oblačno a jen výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, a to zejména na horách. Zítřejší maximální teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26 a bude vát slabý proměnlivý. Odpoledne pak vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž kvůli těm vysokým teplotám.
0: Nyní výhled pro příští týden. Na jeho začátku teploty určitě neklesnou, tak nejdříve jak bude v pondělí?
2: Pondělí bude jasno nebo skoro jasno, teploty ráno 15 až 11 stupňů, odpolední maxima pak 25 až 29 stupňů a bude vát slabý vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: V úterý se dočkáme třicítky?
2: V úterý se můžeme v těch nejteplejších částech kraje dočkat třicítky, bude opět jasno nebo skoro jasno. Ranní minima 14 až 10 stupňů, odpolední maxima 26 až 30, bude vát slabý proměnlivý, odpoledne pak vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno bude i klidno.
0: To je paráda. Jak bude ve středu, Tadeáši?
2: Ve středu bude převažovat jasno až polojasno, jen během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně vyskytnou přehánky. Středeční minima 15 až 11 stupňů, odpoledne se trochu ochladí na 22 až 26 stupňů, bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Máme se na co těšit, tolik meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě, hrozí mu 10 let za mřížemi. Felix Slováček, Marcela Březinová nebo Bohuš Matuš vystoupí večer v Nových Hradech. Benefice podpoří prachatickou nemocnici. V Pohořelicích na Brněnsku neznámý pachatel pomaloval hákovými kříži památník obětí odsunu. Zítřek bude slunečný s letními teplotami až u 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomínat odsun po druhé světové válce. Řekl to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb s tím, že pachatele hledají. Případ policie prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Podle Švába za to pachateli hrozí až 3 roky vězení. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Letos je jeho součástí poprvé i sjezd sudeckých Němců. Náměstí Republiky v Nových Hradech na Českobudějovicku bude večer patřit benefičnímu koncertu Kdo má rád. Výtěžek z dobrovolného vstupného organizátoři věnují dětskému a novorozeneckému oddělení nemocnice Prachatice. Na dnešním už 16. ročníku této akce vystoupí Felix Slováček, Marcela Březinová, Bohuš Matuš, Eva Burešová, Michaela Tomešová a další. Kulturní a informační centrum Nové Hrady na svém webu píše, že začátek bude v 18 hodin. Synagoga ve Čkyni na Prachaticku dnes večer hostí koncert italských písní. Vystoupí trio Canto Libero, složené ze sopranistky Martiny Štechrové, tenoristy Petra Horáka a klavíristky Jitky Nestřebové. Začátek bude taky v 18 hodin. Informuje o tom Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni na svých internetových stránkách. Památka pochází z roku 1828 a během 90. let minulého století prošla významnou rekonstrukcí.
0: Sport.
1: České hokejisty čeká 5. zápas na mistrovství světa. Ve Friburgu nastoupí proti Slovensku. Utkání začne zhruba za 15:45. Radiožurnál a Radiožurnál Sport nabídnou společný přímý přenos. Ve stejné skupině Dánsko porazilo Slovinsko 4:0 a ve skupině A Lotyšsko zvítězilo nad Spojenými státy 4:2.
0: Počasí.
1: Odpoledne je na jihu Čech jasné až polojasné s teplotami do 27, na horách do 24 stupňů Celsia a slabým proměnlivým větrem. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni, v údolích klesnou i k 8. Zítřek bude jasný nebo polojasný, odpoledne a večer přechodně oblačný a jen výjimečně se vytvoří přehánka, hlavně na horách. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům, na horách se můžou vyšplhat až k 26. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne pak severní nebo severozápadní. Biozátěž se zvýší na 2. stupeň.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora za odpočívkou Chotýčany spadl z nákladního auta popruh. Dejte si tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
3: Dobrý den, to je pan Marván.
4: Co?
3: No, kdo? Tady Patrik. Ty jsi mě nepoznal, co?
4: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
3: Prosím tě, co ještě děláš doma?
4: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
3: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
4: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš?
3: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
4: Co?
3: Ale mě je to fuk.
4: Jo, tak to je to fuk.
3: Zavolám jiným hvězdám, budu točit kolem telefonu.
4: Tak.
3: Ale ne, že já tebe budu schánět.
4: Aj, to je mi.
3: Ale jak říkám,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale jo.

0: jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7 vyvinu sílu S směrem ku. To znamená kupředu, že ano? Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno. Vetnu, vezmu libový, libovolný, vyvinu, zarazím, zvraceč. Zde jsou 2 rovnoramené čudly. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
1: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domovu.
0: Jak malí chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
1: Kolego, to jsou jedni a díky, že byste měl přesadit.
0: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak lidno, tak jste zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
2: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
0: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás Kučero? To byl jenom takový vtip, tak už to schlapči na úkor Kučer. No a než...
3: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šplín.
0: No ne.
3: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
0: Já se snažím látku zpestřit.
3: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Ano. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
0: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou 2 rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde teď. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
1: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
0: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře, dostal, říkej si to sám.
1: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám.
2: Šňůra nám tady vyběrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, hodně mi motýku, budeme šroubovat, motýku dlátku.
0: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
2: Vevnitř je místo.
0: Místnost, a co je asi na té místnosti?
2: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
0: Jak tam asi vlezou?
3: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
0: Jenže tam se dostal samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
3: To
0: se urve!
3: On by to
0: urve,
2: ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
0: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
3: Automat! Jako bife!
4: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
5: No tak dobře, no tak Jirka, to on by mohl,
6: no,
5: že bychom zaspívali spolu.
6: No.
7: Jako koho bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
5: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
7: Gota. Pánové, na
5: Gota, ne, počkej.
7: Ne.
5: Já nemůžu. Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
8: 5, 4, 4.
5: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
7: Ale
5: Ale... Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
6: Zavoláme, ne?
7: On nebude tutově doma.
5: Ještě?
7: No, není.
5: Vem si ho, vem si ho. Ne, ne, ty, ty.
7: No, tak ahoj.
5: Počkej.
8: Haló?
5: Haló, to je Karel Gott?
7: Počkej.
8: Haló?
5: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn, Jirka Korn.
5: Ahoj. Co chceme, prosím tě, Karle? Dobrý večer.
9: No.
5: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
7: No, vidíš.
5: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutně... Haló? Co se stalo?
9: Co v topě?
8: No nic, upadlo mi mejdlo.
5: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
8: Tak já jedu.
5: Fajn,
7: no jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
5: A možná, že jo?
7: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
5: dobře,
7: jo?
5: A pak tě zavoláme.
7: Fajn.
4: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
10: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, je.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla.
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
6: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejedu dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
4: Co, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem
6: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vy.
4: Ještě, méně vejte se, ale
6: já... Sporách, pánek. Já... A říkal, že prostřevy. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
4: Tešo,
6: tak
4: prosím
6: mu
4: vás,
6: říkám,
4: nezlobte se.
6: Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, ne? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
4: Nezlobte se, no sešla, ale já skutečně, já pospíchám.
6: Jste nějakej cvok, vy?
4: Ale ne, já...
6: Co?
4: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló? Můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píše?
4: Haló?
5: Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Prťka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prťka, vydrž.
5: Já vás... Halo. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povídá, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pohá, jasně, já to zařídím, já se nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Klitová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. Já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, mě to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Gita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar. No, ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu. Jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymrvi, do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvoněte to, nech šopat, přicházím. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Zvedně, nežeš, Maria. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Špatníky místo prstů, co já si to okluču, ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
5: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
5: No, dobře,
2: ping.
5: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
5: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pánbo.
5: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
5: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijelou zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
5: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
5: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
5: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
5: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
5: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej?
6: Pojďo.
2: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
6: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
7: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
8: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
9: Ano?
10: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
9: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
10: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
9: Aby se
10: mě jenom
9: neobjednával
10: třeba. Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
9: Jo, je tady, mé mi okna.
10: No, a jak to?
9: No tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
10: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
9: No tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
10: No, to je asi rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
9: No, tak je.
10: Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
9: Děkuji.
10: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
9: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
10: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
9: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
10: No, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
9: Ano.
10: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
9: Ano.
10: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
9: Ano, já bych rád.
10: Jo, no to...
9: to
10: věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
9: Já nevím,
10: schválí. Hovraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
9: Je to nutný, aby...
10: Je to nutný, velice nutný je to.
9: Špatně vidí. Tak to trošku pomoženu,
10: no. To je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
9: Tak jo, tak nashledanou.
10: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet, halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říká, mami, prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš, Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvoním, to je mama, to se dá. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mě, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla, povídá, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
0: No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na Litoměřicku je dnes první tropický den, v Doksanech je přes 30 stupňů Celsia. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary. Se slunečním počasím začala v Česku sezóna letních koupališť. Na pohyb lidí u vody bude v letních měsících dohlížet policie. V noci budou teploty na jihu Čech kolem 11 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné odpoledne. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou dnes ještě stoupat. Na Plzeňsku stanice dnes zatím naměřili 29 stupňů Celsia. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív už 3. května, předloni dokonce na začátku dubna. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát objeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace. Díky teplému počasí zahájila sezónu i některá koupaliště. Osvěžit se lidé mohli například ve Volyni na Strakonicku.
2: Skočíš do vody?
3: Lukáš Velíšek se teď chystá u schodiště, že pomalu se vnoří do vody.
4: A vyzkouším, jestli se dá plavat. Jestli je to jenom na šok a rychle vylízt, nebo jestli se dá udělat pár temp.
3: Provozní koupaliště ve Volyni Vlastimil Jirsa ponořil do vody teploměr.
5: Tak mám 11,9 dneska teplotu.
3: Voda sem do bazénu na koupaliště přitéká z řeky Volyňky.
5: Bez úprav, takže se tu nechá týden a za týden se znova vypustí a vypustí se čerstvá studená.
3: Kromě volyňského koupaliště už je na jihu Čech otevřená například i plovárna u svatého Václava v Písku. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku budou od června do konce září kontrolovat policisti, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí, to je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení, připomínají proto, aby byli připraveni dobře, třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle tak i v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Kampaně Společně pro rodinu letos v celé republice připomíná důležitost mateřských, rodinných a komunitních center. Ve Slabonicích na Jindřichohradecku v rámci ní během letošního jara připravili několik akcí. Na dnešní večer připadá koncert z hudebněných básní Jana Zábrany. Jde o nový projekt, kterého se ujímá trio v obsazení zpěvačky Markéty Foukalové, klávesisty Martina Brunera a kytaristy Tomáše Fuchse. Jak uvádí město Slabonice na webu, začátek bude v 19 hodin ve Spolkovém domě. Sport. Čeští hokejisti hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku 5. zápas. Národní tým po úvodní třetině vede ve Friburgu nad Slovenskem 1-0. Počasí. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni, v údolích klesnou i k 8. Zítřek bude jasný nebo polojasný, odpoledne a večer přechodně oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka hlavně na horách. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům, na horách se můžou vyšplhat k 26. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne pak severní nebo severozápadní. Biozátěž se zvýší na 2. stupeň.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Oprava mostu na Lazně uzavřela silnici z Lišova do Zvíkova na Českobudějovicku. Opravy mají skončit v polovině letních prázdnin. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké pozdní odpoledne u poslechu pořadu Jihočeši přeje Filip Černý. Petr Nůsek je učitel a poradce dobových šermů i bojů, specialista na sportovní šerm, na zbraně a zbroj pro film a divadlo. Vlastní a provozuje Housův mlýn v Táboře, narodil se ale v Písku, a to 21. dubna. Vítejte, v kterém roce to bylo?
1: 67. Tak já si Rusáka rok pamatuju.
0: Skutečně si pamatujete, nebo z vyprávění?
1: No, moje maminka se mnou jako jednoročníma s bráchům, který byl o 2 roky starší, rozmlátila svoji jezdeckou píchu a o ruský tank rozbila Felici tehdejší, tak já možná, že ve škole říkali, že jsem pomalejší, tak možná, že to bylo tou ranou, že jsem tenkrát jako miminku dostal bombu o ruský tank.
0: Už taky narazila do tanku, anebo naopak tank jel neopatrně a narazil do maminky?
1: Ne, myslím, že tank stál a maminka se lekla.
0: Tak ale vy jste přece jenom vyrůstal v Písku a už od mládí jste vlastně inklinoval k zbraním a fascinovali vás rytíři, meče, je,

0: Tířům propad právě v písku. Nevím, jestli to bylo tím, že mě tolik bavili ty báječní lidi, ty báječní muži, ty čtyři báječní muži na těch letajících křídlech nebo letící na křídlech fantazie, tak by to bylo asi lepší, ty čtyři mušketýři. A nebo jsem radši chodil za školu. To, já myslím, že úči z tehdejší, jsou soušky úči z tehdejší maximky by mohly spočítat, kolik dní jsem byl ve škole, že jsem tam spíš nebyl, že jsme někde furt běhali po lesích a šermovali jsme. Takže já jsem začínal šermovat v písku se svým kamarádem Pavlem Ješkem a Štefanem Bodnárem. V sedmí nebo osmí třídě základní školy jsme, na to, že jsme šermíři, balili holky, že? A nějak jsme tomu propadli a mě to zůstalo jako řemeslo na celý život a jsem docela rád, že vlastně všechno to, co já žiju, se v drtivé většině jakoby odvíjí okolo mečů nebo okolo lidí, kteří mají k těm mečům blízko. A to jak tím, že třeba umí vyrobit, nebo tím, že s nima umí brilantně zacházet, nebo tím, že díky těm mečům něco dokázali. No, takže já jsem z písku, jsem velice záhy, my jsme s mojí jako mateřskou skupinou z královského města písku, to se jmenuje Rival, do dneška ty kluci, zrovna nedávno jsme se potkali na jedné báječné chatě, tak to jsou báječní lidi, s těma jsem měl to štěstí, že jsme spáchali ještě za socíku profesionální zkoušky, takže jsme nemuseli chodit jako zařezávat, což tenkrát byl takový atyp, dostali jsme místo v občanek takový slídový průkazky, takže když nás někde chytili nějaký benga a chtěli po nás občanky, tak jsme se jim takhle zašustili před očima těma průkazkama. Cirkusní umělci tenkrát, my jsme dělali ty zkoušky ne pod Prago koncertem, ale pod cirkusama varieté, oni si tenkrát ten biznes nějak převalovali. Tak mám jako, to by bylo jako na vyprávění, co my jsme jako naprováděli v tom písku. Já jsem potom z toho písku odešel do Krumlova, z Krumlova, kde jsme založili Krumlovský Petrovský, tak jsem se přel sem do Budějovic, takže jsme měli to štěstí se hereckýmu řemeslu přiučit od lidí okolo Venci Martince, který tady tehda vedl divadlo M. Pak jsme se nějak pozvolna protekli do nějakých zahraničních tur, hodně jsme jezdili Amsterdam, čili Holandsko, Německo, ale skončili jsme na několik let u Dolly Parton, to je americká megastar, protože jsme si řekli, že půjdeme do toho Hollywoodu a díky té Dolly Parton jsme ten Hollywood jakoby navštívili, respektive on nám sehnal agenta, protože tam každý bláhový Čech odjel a pak tam dělal číšníka a my jsme taky netušili, jednak jsme nemluvili moc anglicky, že? A netušili jsme to, že tam prostě bez agenta je člověk ztracený, no a když jsme se tam dostali, tak jsme měli okamžitě práci, vraceli jsme se do Čech a dělali jsme na prvních Johankách, Sarku a podobných věcech.
1: To byl váš první film?
0: Ne, že bychom předtím netočili. My jsme točili třeba už v 93. jsme točili na Slovensku nějaký filmy. Za bolševika jsme točili právě s těma mýma kamarádama z Rivalu jsme točili Válku volů. To byl takový československo-rakousko-německý seriál. Báječný, který se točil na Zvíkově, který my jsme měli jako mateřský hratamce. Já jsem se seznámil se svým jakoby do dneška učitelem inženýrem Petrem Kozou z Bratislavy, který mě vlastně nechal přitěchnout k tomu jakoby řemeslu nejenom tak jakoby hele koukej, ale jako k poctivýmu kumštu. Tomu jsem jako vděčný za většinu věcí. S ním jsem taky zakládal první evropskou školu bojových umění jako historický bojovní magisterium, v který do dneška působím. Zrovna nedávno jsme na Bratislavském hradě inaugurovali další mistry v tom systému. Mezitím se ten šermířský svět jako velmi změnil. Šel dopředu, z toho šermu je mraky odvětví a příchutí a já jsem přistál u toho šermu, u zbraní, u divadla, u filmu.
1: Na Wikipedii máte svoje vlastní heslo, tam je vyjmenována spousta škol šermu, kterým se věnujete, německá, francouzská, pak je tam někde ještě snad i španělská, šavle před 18. stoletím, je to všechno pravda?
0: Je to všechno pravda, no tak to znáte, když chcete dělat dobrý reportáže, musíte se do toho vložit, no a za toho bolševika tady nebylo moc lidí, kteří by se tomu věnovali na úrovni, která mě jako vábila. Hodně mi pomohl pan doktor Plch, který tenkrát učil na DAMU, ke kterému jsem dojížděl, že jo, Pavel Plch, legenda. A hodně jsem se naučil odkoukávání od starších kolegů, kteří mnozí bohužel už třeba mezi náma nejsou a hodně mi pomohl ten Petr Koza. A pak jsem třeba měl to štěstí, že jsem potkal Williama Hobse, který mě seznámil s lidma z Monty Pythonu, s lidma, který dělali filmy jako Excalibur a tak dále. A měl jsem štěstí, že třeba v té Americe přes tu Dolly Parton jsem se potkal s Bobem Andersonem a ten dělal ty proslulý choreografy do Hvězdných válek. S ním jsem tak jako spolupracoval. Měl jsem jako štígro na šťastný

0: lidi.
1: Ta Amerika, vy jste to zmínil, že do Hollywoodu se dostanete leda s agentem. Je to jiný svět, co se právě filmu a šermířství týče, než Evropa?
0: No tak Amerika je rozhodně celá jiná než Evropa. To dneska jako zažíváme, že jo? Tak jak se prokousáváme k nějakému meridu věci, ke kterému si myslím, že se prokouše jenom málo kdo, ale pryč s politikou. Já jsem v Hollywoodu nepůsobil, jo? Já jsem Hollywood navštívil, ale už jsem měl to štěstí, že mě provázel po studiích člověk, který prostě tam všemi Jirko, Pepiku, všem prostě tykal, to byli lidi prostě z Warner Bros. A z takových jakoby velkých společností, jak říkám. My jsme si prošli to LA, udělali jsme si fotku toho obrovského nápisu, k kterému se nedá jako normálně dostat, že jo? To mám tak jako krásný zážitek, jsme se o to pokusili a za pár týdnů jsme letěli zpátky, protože už jsme tady měli kontrakt, no.
1: Nezatkli vás tedy, když jste teď nakousl ten zážitek, že máte fotku z míst, kam se normálně nesmí?
0: Zatkli, ale ne tam.
1: Ten první kontrakt, který jste měl po návratu, tady byl jaký?
0: Jovanka z Arku. My jsme dělali na Jovance z Arku. Tady se točila francouzská a kanadská. Já jsem přímo jako nebyl jako účastný, ale už jsme vlastně přes ty lidi tam dodávali jakoby nějaký zbraně. Ten jako první opravdu velký biják, kde jsme se ocetli snad ve všech departmentech, jak v kostýmní departmentu, tak ve zbrojním, tak v kaskaderském, tak byly mlhy Avalonu. A při těch mlhách Avalonu, to byl takový dvoudílný původní americký seriál, který vlastně předběh tu dobu Netflixu. Oni už tenkrát prostě vytvářeli i speciální cenu, ale na tomhletom bijáku já jsem se potkal s Uli Edlem. To je německý režisér žijící v Santa Monice. Češi by ho mohli znát díky tomu, že on jako první stvárnil produkt filmový, který se jmenuje a je báječný My děti ze stanice ZEO. To je takový to o těch feťácí, že? A s tímhletím člověkem já jsem strávil mnoho času na tom filmu a to je taky člověk, který zjistil, že mým snem je potkat Williama Hobse, tak zařídil, že prostě na tom filmu pracoval. On ten film je jako neúprosný, je to jako velmi tvrdý, únavný, hodně lidí to jako odskáče zdravotně, ale taky plní sny. A mě teda hned ty první velký bijáky prostě splnili spoustu snů, protože jsem potkal toho Willa Hobse, který prostě mě seznámil s dalšíma lidma, protože tam Will Hobbs byl z toho týmu těch Monty Pythonů, tak prostě se vám plní jeden sen za druhým, protože Monty Python to je prostě ikona, že?
1: Vy také herce právě učíte choreografii nebo pohybovat se se zbraněmi tak, aby to vypadalo věrohodně. Učil jste i Monty Python?
0: Ne, Monty Python jsem naučil, ty všechno umíl. Myslím to vážně, protože oni ze svojí jako produktivní poetikou jakoby dokážou neuvěřitelné věci, takže tam jsem se učil já. Jo. Tím nechci říct, že jsem se učil na nějakém projektu, já jsem s nima na žádném projektu nebyl, to bylo velká lež, ale potkal jsem ty lidi, ale setkání s těma lidma, který mají jako brutální nadhled nad tím, co se tenkrát dělo a dneska děje to samý, pakliže jsou na tom světě ještě, tak to je jako zajímavý, jo. A teď nevím, co jsem chtěl říct.
1: Otázka zněla, co herci jsou nadaní pohybově.
0: Jo, tak jakoby mnozí z nich jsou za odměnu, ty herci. Zavodně jsou vlastně všichni, protože na všech trošku vyrostete. Jo. Jsou to jenom lidi, takže jsou tam mezi nimi lidi báječní i nebáječní. A mluvíte-li o tom pohybu, tak já jsem namyšlený a myslím si, že rozpohybuju i atomovou elektrárnu a to je velmi snadné se dělat. Teď se mi vyjevil obrázek, protože zrovna nedávno jsme byli pohřbívat Honzu Potněšel, což byl taky můj žák, s kterým jsem jakoby na několika projektech jako šermoval. A to jak na divadelní, myslím, že na Macbethovi vraždil jako zlej král, že jo? A točili jsme s panem Křístkem pohádku, tuším, že se jmenoval Tři srdce, tak tam ten Honza taky na tom vozejku šermoval. To je jenom vzpomínka na člověka, který nedávno odešel, ale s optimismem, protože ono to byl taková naše ikona, já mám takovou školu šermu, to se jmenuje Akademie rytířských umění a kdo se chce naučit šermovat, jezdit na koni, házet sekerou nebo se dostat jenom do prima party, přihlaďte se, protože to je neskutečný věci. Já jsem chtěl k tomu Honzíkovi Potněšovi jsem chtěl říct, že oba jeho synové prošli tou naší akademii a teď se nám vrací po letech. Hezký.
1: Vy jste zmínil právě Jan Potměšil především divadelní herec. Vlastně vy jste dělal víc divadla než filmy. 300 představení divadelních plus minus. Je to asi hodně jiná práce, nebo ne?
0: Je to práce s lidma. a ty lidi jsou jako svébytný a celý ten proces probíhá v nějaký návaznosti, v nějakém prostředí, musí mít nějakou kontinuitu, čili to není o tom, že vy tam přijdete s mečem a je všechno v pořádku, tam z velké části platí u filmu, i když tam jakoby třeba ty bojové scény mnohdy jako dublují nebo zastupují v nich buď mý, šermíři, kaskadeři nebo kaskadeři z jiných jako týmů, tak u toho divadla je to trošku komplikovanější, jednak jakoby v tom, že vy učíte herce souboj, choreografii, dá se to přirovnat k takový riskantnější choreografii taneční, samozřejmě jste tam od toho, aby se někomu nic nestalo, ale oni tu choreografii na rozdíl od filmu jedou třeba 200krát před divákem. Když to u toho filmu se to natáčí jeden den, že pak se to nastřihá a mnohdy dopomůže kvalifikovanější odborník, to je buď ten šermíř nebo ten kaskader. Takže u toho divadla je to jiný hlavně v tomhletom, ale v mnoha dalších aspektech, které se konkrétně na rychlovku nedají vysvětlit. Zkusím to. Vy když koukáte na filmovou věc, tak koukáte na nějaký přístroj, do kterého se ten choreograf stal přes řadu přístrojů a strojů, mohli si tu věc dobarvit, mohli si ji líp zvukově podbarvit, mohli si ji zrychlit, zpomalit a tak dále, a tak dále. A to na tom divadle neplatí. Vy musíte na tom divadlo najít co nejreálnější uměleckou formu, která žije v souvislostech toho příběhu, třeba toho Shakespeara, toho období, v nějakých kostýmech. A na to všechno toho herce musíte připravit tak, aby on byl schopný obstát při dvousté repríze. Tam je to těžký.
1: Kolik vás je vlastně? Vy jste zmínil také různé dabléry, kaskadéry. Je vás celý tým?
0: Je nás množství týmů, dneska ten, zvlášť ten filmový průmysl je takovým rudým oceánem, jestli znáte ten pojem, je tam prostě těsno, že? Člověk se musí hrozně se musí obracet. V tom divadelním světě to není tak hustý, navíc do toho divadelního světa fungují úplně jiný klíče než do toho filmového světa. Jo? A já teď nechci porovnávat, co je složitější, těžší a tak dále. Mě ten divadelní svět svým způsobem víc naplňuje, protože ten filmový svět já považuji víc za takový sportovní, že to je takový komfort, je to běh na nějakou trať a musíte si dávat bacha na to, kdo vás předběhne. Když to v tom divadelním vás sice hned tak nikdo nepředběhne, ale ani to není pravda, když to jsem to takhle tak jakoby vyslovil, ale má to jako víc svojí, já se v tom divadle víc naučím, víc k těm souvislostem vlastně divadlo mám vystudovaný díky tomu, že jsem na těch 300 projektech, možná jich bylo o trošku víc, ale potkal jsem mraky jako vzdělaných lidí, kteří se mu jako věnujou a asi se mi to bude špatně popisovat. Možná byste mohl se mnou na nějakého divadla a na nějaký film vyrazit, abyste viděl, v čem je rozdíl.
1: Vedle filmu a divadla, ale vy máte filmovou zbrojnici v Táboře, což je asi největší zbrojnice filmová v Evropě.
0: Je rozhodně jedna z největších těch filmových jako profíků, samozřejmě už jako dorostlo víc, už to nejsou děti, oni tak jako sledují, učí, my máme taky svížáky, že? Ale tahle ta je jediná přístupná divákovi, je přístupná jakože celou sezonu několikrát za den. Návštěvník si počká na svého průvodce a ten mu tam odříká ke každý zbroji spoustu jako zábavných příběhů. Já bych to samozřejmě nejradši prováděl sám, protože se na ty veselý i smutný a někdy i škardý příběhy rád vzpomenu, protože všechny nás jako něco naučili, ale bohužel jsem ještě v aktivní službě. takže se snažím jakoby víc jako jezdit. A té práce na jednom místě v téhle branži, jako v každý kumštýřský práci, není moc, takže já teď se chystám na 10 dní Švédsko, Finsko letím.
1: Je to všechno bezpečné, nebo jste se třeba někdy odnesli nějaký bojový šrám na těle? Nechci říct na duši, ale na těle.
0: Chtěl bych jako vědět, kde je na světě místo, kde jsou nějaký zbraně, je tam bezpečno. To je také, hledajte se, to moje řemeslo je řemeslo mozolů, modřin, čili monoklů, odřenin, řezných rán, bodných rán, zlomenin. A nechci pokračovat, ale s úctou ke zkušenostem kohokoliv dalšího, musím říct, že čím díl člověk cokoliv dělá, tím to má víc v ruce a my o těch zraněních moc nehovoříme.
1: Vy jste to tady zmínil, máte před sebou cestu do Skandinávie. Nicméně máte nějakou metu nebo cíl, film, produkce, herci, kde byste se rád mihnul, viděl, nebo třeba na divadle někde?
0: Já už na ty prkna ani před tu kameru nelezu ze zásady. To jsem se naučil od jednoho šaramantního kejklíře, který se jmenuje Jackie Chan. A ten říkal, hele, ty to vymysli, ukaž jim to a nedělej to. hlídej, aby to dělali dobře a bezpečně. Tak tohleto pravidlo já si nesu jako hrozně dlouho. Taky už mám věk, jo, 60 na krku, tak to už jako člověk moc kotrbalců neudělá. A když udělá, tak potom musí velmi hrát, že se nic nestalo. Že jo. Já se kondice nějak udržu, i když teď jsem z toho jako vypadl během toho měsíce, který byl velmi rušný, ale teď nevím, co říct.
1: Cíl, meta, profesní, je před vámi nebo už za vámi?
0: Doufám, že ještě něco prožiju. Jo. Ono se nedá říct, že zrovna, když děláte třeba s produkcí Ridley Scotta, což byli lidi, kteří točili do toho Tristana, i když ten Ridley Scott tam osobně nebyl. Jsou tady jakoby vyšší šajby v republice, který dělali přímo s ním třeba na Titanic, na Gladiátory, omlouvám se. Dělal jsem jako se zajímavýma lidma, ale někdy mi do života přinesli, nebo nám všem, celému tomu týmu, který já si tak hýčkám, vychovávám, jsem na ně někdy neobyčejně sprostý a krutej, tak nám přivezli do života jako zajímavý věci, úplně nenápadný projekty, jo, to se jako nedá říct. Takže já už jsem přestal jakoby snít o něčem velkém. Já jsem vlastně při těch prvních projektech se mi stalo všechno to, co jsem potřeboval. Potkal jsem to Boba Andersna, Williama Hobse, tyhle ty lidi. To je fajn. A pak už jsem se učil hlavně to řemeslo. Jo. A já třeba historii zbožňuju. My jsme měli na základce v tom Písku, jsme měli pana profesora Blažka, ten měl takový rejpánce, nám vždycky doubal do té páteře. Říkal, ty blbej nůzku, ty se tu bitvu u Salamy nenaučíš. Pamatuj si bitva u Salámu. A učil mě takovýhle věci. A to jsou věci, na které já si teď vzpomínám, které bych chtěl jako poslat dál, nejen svým žákům, ale tak jako do světa. A to si myslím, že jakoby moje stižárost, plus to, že chci udělat spoustu hezkých akcí, spoustu hezkých festivalů. Teď jsme dělali Blavikon, že jeden z největších festivalů Zaklínače jakoby u nás. Dělali jsme ten Beltane, Krtský čarodějnice, chystáme nějaký jako živý věci, to je z té sféry živých festivalů, kterých my se účastníme, nebo je tvoříme na tom baráku, který má v podtitulu Housův mlýn. Nejlepší místo pro vaši festivalu rodinou a firemní západu, protože tam bavíme i firmy, že? Ale ten barák žije nejenom tím ubytováním, nejenom tu zbrojnicí, je tam ještě několik zajímavých expozicí. Minulý rok jsme tam měli expozici Petra Tajmera, to je náš jako dlouholetý báječný spolupracovník, kejklíř, žongler, dětský bavitel, hlavně brutálně dobrý zbrojíř a kaskadér přes ohně šermířský. Tak ten tam měl výstavu Za cestou ztraceného města Indiana Jonesa, tak já doufám, že se nám i letos podaří tu výstavu dát dohromady. Máme tam nějaký fotokoutek, který nazýváme Obludárium, že tam všechny ty obludy z filmu, který mě se podaří, jako pochytit, tak tam se s nima lidi fotí i v rakvičkách, což je takový trošku temný, ale já jsem příznivcem Monty Pythonovského humoru, ale taky temného humoru, mě hrozně baví černý humor, no, tak doufám, že černohumorných příhod nejenom v téhle zemi, ale i ve vedlejších ještě zažijem hodně. No.
1: No tak vám budu držet palce, ať opravdu zažijete toho ještě hodně a díky za vaše vyprávění.
0: Ježiš, děkuju a Český rozhlas, i já vám držím palce.
1: To byl Petr Nůsek, zbrojíř, šermíř a filmový a divadelní choreograf a poradce. Od mikrofonu se rovněž loučí Filip Černý.

0: Se zelenými světy tentokrát navštívíme mladý pár zahradních architektů, kteří si v Modlešovicích na Strakonicku přestavili původní venkovské stavení a vybudovali u něj doslova ukázkovou zahradu. S farmářkou Lenkou Šulcovou probereme pěstování angreštu a Pavel Chlouba do zahrady doporučí kalinu řásnatou. V neděli po 11. dopolední vás k poslechu zve Hanka Šoberová.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
2: Vítejte, přátelé, po týdnu při poslechu koncertních ozvěn od tří lvů. Z Českého rozhlasu České Budějovice vás zdraví Jiří Kasal. Dnes navážeme na ty předchozí, v níž jsme se o více než 8 roku ponořili hlouběji a vrátili jsme se ke koncertu slavné jihočeské dechové kapely Babouci. Při němž o svatém Mikuláši 6. prosince roku 2018 slavila v českobudějovickém rozhlasovém studiovém sále pod vedením tehdejšího kapelníka Petra Schýbala kulaté 150. výročí založení. Akci v rámci cyklu Podzim s dechovkou a záznam z ní do vysílání v poslední den toho roku připravil hudební redaktor Zdeněk Vodáč, který byl aktérem toho večera u tří lvů i jako bubeník Babouků a moderátor. Tato legendární kapela začala působit v Němčicích pod názvem Jouzíci a ke spontánnímu přejmenování na Babouky došlo v době, kdy s nimi začali hrát bratři Baboučkové z Dubného a Křenovic v 70. letech 19. století. V začátcích osmičlená, avšak už zhruba 100 let 11členná kapela proslula charakteristickou zborovou vokální interpretací lidovek, si na nedostatek posluchačů a příznivců a koncertních příležitostí rozhodně nemůže stěžovat ani v současnosti. Ale teď už je tady pro vás první písnička z vystoupení Babouků v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu 6. prosince roku 2018. U kláštera stojí kámen.

0: Letos v dubnu došlo v dlouhé historii Babouků k pozoruhodné události, když tato kapela vyrazila za oceán do Spojených států amerických, aby absolvovala dvoutýdenní turné po Texasu, Oklahomě a Nebrasce. O tom už vyprávěli současní kapelník Babouků, hráč na křídlovku Tomáš Staněk a bubeník Zdeněk Voráč v minulých koncertních ozvěnách. Tomáše Staňka jsem se také zeptal na to, jaké písničky si oblíbilo při jednotlivých koncertech publikum sestávající hlavně z příslušníků české menšiny.
1: Tak samozřejmě to byla ta klasika. Mě překvapilo třeba, že znají právě ty pochody Kolíně, Kolíně, to byl největší hit. Vlastně muziky jsme museli dávat několikrát třeba za koncert a také hodně chtěli ta naše písnička česká. To mě překvapilo na jednom koncertě, kdy se publikum chytlo za ruce a dokonce někteří i plakali, když slyšeli tuto písničku. My máme takovou směs, pěknou úpravu právě a dokonce jsme to ani nespívali a i přesto tuto muziku znali. Mě třeba uchvátilo i Stopa Čechů, kterou zanechávají právě v Spojených státech amerických, město Omaha, tak já jsem se šel také podívat do kostela místního, který nebyl vyložen jenom pro krajany, ale byl to obrovský kostel, kde byla běžná mše nedělní a bylo tam 1000 lidí odhadem. To je jedna věc, ale co mě teda ochvátilo, bylo, že na zdi visel svatý Václav v češtině třeba. Jo, takže to samozřejmě nikdo nečeká. Za celou dobu jsem tam neviděl nějaký nápis třeba v polštině, v němčině, ve španělštině, nic takového, ale těch českých jako nápisů a různých věcí tam byla celá řada. Takže Češi tam opravdu mají velice dobré renomé ve Spojených státech a jsou tam velice dobře zapsaní. Když jsme ukázali na letišti český pas, tak nebyl žádný problém a okamžitě všichni byli přátelští a mají tam Čechy opravdu v oblibě, ať už se nejedná jenom o ty krajanky, ale o celkově běžné Američany.

0: koncertu nejstarší a nepochybně nejpopulárnější jihočeské dechové kapely Babouci v prosinci roku 2018 ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice jsme vám zahráli písničku Dragouňátko a rychlým posunem v čase se ještě jednou zastavíme u nedávného babouckého turné po třech amerických státech, po Texasu, Oklahomě a Nebrasce. Co bubeníka Babouku Zdeňka Voráče a poté i kapelníka Tomáše Staňka nejvíce ve Spojených státech překvapilo a zaujalo?
1: Mě třeba překvapilo v obyčejném obchodě, kam jsem šel koupit dárky pro rodinu. Byli jsme tam skupina, mluvili jsme mezi sebou česky, prodavačka se zeptala, odkud jsme, tak jsme řekli z České republiky. Nejenže věděla, kde to je, ale dokonce říkala, že má ráda české písničky a dokonce hodnotila můj nákup, že je to vynikající dárek pro maminku třeba a tak dále. Prostě dávají se tam lidi bezprostředně do řeči. Jinak třeba k té husté dopravě. Doprava je na těch dálnicích velice hustá, ale nikdy jsme za těch 12 dní tam neslyšeli někoho zatroubit, zakřičet. Prostě reagují naprosto klidně. Mě to opravdu velmi příjemně překvapilo. A ta pověst, že jsou všichni tlustí, to také není pravda.
2: Nějakou písničku jste si z té Ameriky přivezli, nějakou zajímavost, nějaký materiál, který byste mohli uplatnit?
1: Oni tam zpívají jednu písničku o Praze a nedokážu ji zaspívat z paměti, je to taková zvláštní písnička, ale ta je zvedá ze židlí. My jsme ji teda nehráli, ale ty jejich kapely hráli. Jestli můžu doplnit, zajímavá situace, oni zpívají české písničky, ale v drtivé většině nerozumí tomu textu. Jen, jak říkal jeden chlapec, kterého jsem se zeptal, mladý, zpíval tam naše písničky, tak only by ear, že to prostě skrz ucho nějak vstřebal, zpívá a neví co přitom.
3: Co mě ještě překvapilo, tak jsem čekal, že ty starší Češi, že budou umět třeba dobře česky nebo lépe česky a že ti mladí samozřejmě, že už budou mluvit jenom anglicky. A někdy to bylo naopak, hodně mě překvapilo to, že hodně starších lidí uměli třeba ty základy, samozřejmě vás potěší, když vám podá ruku nějaký starší Američan, řekne ahoj, já jsem Pepa Dvořák a jak se jmenuješ ty, takže to české jméno, ale hodně mě překvapilo, byl tam třeba v jednom případě mladík, kterému bylo, já jsem se ptal, kolik je mu let, říkal 22 let a uměl naprosto perfektně česky, že byste možná skoro ani nepoznal, že je to Američan. A já jsem se optal, ty jsi někdy byl v Čechách, nebo jsi tu studoval, nebo že umíš tak dobře česky? A on mi říkal, ne, můj pradědeček byl Čech a já se učím jako samouk česky a chystám se do České republiky někdy přijet. Ale uměl opravdu úplně dokonale česky jako Čech. No a další případ byl právě na tom festivalu, kdy zase tam přišla mladá dívenka, maximálně do 25 let, uměla naprosto perfektně česky a říkala, že jezdí do Čech, ta už tedy tady jezdívá často. Jestli znám nějakou paní Mrštíkovou, myslím, že to byla. A já ji teda neznám, ale shodou okolností manželka pochází od Domažlic, tak jsem se jí zeptal a ona říkala, jo, tu znám, to je známá paní. Jo, takže mě překvapilo, že i ty hodně mladí právě, že naopak drží tuhle tu českou unikát, kulturu. No a další věc třeba, když jsme skončili po koncertech, tak to chodí v podstatě jako u nás. Někdo přinese harmoniku, nějaký z publika a hraje. A přinesl třeba mladý kluk, kterému mohlo být tak do 30 let, dejme tomu, a perfektně vyhrával na heligonku naprosto dokonalé české písničky. Jo, k tomu se přidal další, nějaký jeho strejda třeba, složil suzafon, tak hráli spolu, pak tam přišel další, vzal trumpetu. Jo, takže a opravdu české písničky. Jo, takže to nás opravdu určitě potěšilo, že tam máme takovouhle obrovskou stopu. A je tam samozřejmě také spousta výborných muzikantů, kteří tu českou muziku umí dobře zahrát.
1: S námi si třeba zahráli, protože samozřejmě nějaké noty jsme tam měli, tak ti hlavní pořadatelé, což byl Danny Zapletal, trumpetista, ten si s námi zahrál, a i tubista Steve Steger, který byl jedním z hlavních řidičů a také stavěčů aparatury, tak si s námi zahrál z fleku na tubu a všechno bez problémů.

0: Švadlinky nás dovedly už téměř k závěru druhé vzpomínky na koncert stále nesmírně oblíbené jeho české kapely Babouci ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice ke 150. výročí jejího vzniku 6. prosince roku 2018, obohacené o čerstvé americké dojmy současného kapelníka a hráče na křídlovku i harmoniku Tomáše Staňka a bobeníka Zdeňka Voráče, který před finální písničkou Okolo naší vsi také představil Babouky v tehdejším složení. Nyní už vám, přátelé, ale Jiří Kasal děkuje za zájem a poslech koncertních ozvěn od tří dvů a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho dobrého.
1: Hráli a zpívali Pepa Čížek, Tranta Petrák, Tomáš Staněk, Venca Novák, Jirka Kotek, Petr Spíbal, Radim Svoboda, Jarda Hrubeš, Vlasta Kovář, Zdeněk Kříž. No a slovem vás provázel v odbicích Zdeněk Voráč. Ahoj.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Záchranáři budou mít novou výjezdovou stanici v Blatné a ve Vyšším Brodě. Zájemci budou zítra pozorovat obojživelníky a ryby v přírodní rezervaci Dráchovské louky. Na jihu Čech bude v neděli slunečno s teplotami do 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné odpoledne. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání, ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
4: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Záchranáři v Jihočeském kraji nově výjíždějí z moderních základen v Suhdole nad Lužnicí a Volarech. Dosavadní prostory už nevyhovovaly provozu a zastaralé bylo i zázemí pro posádky a sanitky. Stavba obou objektů vyšla na víc než 50 milionů korun. Ředitel zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Jakub Jan Hájek informoval, že modernizací prochází ještě základna v Blatné. Na příští rok plánují otevřít výjezdovou základnu ve Vyšším Brodě. Pokračuje 24. ročník cyklu exkurzí Blatského muzea v Soběslavi přírodou krok za krokem. Zájemci se zítra vypraví do oblasti slepých říčních ramen v Nivě Ružnice pozorovat obojživelníky a ryby v přírodní rezervaci Dráchovské louky. Provázet bude David Fischer. Sraz bude v 9 hodin na jižním okraji Dráchova u sádek. Trasa bude dlouhá zhruba 4 kilometry.
5: Sport.
3: Čeští hokejisti hrají na mistrovství světa ve Friburgu proti Slovensku. Stav je po druhé třetině nerozhodný 2-2. Fotbalisti Táborska dnes prohráli v Prostějově 1-2. V posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava, a to v úterý. Silon sice v Prostějově rychle vedl, ale Hanáci bojující o udržení po změně stran skóre otočili. Domácí tým se díky vítězství zachránil o jediný bod před Jihlavou. Právě Jihlava a ještě rezerva pražské Sparty z druhé ligy sestoupili. Už jistý vítěz druhé ligy a postupující Zbrojovka Brno rozdrtila České Budějovice 4-1.
0: Počasí.
3: Noční teploty budou na jihu Čech mezi 13 a 10 stupni, v údolích klesnou i k 8. Zítřek bude jasný nebo polojasný, odpoledne a večer přechodně oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách se můžou vyšplhat k 26. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne pak severní nebo severozápadní, biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Silnice 139 z Písku do Dobevy je za Malými Nepodřicemi uzavřená, a to kvůli vážné dopravní nehodě. Problémy jsou taky v Českém Krumlově, nefunguje tam signalizace na železničním přejezdu v Tovární ulici a můžou se tvořit kolony. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Krásný podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené a známé písničky. Dnes je doplníme o písemné gratulace a k tomu můžete přidat i telefonická přání. A to na telefonním čísle 221 55 44 11. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Posloucháte víkendové melodie pod večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Ve středu 20. května oslavil 55. narozeniny pan Miroslav Štér, člen sboru dobrovolných hasičů Smrkovice u Písku. Dobrou náladu, životní optimismus a hlavně pevné zdraví do dalších let přejí všichni smrkovičtí hasiči.

Posloucháte Melodie podvečera a Český rozhlas České Budějovice. Pěkný den všem a obzvláště naší krásné oslavenkyni Irance Daňkové, která dnes slaví dvakrát 25. narozeniny. Nejmilejší Irenko, přejeme zdraví, ať se ti drží pevně, jenda, ať tě líbá něžně, sil, ať máš furt jak pár volů, pevné nervy na tu školu. Dneska hoduj, tanči, pěj, až se s ránem se domů měj. Máme tě moc rádi, posíláme obrovitánskou pusu. Všechno nejlepší.

Posloucháte Melodie podvečera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a další gratulace bude pro paní Stanislavu Maříkovou z Něhošovic k 82. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Něhošovicích.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
1: Je sobota 23. května a svátek slaví dneska Vladimír Kostka. Milý Vláďo, k tvému svátku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, to ti přeje celá rodina s Aničkou.

A nyní budeme v Melodích podvečera hrát opět k svátku Vladimírovi, tentokrát Střeboně. Milý Vláďo, ať se ti dneska grilovačka vydaří. Hezky to oslav. Já.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Melodie podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A je tu dnešní poslední přání. Dobrý podvečer. Chtěla bych nechat zahrát jen tak pro radost písničku od Nedvědů. To vše od posluchačky Martiny.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na Litoměřicku je dnes první tropický den, v Doksanech je přes 30 stupňů Celsia. Nová výstava v Písecké galerii Dragoun připomíná přínos Oldřicha Smutného českému výtvarnému umění. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2. Noční teploty budou většinou nad 10 stupni Celsia, zítra odpoledne naměříme až 30. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala 30,7 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teplotní rekordy dnes padly na 19 místech v Česku. To je víc než desetina stanic, které měří aspoň 30 let. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív 3. května, předloni dokonce na začátku dubna. Práce na výměně oken a osvětlení začaly v kancelářích budovy Pelhřimovského městského úřadu v Pražské ulici. Dělníci se z přízemí postupně dostanou i do dalších pater domu. Obyvatelé se proto musí připravit na částečné omezení provozu úřadu, vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimša.
2: Některé agendy budou přesunuty do jiných kanceláří, samozřejmě jedna, která budeme dávat včas informace na naše webové stránky, případně na Facebook, a bohužel u některých agend bude muset dojít k tomu, že na co nejmenší krátkou dobu tu agendu bude muset přerušit. To se týká zejména evidence vozidel a řidičských průkazů.
0: Úřad taky dočasně odstavil elektronický rezervační systém. Písecká galerie Dragoun vzdává hold malíři Oldřichu Smutnému. Loni uplynulo 100 let od jeho narození. Rodák z Debřeu Mladé Boleslavy se díky studijnímu pobytu seznámil s krajinou Písecka. Spolupracoval s Národním divadlem v Praze nebo Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích. Podílel se na audiovizuální prezentaci kanadského pavilonu na Expo 1985 v Bruselu a výtvarně spolupracoval na světové výstavě v Osace v roce 1970. Jak informuje Galerie Dragoun na svém webu, nová výstava bude přístupná do 13. června. V Bělehradu začíná protest organizovaný studenty proti vládě srbského prezidenta Aleksandara Vučiče. Na demonstraci dorazili 10 000 lidí z mnoha koutů Srbska. Jde už o čtvrtý protest od tragické události v listopadu 2024. Tehdy po zřícení střechy čekárny na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Studenti žádají vyšetření zodpovědnosti za pád přístřešku a potrestání viníků. Sport. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Vítězný gól dal odrazem od brusle ve třetí třetině kapitán Roman Červenka. Za národní tým předtím skórovali Daniel Voženílek a Martin Kaut. Počasí. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni, zítřek bude jasný nebo polojasný, odpoledne a večer přechodně oblačný. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách se můžou vyšplhat k 26. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne pak severní nebo severozápadní, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice z Písku do Strakonic číslo 139 je uzavřená. U křižovatky se silnicí na Velké Nepodřice zasahují záchranáři u vážné dopravní nehody. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku, a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová

0: vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
1: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
0: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: se půjdeme podívat, jak to s těmi skláři tady vypadalo dále. Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak, milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak, jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny, a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. To je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitevních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitevních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitevní knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitevní kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži. Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
1: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době je velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
0: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
1: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
0: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer, takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
1: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu a je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jaký pandán dalších 14 zastavení německých.

0: hezký ty obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde ho vzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde ho vzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festivalů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na to skvělá divadla, skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o tom, jak se festivalu dařilo. Například 10. výročí bylo prý určitou křižovatkou. Co to znamená pro jeho ředitelku Lucii Němečkovou?
1: Ten 10. ročník, máte pravdu, byl přelomový, protože po těch 10 letech jsme dosáhli určitého bodu vyčerpání, řekla bych. A my těch 10 let jsme celou dobu trnuli, jestli dostaneme peníze, kdy je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půlměsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si, myslím, vede velice zdárně.
2: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
1: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala téhleté podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila a který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
2: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
1: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
2: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
1: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrtsezóny.
2: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
1: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
0: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích 15. století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
1: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaï, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexandre, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu zatím ne, kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky, svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které si hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původný Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. To jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje. Naše chování, jo? Jak mluvíme, jo? A všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel, nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát v nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to. Náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce PES, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

náš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dva...

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Mirai. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno, s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin.

0: vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
1: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
0: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
1: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
0: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
1: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 45-40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik a asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
0: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný z kořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena a tím doplnit živiny.
1: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
0: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jeřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
1: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
0: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky, takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
2: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemějí celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když se k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: magazín. Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
1: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
2: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
1: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
2: No a pak přišla doba farmního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
1: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
2: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, a ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
1: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
2: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
1: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
2: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladí. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
1: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým lilím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
2: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
2: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. a v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Tolik lidí chodí s hlavou svěšenou. O štěstí si léta jenom sní. Jsou to děti odložené.

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: toho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to pas!

0: potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v

0: Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
1: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
0: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
2: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě z lana řel. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě
4: viděl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že jo? To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme mi se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s Faraonama.
3: Ano,
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na Kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne? Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch Faraonů, že já to...
3: Měl hodně vlasů, jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty a chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil
4: se, jsme hráli, se Schellingerem, už jsme byli Faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme, tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad, tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flibovská.
3: Tam byla.
4: No. A Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort, můžeš takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byl 10minutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova
1: vím, jak
0: muziku.
1: Jak si to složil, no? Řekneš to tady veřejně?
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři, dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu, na to jeviště, tam paní uklízela, uklízela si 10 světků, uklízela v kanceláři a já tam, a ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí 100 číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D. Co Čech, to dolar. Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Byl vlastně open, by se...
3: Zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zajímalo. Ano,
4: tak, že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Já jsem to říkal, hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Jenom přes hity, ano, to
6: jsem
5: to.
6: Nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červena.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společně. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo. Takovouhle politickou satiru. Ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci.
6: No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
6: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
6: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: To je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
4: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče, no.
2: Já ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodnej, vy máte Ameriky určitě, no. Jak takhle.
2: Melbro.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím, se budeš široký, že? No.
5: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, až dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Máte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Kareš, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Víte, já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli žensky se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. Jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
7: It's okay, hraje, že může.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s all inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících 2 hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný. Důležití jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru, milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během...
2: děti měli ve škole učit
0: my jsme
2: a dělat.
0: Měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Tamagoči nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávějíc bývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku každá škola a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli. Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, že si můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No, ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí. Třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti je používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi. Jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Peťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Peťa ho nepřečte, já ho přečtu. A nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou párty, Jendo. Prosím pěkně, jo. Co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dej masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. On říkal, no já nic znaju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ústup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc,
0: ano.
1: Tak si myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takové jako běžné věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, které strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme, takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lám, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější, než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křížu, jo, a tykon, no prostě, jo, číslo lampy a hned tam jede sanitka. Jo,
0: no, a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítila, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: Třeba o tom, to jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohleto, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce, třeba už by to

0: mohlo být nějaký, jo, takový formou hry nebo tak něco, jo, ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakta, který si můžeme jako najít, jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Hmm. Určitě vzdělání nějaký jako, jo, a, jako jo, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
1: A že Emma Melemaso, to byste zanechal?
0: No to určitě. Je,
1: tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
0: Tak jo, dobrou noc. Díky.

0: Pár přátel stačí mít, mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co jsem se vrátil z nemocnice a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že by to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, a co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body říci. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko Zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Haló, haló, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a nepravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mně trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: Ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, vyryla?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku, co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale přijde prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu. Návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně...
0: No, vytli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: Ale naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují ne. Služby, které se dají zaplatit... To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že?
1: No,
0: takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda. No. Tady jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte. Jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže. 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
1: To není.
0: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
1: S jakýmkoliv nábytkem.
0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil, k čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život, to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak může, stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás. Zdravím
1: všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být
1: mají,
2: normálně,
1: ale, ne. Ale nepoužívají to. Nepoužívají to.
0: Peťo, pust to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes fík, ten se nezapře. I ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan a už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci schodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na shranou, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: Je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace. No. Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu. A že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak chodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky. Tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju vám.
1: Zdravím všechny posluchače a hezký večer.
0: A vám taky. A

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a říkal jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii, jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo, na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil. Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma v obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěl říct, takové nedostatky teda. No, tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
2: No, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak rodiče jsou v práci. Že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Víš, přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti. Ano, nemají čas.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění, za co je, vole.
2: Ale potom, třeba. Jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je
2: Já si
0: fakt,
2: myslím,
0: ano.
2: Že spíš než ve škole. cítím já ano. svýho vyššího věku.
0: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vstát.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měly učit básničky, no to bylo za pět. Za čtyři minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: To tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy neuměla celý. Ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo. To člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale věci. Vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování
2: to
0: se a průprava
2: taky,
0: do života.
2: Že?
0: Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: Já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se starala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: To promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám.
2: Ano,
0: věřím tomu.
2: To je pravda.
0: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
2: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
0: Já vám taky.
2: I vám všem.
0: Děkujeme.

0: Sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny raní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se po ohlednu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátilo, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, a kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já na to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stohu, trhat merunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují, František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den, a to je dobrý jeden skutek. Jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho měli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš Jana. Jani, Jany, Ježíš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv, doufám, že jste ho zdárně oslavili, ale koukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Ne, dělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově, o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Haliny Vondráčkové, ale tu dobu, kdy se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako že vůbec netuší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, popojedem. Vysočina, Rangers, plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon, mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, kdo to má úplně postaru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to v pořádku, kdo pak je tam?
1: Dobrý večer, Marie z Polska.
0: Ano.
1: Já už omlouvám se, že jsem chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu.
0: Mm-hmm.
1: A ještě zase bylo, já tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národů, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně, jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole, prostě já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekologické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma kompjutrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat, jo. My jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně, jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám, já, protože to je, mají učitelé, ty se starají hlavně o aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijeli. Prosím vás, teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nesplatu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
0: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení, pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
1: Jo, tak já budu mluvit.
0: Teď je to dobrý.
1: Jo?
0: Tak, Maruškoven s tím.
1: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v jižném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
0: Děkujeme.
1: Jo?
0: Maruško, díky.
1: Prosím vás, to jedu osudkům, jo.
0: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
1: Jo, trápí, já jsem být, je to hrůza.
0: Jo, chápu.
1: Ale s tím
0: jsou horší
1: věci na světě, že jo?
0: Ano.
1: To si budem povídat.
0: Děkuju, taky, nashledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu, takové učitelské ukazovátko a mlaďte. Vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání. Vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověka v systému přijít v

0: čas sedět třeba několik hodin na jednom místě nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Tady Ani od Ostravy.
0: Ano, zdravím.
2: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství. Vůbec nic.
0: To je pravda.
2: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě, muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
0: Taky.
2: A teďka ty výsledky, polovička populace rozvedena.
0: Ale to bylo vždycky, to zase nepřeháníte, to bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
2: Já říkám, že to jsou moje názory.
0: Jo, to samozřejmě.
2: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
0: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
2: Dobře, to je jiné téma, já jsem jasně. To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole... Kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, které jsou špatné a dávat příklady.
0: Ano.
2: Na to A i to tež potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
0: Mami, dej mi.
2: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
0: Já si to píšu. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy, děkuju a dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to ne, to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobře.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak, já hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem. No a
0: to je
1: my jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to a se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní učitelka nám vždycky říkala, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na to něco
1: ale ona to, paní učitelka, tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, no, jak vychovají to
0: Tak, to je pravda, to je pravda.
1: Odraz, to má mě předskor, co by po těch učitelích ještě chtěli.
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Myslím,
0: teď
1: je
0: hlídají.
1: Teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té, do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některé zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte.
1: Víte,
0: ještě
1: já mám
0: snachu,
1: která učí na škole, a tak mě to kolikrát teda, jsou tam ty jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě no, je to pravda, krásně. To, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítěte si ani nevšimne, malý spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mět.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc, ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. to si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce, jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád. Na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaumíme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova. Rodina je základ státu. Když se nebudou rodit děti, jako národ vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím, představte. Ano, Jan, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No a to je ale o přístupu o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No jenom jsem to chtěla říct.
0: Jo. Naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím, souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. Ono totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk všimne hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju. Děkuju, děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer. Víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, na čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět, a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt, takový ten základ jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už v mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló, haló.
2: Haló, haló, tady ano. Je Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo, to by čistotě, mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajgu, cigaret, plno papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Mm-hmm.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle bylo takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu. Než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou a prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi? Vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď už tam jsou kamery, tak už by to
0: mohlo pomoci třeba nějak.
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno. No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo. Takže oni už jdou ze školky takhle vyčvičený.
0: Šli jsme
2: do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď.
2: No,
0: jo.
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí, byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry, jenom papír. Jo, ale to jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit zajeté věci.
2: Papír je modrý, na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když půjdete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkován.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu, to už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška, ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám, ať se vám daří a díky za telefon, naschledanou.
2: Vám taky, naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky mám. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad psími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných Rozhodně ne, tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj. No, ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sezbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmátl, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapček, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mě se hrozně líbil ten příspěvek té paní. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mě líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak ptala na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý přístup. Potom se mě líbilo o těch žvíkačka, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou, mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvíkačky to nenávidím.
0: Mm-hmm.
1: Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo? Co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, ale kdy čtu. On psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo? Oni mají ty učitele osnovy, a oni jako je musí plnit, čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím. A mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaké peníze, a mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2, tak ty peníze mě vzali, máš nějaké jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, jsem taková menší. Oni byli tři velký holky. A já dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach. Já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně. A já to zkrátím. Já jsem se bála to říct doma. Já jsem se bála to říct ve škole. Já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela. A já už jsem věděla, že někde tam vyskočí spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba i tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům, hrama. A to ve škole jsme neměli dřív, jo. A teď v té školice jsem je to učila všecko. No a to ještě chci říct,
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Aha, musíme jo, končit. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
0: Znamenáme tak si. Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju
1: tak,
0: a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Dobrou noc do dobrou. Olmiku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Mělám to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn. Je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, a ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně sem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila i v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přijde z té skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček.
3: No, vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč si nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Už na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalosti k tomu. No.

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: prosím,
4: pro mě to...
3: Prosím to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: kdybych
4: to je
3: nebyla,
4: důležitý.
3: Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávaj na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávaj na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiši.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamlouvej to.
1: Není to,
4: nezamlouvej
1: co umí
4: to,
1: Franta
4: co?
1: Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele, nezamlouvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivě, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
3: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže... Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksich zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná. To se já mám dojít,
3: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
3: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
3: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
3: mastičky,
5: ty.
3: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
3: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady měla...
5: Řízli tě?
3: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
3: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
3: já
5: poznat.
3: Já už tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
3: mě
5: že by ženský neměli?
3: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
3: Mně to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju,
5: no.
3: Mně to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča a pohledem na pana Donutila.
6: A to bylo v té koupelně.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Pláužnička. Jako třešnička. To je vzrušo, viď?
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Děkuji, zasni, zasni! Dělej, zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni? Všichni.
9: Šepková taky.
8: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, vlastně všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Peťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslíš, že to chci dát? Dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž v tatínkově bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou. A já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: Spoďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
3: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svěřil náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říká, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říká, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říká, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila, nebo že, to říkala, jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla, hned druhý den po premiéře, že, co říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paná. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.